Kitty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kijovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

dál, já od malička znal. Tak nalej vejna tím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nedej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

Hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

hospodským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

a zase někam odjít. Na ubru se zůstala jen propálená čára od plasmových motorů.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateau de Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány, tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

se pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme ji přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské blu.

0: Ach, to je všechno.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Víťa, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásný.

0: Ne natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Trojníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buň je boudánojou na 113 let.
5: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V dnešním 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
4: Ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom železo, na
2: železo, že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš ovezovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam nelákalo?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
2: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
3: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme.
4: Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak říká Pavlínka Filipovská, do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo. Je to tak, první dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se střenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Dokonce si mysleli, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo. No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím, ale já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na zápraží.
8: Zrnožky byla sounožka.
9: Tchán s Tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání za dlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na Tchýni. Vzpomínáš na Tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé Tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní Tchýni.
3: A bývá Tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
10: spíš jako
3: takže ty
10: štipy
3: se zakládají napravdě nebo ne?
10: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty Tchýně chodinky takhle
10: no, možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii vtipek hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o Tchýních.
10: Ano,
3: a je to takhle prostě
10: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojovala s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí,
10: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dál proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha, a jeho setkání
3: Mirek
10: s Verichem
3: proti Mirkovi.
10: Ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, pejskař.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byly taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No nahoře. Tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Ale Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že potom pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežrali
9: Nedošinskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Není to pravda, není samozřejmě, to že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkala,
9: že tam. Mimochodem, teda ta Nedošinská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodůlkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říká, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat.
2: Tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonova Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. A modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je ostuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku, šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013, rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě, ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: svěsitelný.
3: Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Dukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale tu bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených

0: Oných představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad 1.1.2009.
1: Humoriáda. Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nastup, budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud. Ve zdobnici v Orlických horách opravují hlavní loď kostela. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka a dnes bude až 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
3: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje. Nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila knihovně souhlas k používání jména jejího manžela. Českému rozhlasu napsala, že ztratila důvěru k současnému vedení knihovny. Pokud podle Havlové v budoucnu vznikne nová instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz Václava Havla, je připravená jí souhlas s používáním jména ex-prezidenta dát. Obec Zdobnice v Orlických horách pokračuje v opravách kostela Krista Dobrého pastýře. Letos restaurátoři dávají do pořádku strop hlavní lodi, kde opraví povrchy a zachovají původní malby. Osmá etapa rekonstrukce vyjde na necelé 2 miliony korun, z toho 700 tisíc poskytne Ministerstvo kultury. Obec kostel opravuje od roku 2017.
4: Za posledních 9 let se v kostele Krista Dobrého pastýře podařilo opravit například odvodnění budovy, venkovní omítky, střechu věže nebo osadit věž novými hodinami. Dalších etap pak čekají kostel opravy okena vitráží, následovat má obnova hlavního oltáře a také varhan. Obec zároveň připravuje rekonstrukci bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého. Po dokončení všech prací chce zdobnice kostel znovu vysvětit a využívat ho nejen pro bohoslužby, ale také pro koncerty a další kulturní setkání. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Královéhradeckém kraji se usazuje ohrožený ptačí druh Dudek chocholatý, donedávna známý z jižnějších částí Evropy. Narodilo se tu i 5 jeho mláďat. Na vytváření podmínek pro návrat dudků v místech, odkud v minulosti zmizeli, spolupracují ZOO Brno, Český svaz ochránců přírody Morava a skupina Jaro. Podle jejího koordinátora a ornitologa Davida Čípa souvisí návrat dudků s oteplováním klimatu. Stejně důležitou roli podle něj hraje i obnova starých sadů, alejí a otevřené krajiny, kterou dudci potřebují k životu.
5: Sport.
2: Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Koloráda má za sebou životní ročník v NHL, poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
5: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně na 25 a biozátěž bude na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích až do září počítejte s kompletní uzavírkou Nerudovy ulice, důvodem je její rekonstrukce.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 24. června. Pěkně vás zdraví od mikrofonu také Jakub Schmidt a blahopřeju Janům, kteří dnes slaví svůj svátek, všechno nejlepší. No a za chviličku nás čeká jedna taková zajímavá otázka, kterou si položíme, co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale jenom z konopí. Čeští vědci teď zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíce při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice vinice, ale i deskové materiály. A víc k tomu uslyšíte tedy v první reportáži, kterou pro vás dnes ráno máme už za pár minut. No a snad se vás budou hezky líbit, se vám tedy budou hezky líbit i písničky, které jsme připravili. Takže Valdemar Matuška tady je, vidím tady Madonu, Olga Lounová nám taky zaspívá, Karel Zich a jako první skupina Olympic. Takže jestli jste připraveni, můžeme jít na to. Dobré ráno a ještě jednou hezkou a příjemnou středu 24. června přejeme.

0: S ním jste si možná teď zabroukali, zanotovali a my vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď 12 minut po páté, nebo chcete-li 3 minuty před čtvrt na 6. Čeští vědci, jak už jsem naznačil před chvílí, vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT teď testují třeba deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem potom má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji, než třeba v případě dřeva.
1: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: středa 24. června, 175. den v tomto roce začíná svátek má Jan, jak už jsme blahopřáli, říká se na svatého Jána, otvírá se k létu brána. Zpěvačka Helena Vondráčková dnes oslaví narozeniny 79., taky spisovatelka Alena Monštajnová, bude jí 63 let a slaví i moderátor Jan Musil, bude mu 59 let. No a můžeme připomenout také, že před 5 lety si prudké bouře a tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku vyžádali 6 obětí a stovky zraněných. Nejvíce byly zasaženy obci Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Poničeno bylo tenkrát na 12 domů. Tornádo prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů. Rychlost větru přesáhla 300 kilometrů v hodině a s intenzitou F4 se jednalo o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území.
1: Počasí.
0: Dnes nás podle předpovědi zase čeká horký i možná tropický den. Podíváme se na to. Teď aktuální teploty 15 stupňů tady v Hradci, v Jičíně 14, v Rychnově 12 stupňů, v Náchodě vidím 13 stupňů Celsia a v Trutnově teď aktuálně kolem 14 stupňů Celsia. Ráno je jasné, slunečné. No a přes den čekáme tedy dál jasno až polojasno. Teploty budou šplhat na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně na 25. A biozátěž bude dnes na dvojce.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nítěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudyvejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: chvilku před půl šestou ještě stihneme dnešní spotřebitelskou dobrou radu. Připomínám, že se můžete dál ptát našeho spotřebitelského rádce a experta Josefa Černého, studio.hradec@rozhlas.cz. Dneska se ptáte na závadu, která vznikla při opravě spotřebiče, tak se ptáte, kdo ji má odstranit a jak rychle. To už všechno vysvětlí, doplní a řekne spotřebitelský rádce Josef Černý právě teď.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Pokud na letní dovolené z cestovní kanceláří neodpovídají podmínky zájezdu smlouvě, mají lidé nárok na slevu nebo odškodné. Týká se to třeba kvality ubytování nebo když se musí hosté stěhovat, protože pro ně nezbylo v hotelu místo. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě. Plovárna v Mladých Bukách letos otevře až 1. srpna. Zpoždění způsobily komplikace při rozsáhlé úpravě areálu. Pro 50-metrový bazén zůstává zachované napájení přímo z krkonošského pramene, které udržuje stabilní vysokou čistotu vody. Hřebečské důlní stezky u Moravské Třebové čeká obnova značení. Projekt za více než 1 000 000 korun zlepší orientaci turistů i cyklistů a nově je zavede také k několika vyhlídkám, které jsou součástí naučné trasy. Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam završí svou 130. sezónu. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i 4. zápas na turnaji. Dnes se utkají s Američany. A dnes čekáme jasno až polojasno, teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte mezi Horním Maršovem a Temným dolem na Trutnovsku, kde opravují opěrnou zeď u silnice. Provoz je v místě až do října řízený kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Vladimír Mišík, teď v dobrém ránu. Doufám, že potěšil. Je 5 hodin 38 minut.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Začnu regionálním hradeckým deníkem. Dnes ráno depozitář vědecké knihovny v Hradci Králové čeká proměna. Na 250 milionů korun vyjde přestavba depozitáře vědecké knihovny v Hradci Králové. Radní Královéhradeckého kraje schválili podporu celému záměru. Přestavba se uskuteční v letech 2027 až 2029 a jedná se tedy o areál depozitáře studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v městské části Pouchov. Depozitář tvoří 4 samostatné objekty, které jsou podle hejtmanství v nevyhovujícím stavu. No a cílem je zajistit stabilní a kontrolované mikroklima ve všech objektech, zvýšit požární bezpečnost a vytvořit také lepší podmínky pro práci s fondy. Podrobnosti přináší dnešní regionální, tedy hradecký deník. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Zamčený úřad i školy, panika mezi rodiči, zvýšená obezřetnost včera panovala v 7000ovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice, jak možná víte, zamkla školy i svůj úřad. Obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě nepohybuje nebezpečný ozbrojený muž, po kterém od rána pátrala včera policie na několika místech Česka. Hledaný muž ve špatném psychickém stavu mohl do Bydžova zamířit kvůli příbuzenským vazbám. Kolem 14. hodiny ho policie zadržela v Praze. 55-letý muž údajně s pistolí podle prvních informací policie mířil do učiliště ve středočeských Čelákovicích. Viděn byl ale i v Brandýse nad Labem, pak změnil auto. Hodiny nebylo jasné, kde vlastně je a co zamýšlí. Ozbrojenci hlídali školy i ministerstvo a proto také policisté upozornili i vedení města, že muž má v Novém Bydžově příbuzné. Podrobnosti přináší hradecká příloha Mladé fronty dnes. No a přijede Rain Man, jak možná také víte, i o tom se zmiňují dnešní noviny, tak já to vidím hned na titulní straně, že hlavní hvězdou 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude letos americký herec Dustin Hoffman. Držitel 2 Oscarů si přijede do Karlových Varů převzít křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. No a festival v Karlových Varech se koná od 3. do 11. července. Těch světových hvězd samozřejmě mě bude mnohem víc, jenom můžu dodat, že o návštěvu Karlovarského festivalu Dustina Hoffmana se usiluje už někdy od 90. let, zatím se to nepovedlo, letos se to ale tedy povede, bude to úžasná záležitost. Takže víc v dnešních novinách, přečtěte si a my vám dál přejeme dobré ráno, hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové, ať se hezky poslouchá.

0: Dobré ráno si dnes po 8:30 budeme povídat taky o výpravě do Indie, kde se staví nová škola. Bude to po 8:30, jak jsem říkal, a je to nová škola pro děti v chudé indické vesnici Karadi. Stavbu podporují i dárci z Česka a jde o doprovodný projekt vzdělávacího programu Adopce na dálku diecezní charity Hradec Králové v indické oblasti Belgaum. No a tam tedy byli i Klára Kopecká a Vojtěch Homolka z diecezní charity Hradec Králové. Prý mají spoustu dojmů a zážitků a budou nám tedy všechno dneska po 8:30 vyprávět. Tak si to poslechněte.
1: Počasí.
0: Ranní teploty. Tady v Hradci Králové 15 stupňů, v Jičíně 14, v Rychnově 12, tam je malinko chladněji, v Náchodě 13 stupňů Celsia a v Trutnově 14 stupňů, jinak všude teď obloha jasná, slunečná, protože sluníčko už vyšlo. No a jasný až polojasný bude i celý dnešní den. Teploty budou stoupat na 28, ale klidně zas až na 31 stupňů Celsia, takže možná opět překročíme tu magickou tropickou hranici 30 stupňů. Uvidíme, na horách maximálně bude 25. Biozátěž čekáme na dvojce a to je střední zátěž.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: 5 hodin 49 minut, přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Cestujete rádi vlakem? Já se musím přiznat, že čím jsem starší, tak čím dál raději jezdím právě vlakem a vždycky, když si mám vybrat, jestli jet někam autem nebo právě po kolejích, tak ty koleje a ten vlak vždycky zvítězí. No předškoláků se ptala i reportérka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je vagón?
2: Třeba od kamionu nebo od vlaku nebo od nějakého auta.
3: Vlak je třeba, když potřebuješ pracovat s ním v nějaký firmě, tak se ho koupíš a budeš s ním jezdit a budeš v tom mít nějaký hlínu třeba a tak dále.
1: A ty víš, co to je vagón?
4: Jo, vím. To je takový vagón, který tady je třeba před ním a za ním jsou takový vagón, který mají kola a potřebují tam být kola, aby po nich mohli jezdit. A taky, když jsi třeba někde, kde se dá vidět v nějakém vlaku, tak si tam můžeš koupit jídlo, pití.
1: Co všechno vagón vozí?
4: Hlínu nebo beton.
5: Uhlí, hlína, beton.
4: Takový cihle třeba. Kov. Kameny může nosit.
1: A může vozit i lidi?
4: Ne, ale v tom vagónu ne, jenom v normálním vlaku.
1: Kolik vagónů může mít vlak?
5: 10.
4: 33. 8. A nebo 9, nebo 10.
1: A co je v jídelním vagónu?
5: Kucháři a tam mají takovou jídelní obchůdek malej.
1: A co všechno v tom obchůdku máme?
5: No nějaký věci, co umějí uvařit.
4: Třeba hranolky s řízkem nebo nějaký věci.
6: A takhle to vidíme my.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vesnicí roku Královéhradeckého kraje je Studnice na Náchodsku. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Premiéři Vyšehradské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahu a dnes bude až 31 stupňů. Dobré ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Letos se do krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí.
2: Druhé místo získal Žernov jako průkopník v oblasti moderní energetiky a bronzová příčka patří obci Sněžné za výstavbu vodojemu. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci si odváží Choteč, kde místní vysadili na 1000 stromů. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí pak získal Dubenec, a to za propracovaný systém protierozních opatření. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
3: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
1: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Země Vyšehradské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
4: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
5: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
4: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
4: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
1: V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosse z Wiesbach Horn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrání komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
0: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku je do poloviny září kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ležáky, Larišova vila, Praha, Loč a Chelmno nad Nerem. Touto cestou prošly po vyhlazení ležáků tamní děti. Už po 16. se po jejich stopách vydali i školáci v projektu Oheň bez naděje. Po pětních zastaveních na Pardubicku zavítali také do Josefova a na Dobrošov na Náchodsku a o jejich cestě natočil reportáž Jiří Hofman. Tak si ji za chviličku poslechněte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 24. června, svátek má Jan a od mikrofonu vás zdraví Jakub Šmit. Přeju dobré ráno a hezké vstávání.

0: Dnešní oslavenkyně Helena Vondráčková teď zpívala v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, taky moc zdravíme. 79. narozeniny dneska má a všechno nejlepší. No, teď k reportáži, kterou jsme slíbili už po 16. totiž putují školáci po stopách ležáckých a lidických dětí v projektu Oheň bez naděje. Letošní účastníci se zastavili také u nás v Královéhradeckém kraji, a to v Josefově a na Dobrošově, odkud pokračují dál do Polska. Příběhy svých vrstevníků, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce a útrap, tak poznávají přímo na místech spojených s jejich osudem.
1: Každý den kolem ní procházím.
2: Říká deváťák Matouš ze základní školy Komenského ve Skuči. Mluví o pamětní desce Marušky Hrdé z ležáku, kterou nacisté v roce 1942 odvlekli přímo ze školy. Právě osudy lidických a ležáckých dětí připomíná projekt Oheň bez naděje. Od neděle školáci ze Skuče, Včelákova, Nasavrk, Seče a Pardubic navštívili místa spojená s tragédií ležáků. Po zažehnutí symbolického ohně navštívili mimo jiné lesopark Jiřího Potůčka, evangelický kostel v Pardubicích, hrob Adolfa Švadlenky, pardubický zámeček nebo Larišovu vilu.
1: Procházíme vlastně věci, co jsou s tím spojeny, a koukáme na to, kde se třeba procházeli, kde byli, kde se popravovali ty lidi a tak. Říkáme si, kdo všechno zemřel, kolik jich zemřelo. A takovýhle informace přesný. V dějepisu tak se jenom řeší to, jakože obecně, že se vůbec takováhle událost stala.
2: Právě osobní zkušenost je podle účastníků něco, co běžná výuka dějepisu nahradit nedokáže.
3: Je to tady takový, že si asi z toho víc zapamatuju. Je to prostě interaktivní, by se dalo říct, a nevím, jak to úplně popsat. Prostě vidím to.
2: Ellen ze základní školy v Nasavrkách říká, že až během cesty si naplno uvědomila, že některé oběti byly stejně staré jako ona.
3: Je to právě to, že si uvědomím, že protože když se o tom mluví, tak si většinou říkám, jo, to budou nějaký jako starý lidi, nějaký dospělí, a že právě jsou to ty děti a že to je jako pro mě strašně jako ne těžké, ale že to je prostě zajímavý.
2: Podle vedoucího projektu Františka Bobka z Československé obce legionářské právě tohle je hlavním smyslem celé akce.
4: No tak je to potřeba pořád připomínat, protože ono v dnešní době prostě je spousta takových konfliktů vážných a spousta lidí a dětí trpí někde vlastně nedaleko od nás.
2: A jaké ponaučení si účastníci z cesty odnášejí?
1: Asi to, že jsem rád za to, kde teďka žiju.
3: No, že se musí prostě dbát na to, aby ty práva lidem zůstaly a aby se k moci nedostali lidi, kteří chtějí někomu ty práva vzít.
2: Ve středu vyrazí autobus se školáky z Dobrošova na Náchodsku do Polska. Tam navštíví loďské nádraží Radegast a muzeum a lesní pohřebiště v Chelmnu nad Nerem. U památníků lidických a ležáckých dětí pak uloží zapálené svíce, které s nimi putují od neděle z ležáků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Před chvíličkou nám zpívala zpěvačka Helena Vondráčková, která dnes slaví 79. narozeniny. Tak ještě jednou všechno nejlepší. A tak můžu dodat, že spisovatelka Alena Morštejnová také slaví dnes 63. narozeniny a moderátor Jan Musil, tomu bude dnes 59 let. Všechno nejlepší. Dnes je narození svatého Jana Křtitele, svátek Jana Křtitele, svátek má Jan ve středu 24. června. No a říká se na svatého Jána, otvírá se k létu brána.
1: Počasí.
0: No a bude zase horká, tedy ta brána, jak se tak dívám do předpovědi. Teď je slunečno a bude slunečno i během dne, jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23. Noc bude bezoplačná, bude tedy taky jasno. Nejnižší teploty v noci na zítřek 17 až 14 stupňů, v Broumovském výběžku ale může být klidně jenom 10 stupňů Celsia a na horách 15 až 12. No a zítřek, tedy čtvrtek, bude také slunečný, jasný až polojasný. A teploty zase o pár stupňů výš, zítra 30 až 33 stupňů Celsia očekáváme.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 6 hodin 23 minuty, za 7 minut už bude 6:30, Český rozhlas Hradec Králové, s vámi přejeme vám dobré ráno. No a až bude popolední, konkrétně teď 13 hodin, tak tady bude i dnes Alex Minářová se svým hostem, tak vám teď poví, kdo přijde a s kým si bude povídat po té 13. hodině v našem vysílání.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Život je šatna v kabaretu,

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj nechá v Hořicích vybudovat centrum integrovaného záchranného systému. Potřebné pozemky už vykoupil. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a zlepšit tak dostupnost zásahu hasičů i záchranářů. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme vedení Evropské vysílací unie, generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a programového ředitele České televize Milana Friedricha. Předmětem jednání bude budoucnost veřejnoprávních médií v Evropě i v Česku. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody. Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylu. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Pod čirým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Druhý skončil David Strňák z Bostonu a třetí Tomáš Hrtl z Vegas. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23, vítr slabý proměnlivý a biozátěž na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na silnici 327 mezi Zachrašťany a Zábědovem u Nového Bydžova na Hradecku. Osobní auto se tam srazilo s motorkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno.

0: právě Denní tisk.
1: Začneme jičínským deníkem, tentokrát zbývají totiž poslední týdny, rekonstrukce rušné jičínské křižovatky jde do finále. Řidiči, kteří v posledních měsících projížděli Jičínem, dobře znají komplikace spojené s uzavřením křižovatky ulic Poděbradova a 17. listopadu. Právě tato dopravní tepna patřila k nejproblematičtějším místům celé rozsáhlé rekonstrukce. Teď však práce vstupují do závěrečné fáze. Na staveništi už jsou patrné obrysy nové podoby této části města, dělníci pracují na finálních vrstvách komunikace, budují nové chodníky a dokončují obrubníky. Jasně se rýsuje také nová kruhová křižovatka, která má po dokončení zlepšit plynulost dopravy. Pokud nenastanou nějaké nečekané komplikace, tak by mělo být podle města hotovo během několika týdnů. Podrobnosti v jičínském deníku. V hradecké příloze Mladé fronty dnes najdete velký rozhovor celostránkový s trenérem hradeckých fotbalistů Davidem Horejšem, který říká, přivést hráče, jako je Slončík, je velmi složité. Fotbalisté Hradce Králové zahájili pod vedením kouče Davida Horejše přípravu na novou sezónu, ve které je vedle domácí ligové soutěže čeká také návrat do pohárové Evropy asi po 31 letech. No a těmi posilami jsou tou první Tomáš Wiesner, který do Hradce přichází po roce stráveném v americkém Houstonu, předtím odehrál řadu sezon ve Spartě. No a druhou posilou Tom Slončík, v Hradci Králové, jak víte, už dvakrát hostoval, teď se sem tedy vrací zpátky, poté co se klub na jeho příchodu dohodl s mateřskou Plzní. Podrobnosti tedy ve velkém rozhovoru celostránkovém, který najdete v příloze Kraj Hradecký v Mladé frontě dnes s trenérem hradeckých fotbalistů Davidem Horejšem. Tak se mrkněte, přečtěte si. Mimochodem, my o tom budeme mluvit taky v dnešním ranním sportu, takže si můžete poslechnout i Tomáše Borovce, našeho reportéra, který k tomu řekne své chvilku před 7 hodinou, to znamená za pár minut. No a my se ještě podíváme do Liberce. Liberecká zoo totiž slaví úspěchy v chovu vzácných dravců, jak píše dnešní Právo. Byla první a je stále jedinou zoologickou zahradou na světě, ve které se pravidelně rozmnožuje orel nejmenší. Navíc se zdejším chovatelům daří odchovávat také mláďata 3 ze 4 druhů evropských supů. Liberecká zoo proto hlásí mimořádně úspěšnou sezónu v chovu dravců. Její pracovníky navíc těší skutečnost, že někteří z letos narozených supů budou s největší pravděpodobností už v tomto roce vypuštěni zpátky do volné přírody evropských hor. První z mláďat, sup hnědý, přišel na svět na konci května, další 2, supa mrchožravého, pak v průběhu června. Všechna přišla na svět v Líhni, kam je ještě jako vejce uložili chovatelé záměrně. U ohrožených druhů ptáků totiž vejce po snesení odebírají a umisťují právě do Líhně, aby zvýšili šance na jejich úspěšné vylihnutí a následný odchov. Článek najdete na straně číslo 7 v dnešním Právu, takže si tam o tom ještě můžete dočíst víc. Tolik noviny pro tuto chvíli a my vám dál přejeme dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 24. června, svátek má Jan a jak jsme už před chvíličkou četli v novinách, fotbalový Hradec Králové začal posilovat kádr pro příští prvoligovou sezonu, která bude velkolepá. V týmu se už zabydluje křídelník Tomáš Wiesner, jak jsme už také říkali, a na spadnutí je i další přestup těsně před podpisem, je to již kontrakt s Tomem Slončíkem, který už v Hradci Králové hrál. A podrobnosti k tomu přineseme i v reportáži Tomáše Borovce za malou chvíli, tak si poslechněte v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká opět horký den, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23, vítr slabý, proměnlivý, no a noc bude potom bezoblačná, bude jasno, teploty 17 až 14, v Bromovském výběžku můžou klesnout teploty v noci, klidně ale i na 10 stupňů Celsia. Zítřek pak bude slunečný, jasný až polojasný a teploty zase o něco vyšší než ty dnešní, zítra 30 až 33 stupňů.
1: Charm, týdeník o životním stylu Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: americkém Houstonu, ale nakonec žádnou šanci nedostal. Odehrál pouze dva zápasy za rezervní tým.
1: Byl tam prostě mladší hráč za poloviční peníze a nedali mi tu příležitost, takže já jsem tam byl připravený, já jsem dělal maximum pro to, abych mohl hrát, no ale bohužel se to takhle nějak vyvrbilo.
0: I hned po skončení ročníku tak 28letý křídelník hledal nové angažmá a i když o jeho služby projevila zájem také mateřská Sparta, dal přednost malšovické aréně.
1: Něco tam se málo řešilo, ale Hradec projevil největší zájem a pak nebylo o čem. Já jsem slyšel na Hradec samou chválu, jak na město, tak i na klub, takže to bylo poměrně rychlý.
0: Že by se ale měl rovnou stát jednou z hlavních opor týmu, s tím důrazný fotbalista úplně nepočítá. Nejprve se přeci jen bude potřebovat seznámit s novým prostředím.
1: Samozřejmě já budu dělat všechno pro to, abych klukům pomohl, jak fotbalově, tak třeba i nějakou třeba mentální stránkou, protože něco už jako odkopáno mám. Když kdokoliv cokoliv bude potřebovat, tak rád pomůžu jak fotbalově, tak i po jiných stránkách.
0: Aktuálně se startem letní přípravy hledá Tomáš Wiesner také bydlení v Hradci Králové. Dojíždění pro něj nepřicházelo v úvahu.
1: Nějakým způsobem to teďka hledám, že mám rodinu, dcerku, takže chtěli bychom to tady najít nějaký hezký bydlení a jak říkám, slyšel jsem chválu na Hradec, takže už se těším, až tady objevím nějaký krásný místa, kam bychom mohli s rodinkou jít.
0: Nová posila hradeckých fotbalistů se samozřejmě hlavně těší na novou sezonu, kdy celý klub čeká účast v Evropě. Ve druhém předkole konferenčního poháru by měli otroci změřit cíly s chorvatským Varaždinem. Jisté to ale není. Ve hře je totiž kvůli pravděpodobnému vyloučení Karviné ze soutěže také norské Tromsø.
1: Já teda radši preferuju to teplo, když už teda, ale ve finále je to jako úplně jedno, je to prostě důležitý zápas, který my budeme muset zvládnout.
0: Ještě před ostrým startem čeká na prvoligové fotbalisty Hradce Králové série přípravných duelů. K tomu prvnímu nastoupí 4. července proti rezervě pražské Sparty. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zaměstnanci i návštěvníci Safari parku ve Dvoře Králové se podíleli na likvidaci škod po bouřce. Hořice modernizují dětské hřiště v centru města. Každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti, a teploty dnes znovu přesáhnou 30 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku stále sčítají škody po silné bouřce. Ta areál zasáhla z neděle na pondělí, zvířatům však neublížila. Poničila ale řadu stromů a také dva stany v safari parku. Podle mluvčího zahrady Michala Šťastného je ubytovaní návštěvníci museli dočasně opustit.
5: V průběhu noci se zhruba 30 našich hostů musela přestěhovat do náhradního ubytování v našem rezortu, případně i v dalších ubytovacích kapacitách v okolí. A ještě ráno se ale navrátili do svých stanů. A dnes už v areálu není po té bouři takřka ani památka díky pomoci desítek zaměstnanců i některých hostů.
3: Stavbaři obnovují hřiště pro děti ve Smetanových sadech v Hořicích, je proto přístupné jen z části. Hotovo má být za 2 týdny.
6: Staré prvky vystřídají nové, ty však nezmizí úplně. Město je přesune do prostoru pod hasičárnou, kde díky tomu vznikne hřiště s větším počtem prolézaček, skluzavek a dalších prvků. Nové hřiště je dalším krokem v postupném zvelebování veřejných prostor v Hořicích a rozšiřování nabídky míst určených pro rodiny s dětmi. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Každý desátý člověk v Česku se setkal s nepříjemnými důsledky za to, co řekl na veřejnosti. Ukázal to výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnilo přes 2000 respondentů. Nejčastěji šlo o negativní reakce od rodiny a přátel, říká socioložka Paulína Tabery.
7: Tam, kde ten tlak je pociťován, tak je to ze strany přátel a rodiny. A tam už to pociťuje celkem dost lidí. Je to více než čtvrtina, má buď osobně, nebo to takhle vídá jako od přátel a známých, že tento tlak vzniká. I ze strany širší veřejnosti a i od provozovatelů sociálních médií. Tam už je to méně, kolem 1/5.
8: Sport.
3: Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
9: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
3: Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Oba soupeři mají 4 body. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a poprvé bodovalo. Postup si zařídila Kolumbie. Vyhrála nad Uzbekistánem 1-0.
4: Počasí.
3: Dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a biozátěž bude na 2.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Opatrností projíždějte kolem střední odborné školy sociální a zdravotnické v Kladské ulici v Náchodě. Máme tam hlášenou nehodu 2 osobních aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Sedm hodin, čtyři minuty, středa 24. června, svátek má Jan, přejeme všechno nejlepší. No a z dobrého rána vás zdal zdraví Jakub Schmidt. Přeju dobré ráno, hezké vstávání. No a co pro vás máme dál v našem vysílání? Zastupitelé Hradce Králové za sebou mají poslední jednání před letními prázdninami. Sledovala ho naše reportérka Adela Kavříková, se kterou se za chviličku spojíme a shrne to nejdůležitější. Mluvit budeme třeba o novém hodnocení 100 milionového tendru na stavbu náměstí v areálu kasáren, anebo o plánu opravit chátrající historickou budovu Adalbertina na třídě ČSA v Hradci Králové. Takže za pár minut s Adélou Kavříkovou v Bleskovce. Dobrého rána, to už s vámi budeme hrát o knížku z nakladatelství Kazda, Dívka bouři. Takže vám přeju hodně štěstí, no a ještě jednou pěkně zdravím z Českého rozhlasu Hradec Králové. Příjemné vstávání.

0: 7 hodin 10 minut, Český rozhlas Hradec Králové přeje dobré ráno. No a zastupitelé Hradce Králové projednali na včerejším zasedání okolo 80 bodů. Bylo to poslední jednání před letními prázdninami a pozornost byla tentokrát upřená i na další postup města při hodnocení 100 milionového tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Jednání sledovala i naše reportérka Adéla Kavříková, která teď řekne tedy k tomu všemu podrobnosti. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Tak jde o to, že město teď musí nabídky v soutěži na stavbu nového náměstí v kasárnách znovu vyhodnotit. Původní výběr dodavatele totiž zrušil antimonopolní úřad s tím, že radnice při hodnocení zakázky porušila zákon. Rozhodnutí včera nabylo právní moci a město se proti němu neodvolalo. Zastupitelé zároveň schválili kompletní obměnu hodnotící komise a delegovali definitivní rozhodnutí o novém vítězi tendru z rady města na celé zastupitelstvo. V nové sedmičlenné komisi zasednou politici z koalice i opozice a taky úředníci.
0: Proč vlastně úřad předchozí výběr zrušil a co bude nová komise dělat dál?
1: Město původně vybralo jako vítěze tendru sdružení firem, které bylo o 640 milionů korun dražší než druhý zájemce v pořadí. No a právě ten sdružení firem Stako a Smola výběr u antimonopolního úřadu napadl. Úřad následně vyhodnotil, že radnice nesprávně a málo podrobně posoudila jedno z kritérií soutěže, zkušenosti stavby vedoucích. Nová komise by se zřejmě mohla sejít už příští týden a tyhle reference přepočítá. Podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 dostane přesné právní podklady, tak aby výběr proběhl přesně podle zákona. Nový závěr komise by pak mělo schválit mimořádné zastupitelstvo 14. července.
0: Dalším velkým tématem včerejšího jednání zastupitelů v Hradci Králové byla i chystaná rekonstrukce památkově chráněné budovy Adalbertina. Tak víme už, kdy by mohla začít?
1: Podle náměstka Řádka nejspíš až na přelomu let 2028 a 2029. Ta budova je aktuálně ve velmi špatném stavu a město v ní zatím dělá jen ty nejnutnější opravy, tak aby do ní například nezatékalo. Včera ale zastupitelé schválili přesun 1,5 milionu korun na přípravu projektové dokumentace. Celkově už tak má město na projekt vyčleněno z rozpočtu víc než 3,5 milionu, což by mělo umožnit začít ještě letos soutěžit projektanta.
0: No a co všechno má ta chystaná rekonstrukce Adalbertina zahrnovat?
1: Podle toho včera schváleného záměru se první dvě etapy zaměří na opravu střechy, zesílení stropů nebo úpravu foaje hlavního sálu. Náklady na tyhle stavební práce město odhaduje asi na 100 milionů korun. Jak ale upozornil náměstek Řádek, tak ta částka je zatím orientační, protože radnice jde ze záměru rovnou do projektu oproti standardní postupu, tam chybí studie, takže dokumentace je ale nutná k tomu, aby město mohlo na samotnou opravu získat zásadní dotace z evropských fondů.
0: Tolik Adéla Kavříková, děkujeme, nashledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Freddie Mercury a skupina Queen teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Středa 24. června, hezké vstávání vám přejeme, pojďte se spolu s námi podívat, jak bude, i když to asi tušíte, že nás čeká další horký den.
1: Počasí.
0: Dneska bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23, noc bude potom bezoblačná, taky jasná, teploty 17 až 14, ale v Bromovském výběžku můžou klesnout klidně jenom na 10 stupňů Celsia. No a zítra slunečno, jasno až polojasno, teploty ještě vyšší 30 až 33 a bude to pomalu stoupat až k těm, já nevím, neděli očekávaným 36 až 38 stupňům Celsia. Určitě se na to zeptáme taky Jaroslava Tučka, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, přesně za hodinu, až se s ním spojíme, jestli se náhodou něco v té dlouhodobější předpovědi a v tom výhledu na celý tento týden něco nezměnilo.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Yeah.

0: to tady, budeme i dnes soutěžit v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o další knížku z nakladatelství Kazda. Ta dnešní se jmenuje Dívka v bouři. No a dnes má narozeniny Helena Vondráčková, už jsme jí popřáli všechno nejlepší, taky nám zpívala, její písničku už jsme slyšeli dnes v Dobrém ránu, to bylo po 6. hodině tuším, takže její jméno už padlo, tak je jasné, že ji teď hádat nebudeme, ale budeme hádat a poznávat jinou českou zpěvačku. Tak se dobře zaposlouchejte, kdo to je.
1: Já se vůbec nebráním nějakým jakože plastickým zákrokům, protože si myslím, že pokud jako ženská chce na to jeviště jako líst i v pozdějším věku nebo v takovém tom zralejším věku, že ti diváci a posluchači mají právo se dívat na něco hezkého.
0: Tak. A vy už asi tušíte, kdo to je, protože voláte o 106, tak ještě telefon připomeneme.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 720. 46, 46, 46, 46.
0: Telefon jsme připomněli, ale opravdu vůbec to není potřeba. Takže se zeptáme hned prvního z vás. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Haló.
3: Dobrý den, tady je Hanka Trutnova.
0: Dobrý den, Hanko, moc vás zdravíme do Trutnova. Jak tam máte? Teď příjemně.
3: Máme tady příjemně, 16 stupňů, ale bude to horší.
0: Bude to horší, bude to stoupat, ale v Trutnově budete mít asi o těch možná jeden, dva, ne? Méně než asi tady v Hradci Králové. Nevím, jak to je.
3: Uvidíme.
0: No.
3: Stahuju žaluzie a relaxuju.
0: Přesně, víte, co máte dělat, tak se mi to líbí. Tak povězte, koho jste poznala?
3: Já to typuji na Heidi Janku.
0: A typujete správně.
3: Děkuju.
0: Ostravskou rodačku Heidi Janku, která bude dnes ještě jednou v našem vysílání. Teď to byla chvilička jenom, ale bude hostem u Alex Minářové, tak proto jsme vám ji dali teď hádat, abychom zároveň pozvali k našemu odpolednímu vysílání. Uslyšíte její povídání i její písničky, řekne nám, jak se těší na léto, co bude dělat a představí dokonce i úplně novou písničku, která bude mít premiéru právě dnes v našem vysílání, takže si poslechněte mezi 13. a 14. Heidi Janku. Skvělé, aby už jste poděkovala. Že jo, paní Hano, za knížku, tak ať se vám hezky čte, ať se vám líbí.
3: Mějte mám dvě moc... vločky, bude se to hodit.
0: No, paráda. Tak se mějte krásně a vydržte to za těma žaluziema dneska.
3: Ano,
0: a v těch
3: ano,
0: příštích dnech. Naschledanou. Tak, teď ještě písnička v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak už taky zprávy s Tomášem Myslivečkem, což bude za nějakých 6 minut, přesně o 7:30. Do té doby tahle ta krásná věc.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. Více ve zprávách 8. Plovárna v Mladých Bukách letos otevře až 1. srpna. Zpoždění způsobily komplikace při rozsáhlé úpravě areálu. Pro 50-metrový bazén zůstává zachované napájení přímo z krkonošského pramene, které udržuje stabilní vysokou čistotu vody. Hřebečské důlní stezky u Moravské Třebové čeká obnova značení. Projekt za víc než 1 000 000 korun zlepší orientaci turistů i cyklistů a nově je zavede také k několika vyhlídkám, které jsou součástí naučné trasy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Košiňák-Kamyšem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i 4. zápas na turnaji. Dnes se utkají s Američany. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23, vítr slabý proměnlivý a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě Deň tisk.
1: Je 9 minut po půl osmé, čas na noviny, ještě jednou se do nich společně dnes podíváme. No a tak připomínám, že depozitář vědecké knihovny v Hradci Králové čeká proměna, jak píše dnešní regionální hradecký deník. Na 250 milionů korun vyjde přestavba depozitáře vědecké knihovny v Hradci Králové. Radní Královéhradeckého kraje schválili podporu celému záměru. Přestavba se uskuteční v letech 2027 až 2029 a jde konkrétně o areál depozitáře studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v městské části Pouchov. Depozitář tvoří 4 samostatné objekty, které jsou podle hejtmanství v nevyhovujícím stavu. No a cílem té přestavby je zajistit stabilní a kontrolované mikroklima ve všech objektech, také zvýšit požární bezpečnost a vytvořit lepší podmínky pro práci s fondy. Podrobnosti přináší dnešní regionální hradecký deník, tak si tam můžete přečíst víc. Já už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde píšou o zamčeném úřadu i školách a o panice mezi rodiči. Zvýšená obezřetnost včera panovala v 7000 novém Bydžově na Královéhradecku, jak možná víte. Radnice zamkla školy i svůj úřad. Obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě nepohybuje nebezpečný ozbrojený muž, po kterém od rána pátrala policie na několika místech v Česku. Hledaný muž ve špatném psychickém stavu mohl do Bydžova zamířit kvůli buzenským vazbám. Kolem 14. hodiny policie zadržela tohoto muže v Praze. 55-letý muž údajně s pistolí podle prvních informací policie mířil do učiliště ve středočeských Čelákovicích, viděn byl ale také v Brandýse nad Labem, pak změnil auto, hodiny nebylo vůbec jasné, kde je a co zamýšlí. Ozbrojenci hlídali školy i ministerstvo a právě kvůli těm rodinným vazbám policisté upozornili i vedení města Nový Bydžov, že muž může být v Novém Bydžově, anebo že se tam může objevit. Podrobnosti tedy v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma, velmi krátce vybírám z dnešního Práva. Přijede Rain Man. Ano, možná už o tom také víte, že hlavní hvězdou letošního už 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman, který tedy převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Festival ve Varech se koná od 3. do 11. července a takže na začátku prázdnin. No a Karlovarský festival o Dustina Hoffmana usiluje vlastně už někdy od 90. let, do té doby se to, nebo do teď se to nepovedlo a teď vlastně poprvé Dustin Hoffman přijede na tento mezinárodní filmový festival, takže to bude určitě velklepá záležitost. Kromě toho samozřejmě do Karlových Varů zamíří také další ještě velká jména, velké hvězdy a o nich si můžete právě už také přečíst v dnešním Právu. Tak, tolik noviny, zavíráme je za 4 minuty, no teď už spíš za 3, bude 3:15.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, už je 7:45. Ještě jsme dnes nezvali do radioporadny. Tu vysíláme vždycky po 11. hodině, je vaše oblíbená. Včera tu byl třeba zahradní rádce František Hlubocký. No a dnes se budeme učit batikovat a malovat na hedvábí se Zuzanou Webersikovou, takže určitě poslouchejte, bude to určitě inspirace pro vás. Dnes dopoledne po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Den bude horký, slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, připomínám, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23. Noc bude bezoplačná, jasná, teploty můžou v Bromovském výběžku klesnout klidně i na 10 stupňů Celsia, ale většinou se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni. No a zítra taky slunečno, jasno až polojasno, i zítřejší teploty budou horké a vysoké, tropické, zítra 30 až 33 stupňů Celsia, takže budou zase vyšší než dnes. Jaroslav Tuček nám řekne víc v předpovědi počasí přesně za půl hodiny. Určitě se s ním podíváme i na výhled na nejbližší dny, to znamená na zítřek až do konce tohoto týdne minimálně. Ten závěr má být velmi, velmi horký, jak už meteorologové naznačují v našem vysílání. Poslechněte si ty nejčerstvější aktuální informace přímo od meteorologů, jak jsem říkal, za půl hodiny. No a za chviličku už rubrika, co v učebnicích nebylo, a v ní to dnes bude taky zajímavé. Budeme se věnovat bleskům. Víc nám o nich poví Martin Písařík a já bych doporučoval, abyste si určitě poslechli. 7 hodin 47 minut, přejeme dál dobré ráno a hezké vstávání.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Při dovolené z cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu nevyhovují smlouvě. Ústavní soud rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Čekání na lanovku na Sněžku má turistům zpříjemnit Kuličková dráha a teploty dnes znovu přesáhnou 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří. Nejlépe s delegátem přímo na místě.
2: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
1: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční už žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
3: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u lanovky vybudovat kuličkovou dráhu.
4: Má celkem 130 metrů drah, je vyrobená z nerezu a plastu, je variabilní, funguje na principu autodráhy, vyrostla na místě bývalého dětského hřiště. Turisté mohou také využívat opravené toalety, kde stylový vstup zpestřují sedačky ze staré lanovky. Další novinka vzniká v místě bývalého bistra, kde bude originální expozice o Sněžce. Z Pece pod Sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku kvůli stavebním pracím do konce listopadu pokračuje uzavírka silnice a mostu mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách s Tomášem Myslivečkem vás dál pěkně zdraví taky Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a od mikrofonu Dobrého rána, středa 24. června. Za chviličku se podíváme jako každou středu na to, co zásadního a důležitého se chystá a odehrává taky na silnicích v našem kraji. S Petrou Drkulovou, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky. No a hosty po půl deváté pak budou Klára Kopecká a Vojtěch Homolka z diecezní charity Hradec Králové, kteří byli v Indii a navštívili tam chudou odlehlou vesnici Karadí, kde se staví nová škola pro tamní děti a kterou díky doprovodnému projektu vzdělávacího programu Adopce na dálku v indické oblasti Belgaum podporují i dárci z Česka. Takže víc po půl deváté, těším se na jejich vyprávění. Ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a příjemný den. Je to středa 24.
6: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Dobré ráno, 8 hodin, 11 minut, Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám nejenom dobré ráno, ale taky šťastnou cestu, jestli nás posloucháte někde na cestě, třeba do práce. Informace ze silnic jsou tady ráno každou půl hodinu. No a ve středu samozřejmě přidáváme i ty dlouhodobější informace ze silnic v našem Královéhradeckém kraji, abyste věděli, co se na nich všechno děje. I dnes to uděláme tedy s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou a konkrétně zamíříme na Trutnovsko na stavbu D11.
1: Na stavbě dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem pokračujeme v ražbách tunelu opevnění. Tunel bude dlouhý 2x492 metrů a bude mít dvě samostatné tunelové trouby. Aktuálně jsou už ražby obou tubusů dokončeny přibližně ze 3/4. Součástí stavby bude i druhý tunel Poříčí, který začneme razit po dokončení ražeb tunelu opevnění. Oba tunely budou vybaveny moderními bezpečnostními systémy, kamerovým dohledem, úsporným LED osvětlením a řízenou ventilací v tunelových propojkách. Maximální povolená rychlost v tunelech bude 100 km v hodině.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček nám řekne, jak bude. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Pěkné ráno.
1: Tak povídejte, co nás čeká dnes a jaká bude středa 24.
2: Dneska pěkný letní den, tlaková výše nad střední Evropou, jasná nebo skoro jasná obloha dneska bude, teploty se budou pohybovat od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách od 20 do 23 stupňů a vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou během dne většinou dobré a bio to je na dvojce střední zátěž.
1: No a čeká nás tedy taky pěkná letní noc, když to bude pěkný letní den dneska?
2: No, dá se říct, že skoro letní. V noci jasná obloha, 17 až 14 stupňů Celsia, taková budou minima, takže ještě to půjde. V Brumovském výběžku tam bude chladněji, tam bude kolem 10 stupňů Celsia. Vítr stále slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu, anebo nebude foukat vůbec. No a přes den jasno až polojasno, s tím, že ty teploty zase trošičku vyšší, 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 22 až 25 a vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: A platí teda to, že budeme zase dál potom stoupat pomaličku po stupínku výš a výš až k těm nedělním kolik 38?
2: Dneska už jsem se na to díval, takže dneska už bych to dával od 35 do 39 stupňů.
1: Aha, takže ještě výš dokonce.
2: O stupínek výš.
1: Dobře, a takže pátek bude jaký?
2: Pátek, ten bude zase jasný nebo skoro jasný, s teplotami do 35 stupňů Celsia. Sobota, ta bude jasná až polojasná, ty teploty se budou pohybovat do 37 stupňů Celsia a ta vzpomínaná neděle jasno až polojasno, tím, že ty teploty budou až do 39 stupňů Celsia.
1: Tak díky za ten výhled. Jaroslav Tuček to pro nás dneska všechno měl, tyhle ty informace důležité. Mějte se hezky, užijte si středu, Jaroslave, nashledanou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, končil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety v spouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Deváté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Královéhradecký kraj v Hořicích vybuduje centrum integrovaného záchranného systému. Potřebné pozemky už vykoupil. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a zlepšit tak dostupnost zásahu hasičů i záchranářů. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme vedení Evropské vysílací unie, generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a programového ředitele České televize Milena Friedricha. Předmětem jednání bude budoucnost veřejnoprávních médií v Evropě i v Česku. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody. Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam završí svou 130. sezónu. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0. Stejným výsledkem vyhrála také Kolumbie nad Demokratickou republikou Kongo. Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 i díky dvěma gólům Cristiana Ronalda. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23, vítr slabý proměnlivý a biozátěž je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S komplikacemi počítejte na Trutnovsku, na silnici 297 mezi Černým dolem a Janskými lázněmi. Máme tam hlášenou nehodu se zraněním.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Marika Gombitová nám dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 9 minut po půl deváté. No a v Dobrém ránu si teď budeme, jak jsem slíbil, povídat o výpravě do Indie, kde se staví nová škola pro děti v chudé indické vesnici Karady. Stavbu podporují i dárci z Česka a jde o doprovodný projekt vzdělávacího programu Adopce na dálku diecezní charity Hradec Králové v indické oblasti Belgaum, kde tedy byly Klára Kopecká a Vojtěch Homolka a mají prý spoustu dojmů a zážitků, takže budou vyprávět. Dobré ráno, vítám vás.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak kde jste přesně byli, možná řekněte sami, a kdy to bylo, co jste tam dělali, kdo začne?
2: Tak já
0: Vojtěchu,
2: můžu začít.
0: Začněte.
2: Byli jsme tam na konci roku 2024 a konkrétně ve státě Karnataka, což je na jiho západě Indie, a byli jsme ve dvou oblastech, v Bangalore, což je velkoměsto, které má přes 10 milionů obyvatel, a byli jsme také v oblasti Belgaum, kde se právě staví ta nová škola.
0: Nestratili jste se v tak velkém městě?
1: My jsme naštěstí měli zkušené indické průvodce a koordinátory, takže nás vždycky našli.
0: Jinak já vím, že tu spolupráci mezi Hradeckou diecezní charitou a indickou diecezí Belgaum v indickém státě Karnataka otevřel pan farář Josef Suchár už před lety, kdysi dávno, z Neratova. Staví se tam hodně. Postavil se tam kostel svatého Josefa, co asi tak pamatuju, ještě další škola se tam postavila. A vy jste tam byli teda u položení základního kamene školy v roce 2024. Jak se vám tam líbilo? Byli jste tam poprvé oba dva, nebo jak to je?
2: Já jsem tam byl už po třetí.
0: Vojtěch po třetí.
1: A já jsem byla v Indii a celkově v Karady poprvé letos.
0: Takže jste, nebo tenkrát v tom roce 2024, takže jste koukala asi.
1: Ano,
0: ne, jako
1: koukala
0: tam,
1: jsem vlastně.
0: Vypadalo. No, můžeme připomenout i ten hlavní projekt adopce na dálku, v čem spočívá, co to je?
2: Ano, my tam jako diecezní charita Hradec Králové podporujeme už od roku 2000 vzdělávání chudých indických dětí. Jsou to vlastně ty děti z nejzranitelnějších rodin, které by bez té podpory často nedokončily vzdělání. Jejich rodiče jsou někdy úplně negramotní, někdy vychodili pár tříd a jsou to lidé z těch nejnižších vrstev. To znamená, nemají jistou práci, jsou často placení každý den podle toho, co udělají, nebo to jsou drobní rolníci, kteří jsou závislí na tom, co vypěstují.
0: A ta adopce na dálku prostě pomáhá, že každý z nás se vlastně může zapojit, může přispět na děti, které v té Indii můžou zůstat, nemusí nikam jezdit, můžou tam zůstat, v tom je možná gro toho projektu, ne?
1: Ano, ano, oni zůstávají v tom svém prostředí u těch svých rodin, pokud je to možné, a vlastně studují indické školy.
0: No já předpokládám, že když jste tam byli v tom roce 2024, takže jste se už potkali taky s těmi absolventy vlastně, které i příspěvky tady z Česka vlastně podpořili.
2: Ano, potkali jsme tam řadu absolventů a z toho jsme měli opravdu největší radost, když jsme tam potkali vlastně učitele, zdravotní sestry, inženýry, kteří dokončili studium právě díky tomu, že tady z České republiky někdo na dálku podporoval a byli nesmírně vděční. Potkali jsme tam třeba mladou paní, která teďka pracuje v bance, vede tam tým, takže byla opravdu nesmírně vděčná tomu, že jí takhle někdo pomohl.
0: Ne, vy jste zmínil i inženýry, takže i vysokoškolské vzdělání se vlastně podaří těm dětem jako dosáhnout. Dětem, já říkám dneska už dospělým, ale tenkrát, když to začínalo a když je někdo podpořil poprvé z Česka, tak to byly malé děti.
1: Ano, my podporujeme to vzdělání vlastně až do vysoké školy, do té míry, dokud děti nebo studenti studují, tak my jim tu podporu poskytujeme.
0: Kláro, vy jste tam byla teda poprvé v tom roce 2024, jak na vás Indie zapůsobila? Na první dobrou, jak se říká, to znamená, vystoupila jste z letadla, a jaký byl ten dojem, když vás letišní hala vypustila do toho indického světa?
1: Tak na první pohled bych řekla, že to byl chaos, protože tam bylo samozřejmě spousta lidí, spousta aut, spousta hluku, spoustu zvířat. Ale postupně, když jsme se setkávali s těmi dětmi a rodinami a navštěvovali ty rodiny, tak vlastně člověk pochopí tu jejich vstřícnost, to jejich vřelé srdce, protože opravdu, i když oni kolikrát nemají vůbec nic, tak vlastně dokážou jak mezi sebou, tak i pro nás vlastně nachystat třeba občerstvení, pozvat nás domů, ukázat nám, v čem žijí.
0: Takže jsou srdeční.
1: Takže jsou hodně srdeční a opravdu to úplně zastínilo to, co ten chaos na těch ulicích a celkově.
0: No a když jste vystoupili z toho letadla, kam jste přiletěli?
2: přiletěli jsme právě do toho Bangalore.
0: Do toho Bangalore. No mě tady kdysi někdo vyprávěl, kolegyně Eva Zálešáková, která Vojtěchu tam byla kdysi dávno poprvé i s vámi. Eva Zálešáková pracovala tady v Českém rozhlase Hradec Králové a jednou mi vyprávěla právě o té cestě. Tak to jste ale přiletěli někam jinam, ne? Protože ona mi vyprávěla o nějaké cestě vlakem 12-hodinové dlouhé na to místo.
2: No to jsme právě přiletěli nejdříve do Bangalore. Aha. A z Bangalore jsme potom se přesouvali do té druhé oblasti, do Belgaum.
0: A tam to trvá 12 hodin.
2: Ono to je asi 600 kilometrů daleko, ale ta cesta byla opravdu velmi dlouhá. Byl to noční vlak, ale nakonec to docela uběhlo rychle.
0: Dobrodružná ale výprava to byla tenkrát, ta cesta tím vlakem.
2: Tam na tom bylo docela zajímavé to, že my jsme tam nastoupili a neměli jsme, bylo nás pět a neměli jsme kupé sami pro sebe, tak jsme tam teprve s místními domlouvali, jestli by si s náma vyměnili místa, abychom mohli být spolu, a nakonec se to podařilo.
0: To bylo tedy v tom roce 2017.
2: Ano.
0: My se ale vrátíme po písnice do roku 2024 do vesnice Karady, kde se tenkrát tedy pokládal základní kámen tamní školy. Zajímá mě, v jaké fázi ta stavba je teď a jak to tam vůbec vypadá. Našimi hosty jsou tedy Klára Kopecká a Vojtěch Homolka z diecezní katolické charity Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, našimi ranními hosty jsou dnes Klára Kopecká a Vojtěch Homolka z diecezní charity Hradec Králové, kteří byli v Indii a navštívili tam chudou odlehlou vesnici Karadi, kde se staví nová škola pro tamní děti, a kterou díky doprovodnému projektu vzdělávacího programu Adopce na dálku v indické oblasti Belgaum podporují i dárci z Česka. Ta samotná stavba školy, jak už jsme si řekli, tam započala v roce 2024. Kdy jste tam byli, kdy byl položen základní kámen té školy svatého Josefa. No, ale on tam už byl internát, a to řekněte možná Vojtovi, jaký je ten vývoj celé té věci.
1: Ano, vlastně už když jsem tam byl poprvé v roce 2017, přímo v té vesnici Karadi, tak nám tam ukazovali, internát, který bylo potřeba rozšířit, takže jsme nejdříve přispěli na přistavení druhého patra internátu. Tam teď probíhá výuka, je tam několik tříd a už tehdy jsme viděli tam volnou plochu, kde plánovali postavit novou školu. Mm-hmm. A právě když jsme tam byli naposledy, tak jsme se zúčastnili slavnostního zahájení stavby, a ve chvíli, kdy ta škola bude dokončena, tak tam bude 10 tříd pro

0: dětstvím, takže když jsme se tam pak procházeli, tak jsme na ulici potkávali krávy, kozy, prasata se tam tak jako myhotala. Byli jsme tam třeba zrovna v sobotu, kdy ženy praly a praly tak, že vlastně na zápraží vytáhli kbelík s vodou, šudlali to tam na kamenech, pak tu vodu, kterou použili, tak vylili vlastně na takovou hlavní cestu, kde vedla taková strouha, do které se vlastně všechny odpadní vody stékaly,
1: takže
0: protože
1: žádná
0: kanalizace, nic takového. Měli štěstí, že tam měli třeba studnu obecní, takže k užitkové vodě měli přístup, tu pitnou si museli kupovat na návsi. Takže opravdu taková hodně vesnická oblast.
1: Vy jste tam byli v roce 2024, jak je ta stavba teď daleko, o dva roky později?
2: Tak v současné době naši partneři nám posílají průběžně fotografie a videa, takže jsme viděli, že už první patro má, vlastně nejdřív vybudovali základy a je teďka jsou postaveny pilíře k prvnímu patru a střecha.
1: A celkem by měla být třípatrová ta škola?
2: Ta škola by měla být třípatrová a pokud všechno dobře půjde, tak by se měla dokončit už do konce příštího roku.
1: No, zajímají mě ta setkání s místními lidmi, protože vy jste tam zpívali s dětmi.
0: Ano, zpívali jsme, děti byly hodně kontaktní, my tím, že jsme tam mohli zůstat přes noc, tak jsme s nimi navázali takový větší kontakt, takže jsme se byli podívat, jak třeba v tom internátu, jak tam žijí, kde spí třeba, podívali jsme se třeba i do umýváren, což byli jsme se podívat v dívčích umývárnách, do chlapeckých nám řekli, že to není úplně bezpečné, že to tam není úplně čisté, protože třeba ten kněz, co tam s nimi bydlí, tak nám řekl, že ty děti tím, že jako přijíždí z různých oblastí a jejich rodiče často kočují za prací, takže vlastně tam ty děti přes rok tráví, aby rodiče mohli pracovat, tak nemají moc hygienické návyky. Takže vlastně se je tam snaží všechno takhle naučit. Takže s tím jsme se tam setkávali. Pak samozřejmě byli jsme se podívat právě i po té vesnici, v tom, jak to tam ten každodenní život probíhá, že oni nejen, že samozřejmě jdou do školy a pak jdou na ten internát, ale oni se podílí na tom úklidu, mají čas na studium, na nějaký čas s dalšími kamarády.
1: Takže jako normální děti, jako hezky normálně, se baví.
0: Ano, přesně jde. Tak.
1: Hele, a co jste zpívali?
0: Ano, my jsme je učili písničku Okolo Hradce, protože tam je taková část Cára rána, kterou se většina dětí hodně chytla, takže tu jsme vyzkoušeli snad ve všech třídách, které jsme navštívili a mělo to velký úspěch. Velký.
1: Zaspívejte, Cára rána. Okolo Hradce, malé zahrádce, rostou tam tři růže, Cára rána. No, tak krása.
0: Takže takhle se vždycky všichni připojili, bylo to moc hezký.
1: Takže velké zážitky, hluboké zážitky samozřejmě máte, Vojtěch.
2: Můžu jenom ještě doplnit jednu důležitou věc, proč vlastně jsme se rozhodli podpořit výstavbu školy zrovna v této oblasti. Ta oblast je poměrně zaostala a dozvěděli jsme se, že gramotnost tam dosahuje jenom asi 61%, takže více než třetina, skoro 40% lidí tam je bez vzdělání a týká se to teda hlavně žen a ta výstavba nové školy by měla tenhle problém pomoci vyřešit.
1: Tak držíme palce. Díky, že jsme dneska o tom mohli mluvit v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Našimi hosty byli Klára Kopecká, Vojtěch Homolka z diecezní charity Hradec Králové. Moc děkuju za vyprávění, za zážitky samozřejmě a možná připomeneme na závěr, že adopce na dálku samozřejmě dál pokračuje, stejně jako další projekty diecezní charity Hradec Králové. Každý z nás se může nějakým způsobem zapojit. Takže držíme palce, podrobnosti na vašich webových stránkách určitě.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkuju. I za zpívání děkuju. Kláro, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Tak, a to je všechno z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už se loučí i Jakub Schmidt. Za chviličku po 9. hodině budeme pokračovat dnešním dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou. Takže ať se vám dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. Těším se na vás zase zítra ráno. Naschledanou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Školáci dnes přenesou z Královéhradeckého kraje do Polska oheň bez naděje. Večer začnou letní shakespearovské slavnosti. České fotbalisty na světovém šampionátu čeká klíčový zápas. A dnes bude slunečno a jasno nebo skoro jasno. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Školáci zapojení do projektu Oheň bez naděje dnes vyrazili z Dobrošova do Polska po stopách ležáckých a lidických dětí. Navštíví loďské nádraží Radegast i bývalý vyhlazovací tábor v Chelmnu nad Nerem. Právě tam zahynula většina ležáckých dětí. Účastníci projektu u památníku položí věnce a uloží svíce, které byly o víkendu zapálené v ležákách. Podle vedoucího projektu Františka Bobka z československé obce Legionářské zájem o akci každoročně roste a v budoucnu by se mohly zapojit i děti z Lidic na Kladensku.
4: Cítím z jednotlivých škol touhu se tady toho projektu zúčastnit. Jede vždycky jeden autobus, ale určitě bychom to rádi rozšířili. Trošku jsme koketovali s tím, že bychom to rozšířili ještě s Lidicema, ale zatím se nám to nepodařilo. Určitě by bylo dobré, kdyby jsme se třeba někde na té trase potkali s těma dětma, který půjdou z Lidic.
3: Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČESu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylu režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
5: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
6: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylu první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi.
5: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
6: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
7: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
6: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Sport.
3: České fotbalisty čeká v noci na zítřek klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Azteckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom kapitán Ladislav Krejčí.
8: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
1: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici 1/35 u podhorního újezdu Avojic na Jičínsku dnes pracuje údržba. Až do 16 hodin tam bude dosypávat krajnici v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: 9 hodin 4 minuty a Matěj Českého rozhlasu Hradec Králové je tady. Představíme vám v něm dnes nejedno řemeslo. Nejdříve to bude kamenosochařství a v radioporadně pak batikování. Batika se nám vrací. Technika, kterou si mnozí pamatují z mládí, z táborů nebo školních dílen, dnes znovu láká i mladší generaci. Takže jak si obarvit tričko, šátek nebo ubrus, čemu se vyhnout a jak přitom neobarvit vanu, to všechno probereme v radioporadně s výtvarnicí a pedagoškou Zuzanou Webersikovou. Mluvit budeme ale v dopoledním vysílání například i o filmovém festivalu a bude toho daleko, daleko víc. Hrát budeme samozřejmě hlavně česky. Je tady 24. červnový den s přáním dobrého dopoledne.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Teploty venku stoupají, slunce pálí a podle předpovědi nás v příštích dnech čeká opravdová tropická jízda. Všude kolem slyšíte zaručené tipy, jak se schladit od ledových melounových mís až po okurkové párty v bazénu. My Češi, říkala jsem si, ale máme ještě jeden naprosto originální recept, jak taková vedra přežít. Náš vytříbený smysl pro humor. Možná jste si toho na sociálních sítích taky všimli. V posledních dnech tam lidé hromadně sdílejí ty nejmrazivější zimní fotografie. Snímky zapadaných krkonožských chalup, zamrzlých rybníků nebo lidi s rampouchy u nosu vydávající s ledovým klidem za aktuální záběry z dnešního rána. Říká se, že přání je otcem myšlenky. No a když se člověk potí i u pouhého sezení, pohled na hromadu sněhu, byť jen na displeji telefonu, a dokáže možná v mysli udělat hotové zázraky. Ono je vlastně úplně jedno, jakou cestou se k tomu vytouženému ochlazení dopracujeme. Jestli si dáme sprchu, skočíme do lomu nebo budeme hodinu rozjímat nad fotografií z lednové lyžovačky. Nejdůležitější je, abychom tyto horké dny zvládli v klidu, ve zdraví a ideálně právě s tím úsměvem na rtech.

0: Letem i v našem Královéhradeckém kraji rychle přibývá nejrůznějších slavností, jarmarků a festivalů. Na mnoha místech, ať už na nádvořích hradů nebo přímo v ulicích měst, tak můžeme potkat i šikovné řemeslníky, kteří všem kolem jdoucím ukazují svou zručnost a také prastarý um. Já jsem se tedy nedávno na hradeckých trzích potkala i s kamenosochařem Jakubem Petrášem. Ten lidem přímo před očima předváděl, jak se surový blok mění v umělecké dílo. A nepracoval si jen tak ledajakým materiálem, sadil na ten náš regionální klenot slavný hořický pískovec. Jakub Petráš zájemcům nejen ukazoval, jak se do tohoto specifického kamene křesá život, ale taky trpělivě vysvětloval, jak moc se toto náročné řemeslo za celá staletí proměnilo a jak mu dnes pomáhá i moderní technika.
1: Tady opracováváme kámen, máme k dispozici pískovec, konkrétně hořický pískovec, který je měkký, takže do toho to jde relativně snadno.
2: Tady máme dalšího řemeslníka. Co tady vyrábíš? Povíš mi?
3: Vyrábím, rozbím tím kámen.
2: Možná socha z toho nějaká bude, nechtěl bys sochu vyrobit?
3: Jo.
1: Určitě by to šlo, akorát by to musel strávit trochu víc času.
2: Co se snažíte dětem předávat nebo i dospělým, kteří přijdou k tomu vašemu stánku?
1: Snažím se předvádět to řemeslo tak, jak se dělalo kdysi, čili ruční opracování kamene. Mám tady celou sbírku různých nástrojů, které se na to používalo, buď to jsou to špice, vyloženě jakoby špička, anebo i dláta plochá, nebo i zubatá, a tím předvádím, jak se ručně ten kámen odpracoval od hrubého bloku až po nějaký finální výroby.
2: Tady o svým rodiče, dobrý den, co bude s chlapce? Kamenosochář bude doma?
4: No, on spíš na různý čudlíky a hodně toho namluví, ale kdo ví, třeba se to ještě změní.
2: Třeba rukama. Východočech Jakub Petráš představuje kamenosochařství.
1: Ano.
2: Co je cílem ukázek všeho toho, proč vlastně to ukazovat těm lidem?
1: Je to podle mě jedinečná možnost, jak se s tím řemeslem mohou setkat. Kolikrát se setkávám, že ti lidi vlastně říkají, že nikdy neviděli naživo, jak se ten kámen opracovává. Většinou se to je někde na dílně nebo na stavbě, kam se ten člověk běžně nedostane. Takže tohle je šance jednak se podívat, jak se ten kámen opracovává, a jednak si to i vyzkoušet fyzicky. I dospělí, nejenom děti, i dospělí si můžou ten kámen zkusit opracovat.
2: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: V podstatě od střední školy, kdy jsem vystudoval kamenosochařství v Českém Krumlově. Na umělecké škole.
2: A co jste nejvíc hrdý za tu vaši profesi?
1: Na to, že ještě jsou lidi, kteří to umí takhle ty tradiční postupy dodržovat. Nejenom moderním způsobem vlastně ten kámen použít, ale i dodržet ten starý postup, který kdysi ty předci nasi vlastně s tím začali. No.
2: Jak moc se to liší, ten tradiční starý postup, od té moderní technologie? Teď už jsou na to stroje?
1: Ano, jsou na to stroje. Samozřejmě v dnešní době se běžně používají pily, které kámen řežou. Ale když se kámen lámal, což je jakoby přirozenější pro ten kámen, když kámen říznete, tak kolikrát tam třeba vedle zůstane prasklina, která se podejí později, když už máme téměř ten výrobek hotový. Tak jak máme 3D tiskárny, tak máme i 3D frézy na kámen, kteří nám dokážou vytvořit téměř přesnou sochu podle nějakého originálu, ale kolikrát památkaři i tak chtějí vlastně vzhled toho ručního opracování.
2: Jsou to takové dělíčky, vidíte?
1: No ano, ne vždycky od té fresky je to přesné, takže potom je to třeba i tak přesekat, aby to vypadalo, že to je ručně opracované, tak jako byla ta původní socha.
2: Jezdíte často na takovéto akce, kde prezentujete toto tradiční řemeslo?
1: Ano, snažím se takhle v sezóně téměř každý víkend na nějaké akci se účastnit. Často jsou to i akce středověké, kde vyloženě ukazujeme tu dobu, například toho 15. století, toho středověku. Jsem tam jedním z těch řemesel tradičních.
2: No ale díky vám možná těch zručných bude přibývat i v regionu Královéhradeckého kraje.
1: Ano, určitě. Kolikrát rodiče odchází s tím, že musí dítěti někam na zahradu pořídit kousek kameny, aby si to mohlo dál zkoušet.
2: Super, děkuju za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde posloucháte, ať už v Jaroměři, Trutnově, Kostelci nebo v Hostinném. No, když jsem šla včera po Hradeckém nábřeží u Labe za lávkou, tak tam mě zaujal nádherný pohled. Nevím, jestli máte sílu se teď ještě dívat na ty záležitosti, ale věřím, že ano. Na dřevěných schodech posedávalo spousta lidí, někteří se chladili ve vodě, jiní odpočívali ve stínu vzrostlých dubů a hned za nimi se rozprostíral kus nefalšované rozkvetlé louky. Ta tráva je tam záměrně vysoká, neudržovaná, vypadá to fantasticky. Luční kvítí tam roste, přesně taková lokalita v poslední době často zmiňovaná jako biodiverzita v praxi. A co mě zaujalo nejvíc, na první pohled to nevypadalo, že by tam řádili nějací škůdci. Takže pokud my chceme mít na své zahradě zdravé prostředí, ale trápí nás tam nevítaní návštěvníci, nevím, jestli toto by byla příležitost, jak se jich zbavit. Každopádně proti slimákům se dá bojovat chytře v souladu s přírodou, jako tomu včera v radioporadně mluvil i zahradní rádce František Hlubocký.
1: Jsou v prodeji takové ty modré granulky, nebudu schválně jmenovat, jsou jich dva typy. Jeden typ je tedy jedovatý, i pro teplokrevné živočichy nedoporučí, je pouze o pár korun levnější. A pak jsou nejedovaté, v podstatě tam je složkou železitá sůl, která pro ně je jedovatá, ale když by se náhodou holubí toho nebo slepice nebo někdo nazobal, tak se nic nestane. A naopak, ty nám ještě hnojí zahrádku, protože slimák, tak on má v tu chvíli pocit, že je sytý, tudíž už nekouše náš salát, zaléze si někde zase do toho svého ukrytu a tam chcípne. A jeho tělo je tvořeno s bílkovinami, když se rozleží, tak to jsou dusíkaté látky, to je jako kdybychom pohnojili třeba zředěným slepičákem. A ta železitá sůl, která v něm je, zrovna tak rostliny železo potřebují, třeba aby chlorofil a tak dále, aby mohli fungovat, takže mrtvý slimák hnojí.
0: To zní velmi pozitivně. No, teď si právě říkám, že když je napichujeme nebo solíme a pak vyhazujeme, jestli děláme správně, jestli to nemáme dát zpátky do zahrady.
1: Ty napichnuté snad do kompostu, no, ale to solení v žádném případě nedoporučuju. Hlavně to je chlorid sodný, sůl, že jo, chemicky. A tu, když budeme mít v půdě, tak speciálně třeba okurkám ten chlor vadí. Jo, tak si zasolíme půdu, jak se říká, a pak bude pro naše rostliny zase půda jedovatá, protože opravdu ten chlorid sodný není nic dobrého, když se nám do země dostane.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Michal Tučný a jeho Medicin Man, to je zkrátka muzika, která nepotřebuje žádné efekty, protože má obrovské srdce. Vy moc dobře víte, že ty největší hvězdy často nemusíme hledat až za oceánem, protože je máme nebo jsme měli doma a provázeli nás celým životem. Jenomže čas od času se domácí scéna potká i s tou světovou na jednom místě. Na Karlovarském filmovém festivalu se každoročně střídají hvězdy republikového formátu i s těmi globálními. A občas dorazí někdo, kdo má třeba i s tím naším Michalem Tučným společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Neuvěřitelné charisma a taky samozřejmě talent, který poznáme na první dobrou. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. No, americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustin Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Kalichvaru byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Je středa 24. června a právě dnes v 17 hodin začne vernisáž výstavy Cenní svědkové v muzeu Broumovska. Autoři lákají na kuriozity, poklady i předměty zdánlivě obyčejné, které jsou ve zdejším depozitáři. K vidění bude třeba skamenělý sladkovodní žralok nebo pečetidlo velitelského zajateckého tábora z první světové války. Kdo by měl chuť, interaktivní výstava v Broumovském muzeu potrvá do 4. října. No ale teď už pozvánka i k našemu odpolednímu vysílání. Po 13. hodině odvysíláme pořád opět Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala tentokrát a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

Za 7 minut bude 10 hodin, blíží se další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterých budeme mluvit například i o vesnici roku v Královéhradeckém kraji, kterou se stala studnice na Náchodsku. Teď ale ještě Brian Adams, dobré dopoledne.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji je Studnice na Náchodsku. Šéf Evropské vysílací unie bude jednat s prezidentem Pavlem o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Útočník Koloráda Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka a dnes bude slunečno a jasno nebo skoro jasno. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké dopoledne. V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Letos se do krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí.
2: Druhé místo získal Žernov jako průkopník v oblasti moderní energetiky a bronzová příčka patří obci Sněžné za výstavbu vodojemu. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci si odváží Choteč, kde místní vysadili na 1000 stromů. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí pak získal Dubenec, a to za propracovaný systém protierozních opatření. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku stále sčítají škody po silné bouřce. Ta areál zasáhla z neděle na pondělí. Zvířatům neublížila, poničila ale řadu stromů a také dva stany. Podle mluvčího zahrady Michala Šťastného je ubytovaní návštěvníci museli dočasně opustit.
3: V průběhu noci se zhruba 30 našich hostů musela přestěhovat do náhradního ubytování v našem rezortu, případně i v dalších ubytovacích kapacitách v okolí. A ještě ráno se ale navrátili do svých stanů. A dnes už v areálu není po té bouři takřka ani památka díky pomoci desítek zaměstnanců i některých hostů.
0: Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s představiteli veřejnoprávních médií o jejich budoucnosti. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noël Karn. Ten už dříve jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii podle Karna vadí taky chybějící záruky nezávislosti.
4: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
0: Sport. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před Pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu. Samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli opravě vozovky doprava řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je tady další hodina dopoledního vábaděje. Meteorolog Jaroslav Tušek sice dnes na radarech pravděpodobně moc mráčku neuvidí, ale díky té jeho předpovědi budeme přesně vědět, na co se v dalších horkých dnech připravit. Za chvíli se s ním spojíme. Informace se možná budou hodit i dětem, které dnes budou ve vysílání mluvit o svých výletech vlakem. A tak trochu o cestování bude i naše dnešní dopolední soutěž, kterou odstartujeme po 10:30. Zaměříme se v ní na názvy obcí a měst, takže už teď můžete přemýšlet, jaké jméno vesnice nebo městečka vás na těch vašich toulkách zatím zaujalo nebo překvapilo úplně nejvíc.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, Český rozhlas Hradec Králové a s nimi naše létající redaktorka stopařka Zuzka Boučková. Zuzko, pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne přeji.
1: Ty už jsi na cestě, tak nám prozrač, co tě dnes očarovalo, okouzlilo a kam přesně máš namířeno.
2: Moje stopařská intuice mě dnes vede do Žírče u dvora Králové nad Labem, protože tamní barokní areál doslova přetéká neuvěřitelnými příběhy a tajemstvími. Jedu za naprostými světovými raritami, které vám ráda zprostředkují i přes sociální sítě a náš web. Víte například, že tam mají hudební nástroj, který nikde jinde na celé planetě Zemi v provozu neuslyšíte. Osobně už se nemůžu dočkat, až ho uvidím.
1: No, na světový unikát se těšíme i my ve studiu. Naznačíš nám, co přesně bude hlavním zlatým hřebem TTV dnešní reportáže?
2: Ráda naznačím, bude to velkolepá oslava barokní hudby a lidského umu. Zaměřím se na legendární barokní zvonkohru neboli zvonový klavír z roku 1732, který pro hraběte Šporka vyrobil slavný mistr Rader. Tento nástroj původně nestál v Žirči, ale na nedalekém Kuksu. Jezuité ho totiž ze Šporkovy pozůstalosti odkoupili až později. A druhá věc, na kůru kostela svaté Anny v Žirči mají velmi zajímavý hudební kousek. Vzácné Bartovy varhany z roku 1829. Ostatně na ně se dnes také velmi těším.
1: No, zní to báječně, tak co nás čeká v příštím vstupu odpoledním, až dorazíš přímo na místo?
2: Tak můj plán je, že jakmile tam přijedu, vyhledám svého dnešního průvodce Jana Staňka a zkusím ho přemluvit, aby mi ten nebeský nástroj, barokní zvonkohru, naživo rozezněl a jak jsem již řekla, vše budu točit a fotit.
1: Takže Zuzka bude na kůru, možná také zkusí rozeznít nástroj.
2: No, uvidím, jak to bude složité, já to uvidím poprvé v životě, takže i nafotím, i natočím a zkusím všecko, co bude možné.
1: Těšíme se, to byla naše reportérka Zuzana Boučková na cestě do Žirče. Hodně štěstí.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: A připomínám ještě jednou, výsledky jejího stopování si budete moci prohlédnout na našem webu, Facebooku i Instagramu hradec.rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Cestujete rádi vlakem? Určitě mnozí ano, a také o prázdninách někteří vyrazíte za letním dobrodružstvím právě po těch kolejích. Předškoláků se na vlaky zeptala i redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je vagón?
2: Třeba od kamionu nebo od vlaku nebo od nějakého auta.
3: Vlak je třeba, když potřebuješ pracovat s ním v nějaký firmě, tak se ho koupíš a budeš s ním jezdit a budeš v tom mít nějaký hlínu třeba a tak dále.
1: A ty víš, co to je vagón?
4: Jo, vím. To je takový vagón, který tady je třeba před ním a za ním jsou takový vagón, který mají kola a potřebují tam být kola, aby po nich mohli jezdit. A taky, když jsi třeba někde, kde se dá vidět v nějakém vlaku, tak si tam můžeš koupit jídlo, pití.
1: Co všechno vagón vozí?
4: Hlínu nebo beton.
2: Uhlí, hlína, beton.
4: Takový cihle třeba. Kov. Kameny může nosit.
1: A může vozit i lidi?
4: Ne, ale v tom vagónu ne, jenom v normálním vlaku.
1: Kolik vagónů může mít vlak?
2: 10.
4: 33. 8. A nebo 9, nebo 10.
1: A co je v jídelním vagónu?
2: Kucháři a tam mají takovou jídelní obchůdek malý.
1: A co všechno v tom obchůdku máme?
2: No nějaký věci, co umějí uvařit.
4: Třeba hranolky s řízkem nebo nějaký věci.
5: A takhle to vidíme my.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: A nepustil ještě klimatizaci, odvážný je, ještě vyčkává, bude hůř určitě, no musíme se nějak uklidňovat, pane Tučku, já jsem se dívala, ta Francie, ta je teda šílená, když to tak řeknu, teploty až 44 stupňů, toto se na nás valí, nebo u nás to nebude takto extrémní, že ne?
2: Šílené to bude i u nás, to si nemyslím, že ne. Nicméně o pár stupínků míň, ale pocitově mám takový tušení, že to nebude hrát nějakou velkou roli.
1: Taky si myslím. Tak dnes konkrétně?
2: Dnešek to nebude ještě, byť ty teploty budou vysoké, jasno nebo skoro jasno na obloze, s tím, že 28 až 31 stupňů Celsia bude změřeno v maximech. A teploty na horách, ty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr, ten bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Rostlé podmínky většinou dobré a bio, to máme na dvojce, střední zátěž a je to kvůli těm teplotám.
1: No mě to překvapuje, že je to stále na té dvojce. Já si říkám, že mnozí už se cítí minimálně na pětce, ale dobře. Zůstáváme na dvojce, pozitivně budeme uvažovat a bude to stoupat, předpokládám, takže zítra ještě tepleji.
2: Zítra ještě tepleji, byť ta noc bude ještě poměrně chladná v úvozovkách, protože ty teploty nebudou dosahovat ani 20. V noci jasno, 17 až 14 budou nejčastější, ta minima v broumovském výběžku tam očekáváme kolem 10 stupňů, takže tam se bude spát výborně. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec. A přes den zase sluníčko, jasno až polojasno, no a teploty od 30 do 33 stupňů Celsia a na horách budou od 22 do 25. Vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Co by za to mnozí dali, kdyby mohli postel odstěhovat vždycky na tu noc do broumovského výběžku nebo někam do těch horských poloh určitě. No dívala jsem se včera, v televizi ukazovali, že snad vycházíte ze 3 modelů, nevím podle kterého postupujete vy, ale na tom jednom modelu se ukazovalo snad na ten víkend přes 40 stupňů. Platí to na ty východní Čechy nebo tady je to trošičku lepší?
2: Zatím na ty východní Čechy nemáme naplánovanou 40, ta v rámci republiky by měla spíš spadat na jižní Moravu. My plánujeme na neděli 39.
1: Hezky jste to naplánovali, no?
2: No.
1: uvidíme, sledujeme to s vámi a budeme hledat další minimálně hudební osvěžení, pane Tučku. Mějte se krásně, děkujeme za předpověď, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: 11. 7 minut dopolední soutěže Věřte, nevěřte, kde je možné si i vymýšlet, je teď na programu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak jsem slíbila, budeme mluvit o názvech obcí. Zaujalo mě totiž, kolik jich je hodně zvláštně pojmenovaných. Jezdím teď často za babičkou na Sázavu a tam jsem si říkala, že by si některé názvy zasloužily i vlastní pohádku. Nejvíc mě posledně zaujaly Bělokozly. Už jen ta cedule je zážitek. Člověk projíždí kolem a říká si tak, kde jsou ty bílé kozy. A aby toho nebylo málo, je tam i Bělokozly Trucovna, název, u kterého si hned představíme možná místo, kam se člověk odejde urazit stylově, ne domů do kouta, ale rovnou do trucovny. Ty bílé kozy v obci nejsou, ale jsou tam bílé krávy. Zoologicky říkala jsem si trošku matoucí, ale o to víc zapamatovatelné a proto v tomto místě věřím nejen já vždycky zpomalím. Zpomalujeme ale i teď soutěžně ve vysílání tedy a zahrajeme si o zahradnickou knihu z nakladatelství Kazda, knihu o vyvýšených záhonech.
1: Věřte, nevěřte.
0: Nejen bělokozly jsou zajímavé i u nás v Královéhradeckém kraji. Samozřejmě máme názvy, které by stály za samostatný výlet. Kobylice, prasek, konec chlumí a mohla bych pokračovat dál a dál. Někdy člověk ani nemusí dojet na místo, stačí cedule a fantazie hned začne pracovat. Takže ale pozor, dnes tvrdím jednu věc k názvům těchto obcí. Tvrdím, že když má česká obec v názvu zvíře, tak podle heraldických pravidel by to zvíře měla mít i ve svém znaku. Zvíře v názvu obce musí být i ve znaku. Věříte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A už tady máme prvního volajícího. Vítejte, krásné dopoledne.
2: No, dobrý den, tady je paní posluchačka Zdena z Náchodska a já vám věřím.
0: Věříte, věříte. Tak Náchod nemá zvíře ve znaku, takže to nebude ani v tom symbolu. Znáte nějaké velmi netradiční místo, obec?
2: Neznám.
0: Ne, nevybaví se vám, vůbec se vám nevybaví. Dobře, ale každopádně věříte a já mám poznamenáno. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Další z vás v naší dopolední soutěži, jste to vy. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iva z Heřmanova Městce.
0: Tak paní
3: a
0: Ivo.
3: Já vám dneska nevěřím.
0: Nezdá se vám to, nezdá, tak píšu do druhého sloupečku, paní Iva nevěří. Zastavila jste někdy jenom proto, abyste prozkoumala název a podívala se, že vám ten název přišel zkrátka tak netradiční, že upoutal pozornost?
3: To se mi stalo.
0: No tak pochlupte se, no.
3: No, tam někde na tom Trutnovsku třeba je obec Pičín, že jo?
0: Aha, tak to vás možná tak, pobavilo, rozesmálo.
3: Jako rozesmálo a říkám si, když to snad ani není možné, aby se takhle
0: no,
3: obec jmenovala.
0: No a je to možné, jsou opravdu velmi netradiční názvy. Dobře,
3: to
0: dobře.
3: To mě zaujalo úplně.
0: Věřím, že tam každý přibrzdí trošičku. Mějte se krásně, paní Ivo, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
0: A do třetice, kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Mirek z Jelemnice a já vám taky nevěřím.
0: Nevěří pan Mirek, máme tady muže, pane Mirku. Vy jste v Jelemnici, takže tam také nemáte žádné zvíře v názvu ani ve znaku.
4: My máme jelm tady v Jelemnici.
0: Ano, ano.
4: Proto jsme Jelemnice.
0: No vidíte.
4: Ale třeba platí to i naopak, protože se milí mají tuším jelena. To samé je tuším na Benecko. A neumím si představit žabokrky, jaký by měli znak.
0: No žabičku krásnou přeci. nevíte, jaký je tam znak.
4: A prstoseky?
0: Prstoseky.
4: Tam myslím, mají useknutý prst, že jo?
0: Já jsem zmiňovala jenom ta zvířata, že když je tam zvíře v názvu, že by to mělo být podle heraldických pravidel v tom znaku, myslíte si, že to není zkrátka pravdivé, pane Mirku?
4: Může to být většinou, ale ne jako úplně všude.
0: Není to pravidlo podle vás, takže nesouhlasíte s tím tvrzením, ale každopádně děkuju za tu zmínku těch velmi netradičních názvů obcí. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Babuška pozdravuje, nashle.
0: Pozdravujeme také. No a další z vás samozřejmě máte ještě šanci zavolat k nám do studia, případně názor napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Tak jak jste typovali v dnešní dopolední soutěži, kdy jsem tvrdila, že když má česká obec v názvu zvíře, měla by ho mít podle heraldických pravidel i ve svém znaku. Musí být zvíře z názvu obce i ve znaku. Paní Anna nevěřila, říkala, že její tchán se narodil v obci, která se jmenuje Kobylí hlava, což ji utkvělo. Pan Petr volal, že bydlí kousek od prasku Kobylic i Kozujítek, také nevěřil tvrzení. Přišlo nespočet reakcí, ať už těch telefonických nebo písemných. Pan Stanislav píše, tvrzení nevěřím, rozhodně není žádné pravidlo, že by obec musela mít mluvící znak, takže se může jmenovat podle nějakého zvířete, ale

názvu musí mít stejné zvíře ve znaku, zkrátka neexistuje. Stejně tak obec s barvou v názvu nemusí mít tu barvu povinně ve znaku. Je pravda, že některé obce takzvaně mluvící znak mají. To znamená, že znak nějak odkazuje na ten jejich název. Když se obec jmenuje podle zvířete, může se zvíře ve znaku objevit, ale zkrátka není to ta povinnost. Obecní znaky často odkazují na historii místa, staré rody, na krajinu, řemesla, kostel, řeku nebo významnou událost. Někdy jsou úplně logické, někdy pravda jim člověk úplně nerozumí, až po přečtení nějakého toho vysvětlení. Ale zkrátka bělokozly také nemají povinně bílou kozu, protože bělokozly spadají i pod úřad v Sázavě, takže tam je to ještě složitější. No ale k tomu, kdo dnes získá cenu, dnešním výhercem bude obyvatel Kosic. A hned vysvětlím proč, protože je to neuvěřitelné, ale z této obce, právě z Kosic, nám volali čtyři obyvatele. Čtyři obyvatelé zavolali do Českého rozhlasu Hradec Králové do dnešní soutěže s tím, že jsou z Kosic. Všichni říkali, jsem z Kosic, my máme kosa ve znaku a taky tady máme skupinu kosáčat a tak dále, ale nevěřili, zkrátka. Takže srdečně zdravíme všechny do Kosic, kde máme úžasné pokrytí. A tu výhru knihu o vyvýšených záhonech dnes od nás získá pan Láďa. Gratulujeme. Název obce tedy není zoologický závazek, ale uznejte, že výlet po českých vesnicích podle názvu by stál za to. Tak třeba někdo z vás mapy přes prázdniny otevře a vydá se právě po místech, která mají netradiční názvy.

3 minuty bude 11 hodin, ještě Ozzy Osbourne zaspívá, no a po zprávách nabídneme radioporadnu zaměřenou na batikování. Bude u nás výtvarnice Zuzana Weber-Siková.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: V Hořicích vznikne Centrum integrovaného zdravotnického systému. Policie zasahuje proti střelci v Ostravě. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. Pomohlo by mu k cestě na summit. A dnes bude až 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Královéhradecký kraj nechá v Hořicích vybudovat centrum integrovaného záchranného systému. Potřebné pozemky pro stavbu už vykoupil. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by tak zlepšit dostupnost zásahu hasičů i záchranářů. Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice Lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u Lanovky vybudovat kuličkovou dráhu.
3: Má celkem 130 metrů drah, je vyrobená z nerezu a plastu, je variabilní, funguje na principu autodráhy, vyrostla na místě bývalého dětského hřiště. Turisté mohou také využívat opravené toalety, kde stylový vstup zpestřují sedačky ze staré Lanovky. Další novinka vzniká v místě bývalého bistra, kde bude originální expozice o Sněžce. Z Pece pod Sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Policie v Ostravě Zábřehu zasahují proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Podle nich je v ohrožení života. Utrpěla těžké střelné poranění trupu. Informovala o tom jejich mluvčí Eva Michalíková. Policisté zajistili bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné složky. Lidem, kteří žijí v okolí zásahu, poslali bezpečnostní pokyny. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Premiér Andrej Babiš z ANO označil prezidentovo chování za směšné. Pavel podle něj vede kampaň, aby byl znovu zvolen. Vztahy to ale nezlepší, řekl to v rozhovoru na webu blesk.cz. Sport. Tenistka Sára Bejlek porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Siegemundovou a připsala si první letošní výhru na trávě. V druhém setu odvrátila matchball. Do druhého kola nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila 6-3, 7-6 Australanka Kimberly Berelová.
1: Počasí.
2: Dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku dejte pozor mezi obcí Kosičky a silnicí 611. Osobní auto tam narazilo do mostku, na místě je policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je po zprávách v 11 hodin, čeká nás hlavně v této hodině radioporadna batika, batikovací. Batika patří k technikám, které si mnozí pamatujeme z mládí, školních dílen nebo táborů. Dnes se k ní ale vrací i mladší generace, nejen kvůli módě, ale i pro možnost proměnit starší textílie v originální kousky. Hostem bude Zuzana Webersiková, hradecká výtvarnice, pedagožka gymnázia Boženy Němcové, členka spolku lidové tvorby a držitelka ocenění Hradecké poklady. Takže pro inspiraci si budete moci zavolat, případně napsat i vy. Začínáme za 7 minut.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, ve které se dnes pustíme do tématu, které bude trochu jiné než obvykle. Nebudeme mluvit o zdraví zahradě ani právních věcech, ale o tvoření. Konkrétně tedy o batikování. Budeme si povídat o tom, odkud batika pochází, jaké techniky existují, co zvládneme doma, na co si dát pozor a jak batikovat tak, aby byl výsledek krásný a koupelna, pokud možno zůstala bez těch následků. Naším dnešním hostem je magistra Zuzana Weber-Siková, významná královéhradecká výtvarnice, dlouholetá středoškolská pedagožka, členka spolku lidové tvorby Hradec Králové a držitelka ocenění Hradecké poklady za rok 2025. Paní Weber-Siková, vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já zdravím všechny posluchače, já vám děkuji za uvítání, ale bylo přehnané, silně přehnané.
1: Určitě, určitě nebylo, jen se nepodceňujte, jsme velmi rádi, že jste přijala to pozvání. Řekněte, proč si myslíte, že ta batika jako taková lidi pořád láká? Není to novinka, ale pořád se k ní vracíme.
2: No to novinka skutečně není, protože je to způsob barvení látek, který vlastně se táhne celou historii. A protože je to originální výtvor každého z nás, tak tím je to cenné. A je to taky nádherné dobrodružství, protože barvíte látku, něco s ní uděláte, něco zakryjete, protože to je princip batiky, a ono vám z toho něco vyjde. A potom se člověk podívá, co mu vyšlo a udělá a je to radostné překvapení. Někdy taky ne teda. Ale pokud to není radostné překvapení, tak se s tím dá něco dělat, tak se to dá upravit a my si třeba můžeme říct potom čím a jak
1: nic
2: se tím dá něco spravovat.
1: No, kdo má přístup k webovým kamerám, může se podívat, protože vy jste tady některé nádherné výtvory přinesla na ukázku. Překvapilo mě, že i kravata se dá obatikovat.
2: Ano. Dá.
1: Dá i dá pravidelnými vzory.
2: Kravaty, šátky, trička, šaty, metráž.
1: Cokoliv, vlastně na co
2: cokoliv,
1: vzpomeneme.
2: Ano, cokoliv, co se vám vejde do hrnce, anebo na stůl.
1: Co vás osobně na batikování nejvíc přitahuje? Je to to dobrodružství, které jste zmiňovala?
2: Mě asi právě to dobrodružství, protože ta barva si žije vlastním životem. Když vyvážete třeba batiku nebo sešijete nebo prostě jiným způsobem zpracujete tu látku a dáte ji do barvy a teď prostě ono se z toho něco stane. A ty barvy se třeba prolínají, potkávají se spolu a vytvoří třetí efekt a je to vždycky teda dobrodružství.
1: Vzpomenete ještě na čas, kdy jste se s tou batikou setkala úplně poprvé, jak to dopadlo?
2: No tak dopadlo to tak normálně, to bylo tenkrát takový jednoduchý vázání, takže obyčejná kruhová pásková batika. No a ono to, říkám to teď, že to vypadá trošku, jakože jednoduchosti není možný něco udělat pěkného, ale opak je pravdou, protože i třeba jednoduché vázání jenom do pruhu na kraji látky, naskládané, vrapované, ovážete provázkem, uděláte pár proužků a vyjde vám z toho hrnce po obarvení nádherná bordura, která má vzorky, která má polotóny a je to prostě moc pěkné.
1: V jednoduchosti také bývá krása. Ano. Hezky to říkáte. No mnozí posluchači si možná batiku spojí se 70. lety s tábory, domácím tvořením. Je to ta doba, kdy to všechno propuklo, ta 70. léta?
2: To byl jeden z návratů. Batika jako jedna z technik textilní se vrací vlastně celou historii. To asi každý ví, že to vlastně vzniklo v Ázii. Takže tam se barvilo nejdřív rezervou jako voskem, takže tam byla vosková batika, ale v Japonsku se třeba jako rezerva používala rýžová kaše. A pak se to rozšířilo různě do světa, používal se nejen vosk, ale používal se třeba u nás i moučná kaše, mouka, hladká mouka s vodou a z toho se dělají takové trošku rustikálnější vzory, ale dá se to prostě použít. Dělali jsme pokusy s blátem, to je taky zajímavá věc, si se nechává hnědou stopu, ale když dáte šíko barvu okolo, tak to vypadá velice zajímavě, takže dá se to využít
1: bláto,
2: různě.
1: Bláto, rýžová kaše, já myslím, to, že mnozí netušili ano, něco takového.
2: Je to lidová technika, která se opravdu užívá celou věčnost. No. Ale i modročíské vlastně typ batiky, protože to je voskový rezervát, ne vosková, ale z jiného materiálu, ale je to stejný princip. Takže je to způsob barvení látek, který jde pořád. Někdy je víc v módě, někdy se na něj trošku zapomíná.
1: Doplnila Zuzana Weber-Siková. No, určitě si budeme povídat dál a dáme nějaké doporučení. Kdo by se chtěl zapojit, 726 3x46, to je telefonní kontakt k nám do studia, případně nám napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, ve které jsme se dnes se Zuzanou Weber-Sikovou zaměřili na batikování. A tak trošku už jsme nakousli, že existuje nespočet technik, vyvazovaná batika, voskovaná, sypaná. Můžeme upřesnit nějaké detaily, kdo by se chtěl pustit tak, jak na to?
1: Zkusíme to.
0: Pojďte na to.
1: Tak vlastně prvotní batika byla ta vosková, ale tam je, tu bych nechala na později, protože jestli máme mluvit o těch jednodušších batikách, tak tam je asi nejjednodušší vyvazovaná. To si vezmete kus látky nebo triko, položíte si ho na stůl a nějak ho schrnete, smačkáte, poskládáte, převazujete třeba jenom do takovou pruhu. Několik provázkem svázaných úvazů. Je to nutné stáhnout pěkně k sobě, aby se dovnitř těch záhybů nedostala barva. A provázek používáme ne umělohmotný, ale raději ten klasický jutový, protože ten se nenatáhne ve vlázni barevné a bude držet pořád tvar. No a to je ta nejjednodušší batika. Dá se vázat do pruhu, do kruhu, to si vezmete třeba štím za kousek látky, vložíte do ní třeba kamínek, ovážete ho a pak přidáte další tři kroužky. Můžete dělat jednobarevné vázání nebo střídat barvy. To znamená, že si uděláte jeden úvaz, uvážete jeden ten proužek, jeden úvaz a obarvíte ve světlé barvě. Po uschnutí uvážete další úvazy a v tu světlou barvu vystřídáte tmavší barvou a budete mít bílou proužku nebo bílý kroužek, žlutý kroužek, můžete vystřídat několik barev a dělat více barevné tisky.
0: Je to o kreativitě, tak tím takže naznačujete, co když si někdo řekne, já ale vůbec nemám talent, nemám na to výtvarné nadání, tak kdybych se do toho pustil, tak Bůh ví, co by z toho vzniklo, tak jak na lidi, kteří toto tvrdí?
1: No tak nejlepší bych jim poradila, aby to prostě zkusili. Tak beze svědků, jestli se stydí trošku, tak to k tomu nemusí nikoho přizvat. Ale tady to je o tom, že prostě schnete látku. A jak už jsem říkala, ta technika je úžasná v tom, že tam ta barva spoustu práce udělá za nás. Takže my můžeme tu látku naskládat do pravidelných skladů. Můžeme ji nahrnout jen tak halabala. Můžeme dělat velký sklady, malinký sklady. A prostě
0: takže ten záměr, nikdo nepozná vlastně.
1: Pokaždý to je jiné a pokaždý to nějak vyjde. Takže to je bezvadné. A nepotřebujete mít nadání na kresbu, nepotřebujete mít cit pro barvy, protože máte většinou možnost inspirace vzorkovnicí na vzorkovní barev. Takže dneska není problém sehnat k teorii barev, co se k sobě hodí. A nebo se podíváme na to, co se nám líbí a to napodobíme.
0: No vy jste dlouhá léta učila na gymnáziu Boženy Němcové, tak možná jste používala tam pro děti podobné techniky a tak to jste k ním přistupovala. Budeme zkoušet, budeme se vzájemně inspirovat. To
1: zkoušení a experimentování je na celé té výtvarné práci vůbec to nejlepší, protože si člověk může dovolit všechno. To není v každém oboru, že můžete zkusit všechno. Tady to lze, takže člověk je ten pán Bůh tvůrce, který si to vymyslí, udělá. No a když to nevyjde, tak to opraví.
0: Máte ráda práci s mladými lidmi?
1: Samozřejmě. No.
0: Je to inspirativní, že,
1: je to
0: každý
1: inspirativní,
0: k tomu přistupuje
1: jinak. Já setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří mě naprosto šokovali tím, jak v 16 letech přistupují ke světu, co všechno už, o čem přemýšlejí a co vytvořejí.
0: No, zatím jsme se věnovali tedy vyvazované batice, máme tady také tu voskovou a sypanou.
1: Ano, takže já bych sypanou. Ještě, jestli můžu, k té vázané batice, ono.
0: Tak doplňte, ano.
1: Pak ještě způsob vyvážení a barvení. Ta vyvazovaná, stejně jako skládaná, šitá se potom barví za tepla. Nejlepší jsou ty barvy klasické, duha nebo iberie. A do vlažné vlázně přivést pěkně kvaru, občas zamíchat. Dobré je tu svázanou látku před barvením trošku namočit, protože ona si ta voda, jak si udělá jako rezervu a ta látka pak lépe chytá, takže je to dobré. Potom, když to máte nabarvené, podle návodu, doporučuji u každé barvy se teda držet návodu, protože v současné době ten sortiment barev velmi široký a každá barva chce své. Takže podle návodu obarvit ve slané vodě, nechat příslušnou dobu, potom vyndat, vymáchnout, ustálit v octové vodě a potom teprve rozvázat úvazy, udělá to, ach, to je krása.
0: To jsem chtěla doplnit.
1: A znovu ustálit tu rozmotanou látku v octové vodě, ještě vymáchnout a pak vyžehlit.
0: To ach je velmi důležité, ale na to nezapomínejme.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V dnešní radioporadně jsme se zaměřili na batikování, máme výtvarné povídání umělecké se Zuzanou Weber-Sikovou a máme tady e-mailový dotaz, kde se paní Jana ptá, jaký je vlastně rozdíl mezi batikou a savováním, které jí připadá jednodušší.
1: Rozdíl je v tom, že batika přidává barvu látce, či na světlejší barvu látky přidáváme barevné pigmenty. Savování to naopak látku odbarvuje, tu barvu ubírá. Takže savujeme na tmavá trika, tmavé textilie, nanášíme to buď štětcem, to doporučuji trošku ředit, a nebo stříkáním, rozprašovačem. Doporučuji nesavovat samozřejmě hedvábí, protože to
0: je náročnější.
1: To nesnáší, to rozežere, ta savo rozežere to hedvábí. Takže na silnější, pevnější látky. Takže savování nechává světlou stopu. Pokud byste to zkoušeli, tak doporučuji stříkat velice jemně zpočátku, protože jakmile stříknete hodně, udělá se veliká kaňka, občas méně kvalitní látky i proděraví.
0: Já jsem ráda, že jste zmínila to hedvábí, protože na rozdíl od toho savování batikovat na hedvábí, jak
1: výborně.
0: Tady máte důkazy, totiž nádherné šátky.
1: Prosím vás, úžasný materiál, který nádherně bere stopu barvy. Tam ta barva skutečně žije svým nádherným životem.
0: Tady já rozložím ten šátek, protože ten mě zaujal nádherný tyrkysový kolečka.
1: Tohle vlastně pončo, takové letní pončo. Přes ty letní šaty na mužské večery.
0: To je, ty jsou před námi.
1: Ano, to je ta vlastně batika, která se dá vázat do pruhu, do kruhu, jak jsme mluvili, tam se dá lecos. Na tom hedvábí se dá použít sypání, skládání, no prostě všechno. Hedvábí je top materiál.
0: A je nějaký materiál, na které by ta batika se nedala použít?
1: Silné materiály tam nemoc nevyzní, nebo silný trika, tam moc nevyzní vázaná batika, protože je to moc tlustý materiál, takže to má úplně jiný charakter, je takové hodně jednoduché, hodně robustní a jinak
0: syntetika, polyester není syntetika, problém, směsové materiály.
1: Záleží na barvě, jakou zvolíme. Jsou i barvy na 100% syntetiku a dneska je na trhu opravdu velký výběr barev, takže závisí jenom, jakou techniku chceme zvolit.
0: No pojďme na
1: barvy za studena, za tepla, všechno.
0: Šitou batiku, vy jste říkala, to je něco netradičního, tak jak na to?
1: Šitá batika je taková dneska trošku popelka, dneska se jí málo kdo asi věnuje, protože je trošku pracnější. Ta se dělá tak, že se prošije normálním předním stehem, pevnější nitkou, celá látka předním stehem, pak centimetr, centimetr a půl klidně stehy mohou být. A po prošití se celá ta proužka nebo kroužek
0: stáhne,
1: pevně se zaváže a tím stažením se udělá rezerváž. Dají se dělat proužky a dají se dělat vlnovky a když si dáte dvě vlnovky proti sobě nebo vedle sebe tou amplitudou proti sobě, tak se přiblíží, oddálí se od sebe a ono vám to postažení třeba udělá kytičky.
0: To se zdá, že člověk by takto mohl vytvořit velmi jemné vzory, ale zase, když se to špatně utáhne, tak je tam nebezpečí,
1: je to jemnější,
0: že se to nepropíše.
1: To si člověk musí vyzkoušet a naučit se to.
0: No, ještě jste mi zmiňovala v průběhu písničky, že by mohly začít tvořit i děti přes ty letní prázdniny, že je spousta způsobů, které jsou jednodušší. Takže pokud nás poslouchají maminky a babičky, tak by mohly vyzkoušet, jestli to řeknu správně, destičkovou a kolíčkovou metodu.
1: Ano, to je vzorování těmi kolíčky, to je vůbec velice jednoduché, stačí kolíčky na prádlo nebo takové různé ty klipsy, které přidržují materiály při lepení věcí k sobě. A tu látku zase můžete nařasit, naskládat, namačkat různě a kolíčkem to sepnete. No a kolíček udělá tu rezervu, ten ta nepustí barvu.
0: Musí být pevný tedy.
1: Takže musí být pevný kolíček, ale prostě probarví se tak, že máte bílé vzorečky kostiček a záleží na tom, jak je navrstvíte. Můžou být do proužku, může být halabala, cik-cak, takže záleží na vás. A je to velice jednoduché. Potom stačí nemusíme toho vařit, prosím vás, to je jednodušší asi udělat to nějakým barvami za studena a anebo vychladlými uvařenými barvami, tou duhou. Pro děti to úplně stačí, nemusíte kupovat ty drahé barvy, oni jsou to dost
0: náročné finančně.
1: Někdy. Takže tam stačí opravdu nechat vychladnout tu barvu a tím to nabarvit. Namačkat do třeba kelímku od jogurtu nebo do nějaké misky, polít barvou a máme
0: hotovo.
1: Nabatikováno.
0: Já jenom se omlouvám, já jsem zmínila maminky a babičky, ale tatínkové a dědové jsou taky šikovní a nesmíme na ně zapomenout.
1: Tatínkové totiž mívají občas velmi kreativní a velmi nezvyklé nápady.
0: Takže tvořit může kdokoliv. Ano.

0: Zuzana Webersiková je hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde jsme se zaměřili na batikování. Kdo by se do toho chtěl pustit, tak co je důležité, abychom měli vlastně před sebou připraveného? Je to ten lavor, rukavice, hrnec, provázky, gumičky?
1: No, všechno, co jste vyjmenovala, všechno to se používá a je to důležité. I ty rukavice jsou důležité, protože někdy ruce utrpí. A připomněla bych ještě igelit na pokrytí pracovní plochy, protože chceme-li tu kuchyň uchovat čistou, tak musíme chránit tu pracovní plochu. Některé barvy jsou trošku intenzivnější. A i některé přírodní barvy jsou intenzivnější. Pozor na kurkumu, ta teda nechává stopy skutečně.
0: No, i koupelna možná potom zůstává poznamenaná.
1: Se špatně myjí, ano, správně.
0: Ale vy to máte bílé určitě, protože jste šikovná, už jste si našla tu svoji cestu.
1: Já to v kuchyni nedělám.
0: Tak jste někde na terase, na zahradě?
1: Na většinou venku.
0: Venku, je to praktičtější.
1: Je to nejpraktičtější, no, ale jo, pak vařit se musí doma. Takže ten igelit.
0: Zmiňovali jsme ještě destičkovou variantu, která je jednodušší pro děti, tak jak na destičkovou metodu?
1: Tam si naskládají látku do harmoniky, potom ji přeloží čtverce, zase harmonikovým způsobem do čtverce a z jedné i z druhé strany dají kousek třeba prkínka nebo dřevo nebo něco kulatého, nějakou mističku a podobně. Převáže se to pořádně zase provázkem, pěkně z vrchu, ze stran,
0: aby to drželo
1: ten čtvercový tvar, aby to drželo, hezky stáhnout a pak se to může normálně barvit. Ona si ta barva chytí na těch přečnívajících kouscích a trošku se dostane dovnitř a vytvoří zajímavé vzorky. Takže to je taky docela dobrá technika.
0: Je to netradiční určitě. No. Na začátku úplně jsme zmiňovali tu sypanou, to už bude něco náročnějšího. Vy tady máte ukázku.
1: Já bych řekla, že to není náročné i pro práci
0: jak
1: s
0: pro
1: dětmi.
0: Koho?
1: To je velice dobré, protože tam se jenom na tu látku namočenou ve slané vodě sype prášková barva. Přímo z desáčku a nebo z nějaké té misky, kam si to přidáme. A sype se to na ten mokrý textil. Můžete si nechat rozložený, nebo si ho můžete zase navrapovat do nějakých záhybů a posypete celou látku. Připomínám, sypat jemňounce, protože ta barva, pokud nasypete hodně hustě, tak bude prostě plná, tmavá, černá, ztratí charakter toho sypání. Úžasné na tom to, že ty barvy jsou složené z různých pigmentů, takže vy nemáte jenom třeba modrou barvu nebo zelenou barvu. Vy máte modré, žluté, červené, zelené, fialové a tak různé malé puntičky. Takže tam se dá vytvořit velice zajímavých efektů. Spousta.
0: Je to vidět na této krásné haleně, která je modro-fialkovo-černá. Člověk si řekne, no tak to nebude nic složitého. Tady nasypu trošku, tady trošku, ale ono to zase tak jednoduché určitě není.
1: Ono to je prakticky přesně, jak říkáte, trošku.
0: Trošku. Nepřehánět to,
1: spíš koukat, co to udělá. No a potom se to zabalí se to do igelitového pytlíku, může se to strčit do mikrovlnky, takže to je taková celkem zase dobrá technika, protože to můžete dělat doma v té kuchyni, sakum, prásk, všechno.
0: No, líbí se mi, že jsou to všechno ty lehké materiály, na kterých batika drží, protože do tohoto počasí takováto košile krásně nazdobená s tím originálním vzorem je velmi výhodná.
1: To je ideální.
0: No, jak batikovaný výrobek poprvé prát a sušit? To je také alchymie, aby to tam zůstalo?
1: Většinou ustalujeme tady tu klasickou batiku v octové vodě a jinak potom, kdyby byla barva jiný návod, tak respektujeme návod. Po ustálení vysušíme, vyžehlíme, no a pak by to při prání už dalším nemělo pouštět.
0: Zůstane to a nedává to, ale možná k jinému oblečení, pokud nechceme obarvit?
1: Zpočátku určitě. Zpočátku bych to prala na zkoušku zvlášť, co to udělá. No a když to nepouští poprvé, tak už pak to nebude pouštět dál taky.
0: Je tady prostor pro poslední otázku. Kdo by se do toho chtěl potom dnešním povídání pustit, tak co byste doporučila jako ten první výrobek? Nějaké tričko třeba?
1: Tričko, takové tenčí, jemnější tričko je ideální. A já bych doporučila začít nějakým takovým, který je třeba zapranější, flekatější, nebo které je nějaké pokažené, protože tam si vyzkoušíte, co všechno to může udělat a zakryjete tu chybu, no a máte originální tričko. Takže to je výborný prostředek pro zakrývání vat na kráse u oblečení.
0: No. Můžeme sypat. Doporučuji výtvarnice Zuzana Weber-Siková. Děkujeme za všechny tipy, hezké léto, no a ať se tvorba dál daří a přináší radost. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji za pozvání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

to bývá s kytkou jsem po čtyřech schody bral.

0: O batikování bychom mohli mluvit ještě hodiny a hodiny, protože těch technik a možností je určitě nespočet. Pokud vás povídání zaujalo, tak určitě můžete navštívit i spolek lidové tvorby v Hradci Králové, který tady působí a nabízí přednášky, výstavy, nespočet akcí a určitě přivítá rád i nové členy, členky, pokud byste měli chuť. No ale teď už pozvání i k zítřejší radioporadně, která myslím bude hodně praktická k tomu počasí, které na nás teď útočí. Pozvání do studia přijal Roman Kozoň, což je specialista na klimatizace. Budeme povídat o tom, podle čeho vybírat klimatizaci, jak hledat, jaké parametry jsou vůbec zásadní a jestli nestačí do některých prostor zkrátka obyčejný větrák. Takže tolik zítřejší radioporadna v našem vysílání po 11. hodině. Teď se nám blíží poledne, to znamená po zprávách písničky od srdce a na závěr Habadě je určitě i babská rada, která tentokrát bude chutná, protože nás naučí, že nad táborákem nemusíme opékat jen legendární špekáčky.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem, opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policisté ukončili zásah kvůli střelbě v Ostravě Zábřehu. Ve dvoře Králové nad Labem pokračují opravy historického domu. V Česku se bude dál oteplovat. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 30 stupňů. Je středa 23. června. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná. Podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili. Okolí je znovu průjezdné. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku pokračují opravy historického domu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Radnice za ně zaplatí 65 milionů korun. Práce postupují v několika částech budovy současně. V příštích dnech dělníci dokončí měděnou střešní krytinu. Během letních prázdnin se počítá s osazením okenních výplní a výloh v podloubí. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Miroslava Kameníková.
3: V souvislosti s obnovou vodovodní přípojky a s odpojením už nevyužívané plynovodní přípojky dojde ke krátkodobému omezení dopravy na náměstí TG Masaryka podél budovy a k uzavření podloubí domu pro pěší. Přesný termín veřejnosti včas upřesníme.
2: Královéhradecký kraj nechá v Hořicích vybudovat centrum integrovaného záchranného systému. Potřebné pozemky pro stavbu už vykoupil. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by zlepšit dostupnost zásahů hasičů i záchranářů. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
4: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
2: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavním tahu z Hradce Králové směrem na Týniště máme hlášenou nehodu u Třebechovic, kde havarovalo auto a zemědělský stroj. V tomto úseku uberte plyn a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází dalším dnem. Je středa 24. června. Svátek mají Jenové, Honzové, tak třeba nějakého budete chtít potěšit i s hudebním dárkem v našich písničkách od srdce. Nějaké pozdravy už přicházejí. Máme tady taky zprávu například, že s ohledem na tropické teploty chcete někteří chodit tak, jak vás Pán Bůh stvořil. A ne, nebudu si to představovat. Jdeme se osvěžit hezky hudebně. Příjemné odpoledne přeje. A na vaše pozdravy se těší Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Kontakty k nám do studia na úvod písniček od srdce. Připomínám studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, máme tam písničkový formulář a do třetice z těch písemných možností můžete poslat i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ale nutné jako první napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A rovnou se do toho pustíme. Máme tady pozdrav od seniorů a také pro seniory. Prosíme písničku pro seniory. Milí seniori, držte se v tomto počasí a užívejte teplé dny v klidu a ve stínu. Zdravím do Opočna seniory, především Marušku Křečkovou, Ivu Žaludovou, Helu Hastrdlovou, Vendulku Jelínkovou, Jarmilu Kabelkovou, Láďu Holeše, Janu Machovou a všem přeji příjemné léto. Zdraví seniori.

0: Písničky u srdce jsou tedy pro vás a paní Jana už je s námi ve spojení a předpokládám, že budeme těšit na mnoha frontách. Paní Jano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám, paní Pavlo, i všem posluchačům. Tak dneska mají svátek všichni Janové, překrásné to jméno. Přeji všem Janům všechno nejlepší, zdraví a štěstí. Posílám pozdrav Honzovi do Náchoda, ale především si dnes zavzpomínám na svého tatínka, který byl také Jan.
0: Mm-hmm. No tak příjemné vzpomínání na ty hezké zážitky.
1: Ano, protože Srdce nehasnou.
0: Srdce nehasnou, přesně, to je ta písnička, která teď zazní. Tak si to pojďme společně vychutnat. Opatrujte se a hezké dny, paní Jano. Naschledanou.
1: Hezké dny, děkuji.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Zahrady mnohým z nás dělají v těchto dnech radost a vy nám o tom taky dáváte vědět. Paní Věra Hunková poslala krásnou sbírku toho svého malého ráje. Přiznám se, paní Věro, když jsem viděla ten váš sklení, tak jsem si říkala, jestli nejste u nás. Taky máme okurky vyvázané až po střechu a těšíme se na rajčata. Děkujeme, že jste s námi. Hezké léto a hodně radosti s Českým rozhlasem Hradec Králové.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: teď už spolu s námi paní Zdeňka, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla dát zahrát mému vnukovi Honzikovi Sajdlovi ze Stěžírek. Má dneska svátek a přeju mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody.
0: Aby chodil za babičkou a trošku jí pomazlil občas. Jo. Ne, máte ho tam Honzíka?
1: Ne, nemáte.
0: Ale říkala jste něco živějšího, kabáty má asi rád, tak aby to bylo do skoku.
1: A
0: on si to pak z archivů může přehrát, že na něho babička tak to myslí. Tak to hezky oslavte ty jmeniny vnuka, paní Zdeňko. Krásné dny, naschledanou.
1: Pátek budem slavit.
0: Užijte si to, krásnou oslavu, naschledanou.

studio.hradec@rozhlas.cz opět nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady dalšího oslavence, pana Honzu. Zahrajte prosím pro našeho kamaráda Honzu Herzoga k dnešnímu svátku. Přejeme zdraví a pár kapek pověstného štěstí. Zdraví vás, pane Honzo, kamarádi Alena a Pavel.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde posloucháte. Teď se nám to tady rozblikalo, tak zkusíme rovnou do éteru. Krásné odpoledne, kdo je s námi?
1: Dobrý den, tady Imrich ze Čebík hor.
0: Zdravíme, pane Imrichu.
1: Zdravíme našeho Krajanka Honzu.
0: Ano.
1: Červenýho Kustovce. Má svátek, takže nějakou písničku pěknou.
0: Tak Marie Rotrová, mohla by se líbit ranní loučení, já myslím,
1: jo,
0: že
1: mohla.
0: Marie Rotrová.
1: To už teď zahráli, to se mě líbí nejvíc.
0: Aha, Věra Špinarová.
1: No to nevadí, ale
0: Marie Rotrová, věříme, že také potěší. Tak pro pana Honzu Oslavence, ale i pro vás, pane Imrichu, krásné dny, nashledanou.
1: Děkuju.

Radek Danielčík má dnes také svůj den a my to víme a rádi zahrajeme. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Pavel Vít a taky Hradečáci. Hezký narozeninový den pro pana Radka.

0: hory, kdo by je neměl rád, že mluvili jsme i s kolegy ve studiu, že brzy všichni místo k moři a rybníku možná budeme hledat právě ta nejchladnější místa v létě, abychom se extrémním teplotám, které přijdou v tomto týdnu, vyhnuli. V Hradci Králové dívala jsem se zatím 25 stupňů Celsia, letní hranice, a za 2 hodiny už to bude ale o další 3 stupně více. Na horách stále příjemných 20 v těch maximech, no a Broumovsko to bude mít v noci 10 stupňů Celsia, tak si tu teplotu alespoň v těch myšlenkách můžeme představovat.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. We'll be right back.

Za 9 minut bude 13 hodin. Teď se nám tady těch pozdravů sešlo trošku více. Jan Bergman, Jan Hloušek, Jan Školník u nás také mají pozdrav. Zahrajte jim pěknou písničku, píše se v pozdravu bez podpisu, ale snad den okoření a zpříjemní písnička od Valdemara Matušky. Pozdrav přišel i od paní Sylvie, děkujeme. Zdravíme taky do Jičína paní Věrku, která prosí o písničku pro všechny, kteří jsou sami. I vám hezké klidné odpoledne, paní Věro. A ještě rozklikneme SMS-kové zprávy. Tady je pozdrav od Macháčkových, kteří prosí o písničku pro Honzu Matouše, Honzovi Matoušovi. Do Náchoda máme zahrát, tak i tam srdečně zdravíme.

Za 5 minut bude 13 hodin z písniček od srdce těch dnešních je to vše. Zavolat a napsat si budete moci zase zítra. V Hradci Králové pokračuje 6. dnem Mezinárodní divadelní festival Regiony. O tom už za chvíli budeme mluvit v dalších zprávách a po nich s vámi bude Alex Minářová, která dnes ve studiu přivítá zpěvačku Heidi Janku. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Střelce z Ostravy našla policie mrtvého. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. V Hradci Králové šestý den pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Čeká nás spolujasnost s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
3: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové zbývají poslední dva dny. Dnešní program nabízí 50 produkcí v kamenných divadlech, ale i na ulicích, v parcích nebo na náměstích. Kromě Ostravského divadla Petra Bezruče nebo Pražského divadla Na zábradlí se večer představí i soubory z Nizozemska nebo Francie, doplňuje šéf spolupořádajícího divadla Drak Tomáš Jarkovský.
4: Je to francouzský soubor Le Bois Salle, který přivezl inscenaci Bed Blocks, což je vlastně velmi nezvyklý způsob zapojení moderních technologií, desítky autonomních reproduktorů. A pro mě úplný vrchol je nizozemský soubor Music Theater Bot, který na plácku Hry rybky zahraje takový retro kabaret, který se jmenuje Brass.
2: Plovárna v Mladých Bukách se letos otevře až 1. srpna. Zpoždění způsobily komplikace při rozsáhlé úpravě areálu, při které vzniká například více rovných ploch pro opalovací lehátka. Pro 50-metrový bazén zůstává zachované napájení přímo z krkonošského pramene, díky kterému se daří udržovat stabilní vysokou čistotu vody. Sport. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Colorada ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád. Počasí.
2: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V úseku Chlumec Nepolisy máme hlášenou nehodu, jeden jízdní pruh je uzavřen. Očekávejte tady možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měl bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, a jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý?
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano, ano, ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo. No a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako... Pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky. A řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMS-ku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi? Spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vylezu. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, proč je geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mi auto jsem tam polonala, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no tak byl? Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vaše.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, no, Žena Čančá.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když Žena Čančá má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, čan, čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné

0: Samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš, ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda, a ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná, a ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni, a je to takové milé vzpomínání.
1: Takové i rodinné.
0: Jo, my jsme taková Pavlík family.
1: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
0: Ano, ano, ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu, a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky, a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
1: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
0: Děkuju.
1: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Ozbrojený muž z Čelákovic si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé Rokytnice v Orlických horách se můžou vyjádřit k budoucímu směřování města. Premiéři Česka a Maďarska se dohodli na společném zasedání vlád. Čeká nás polojasnou s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Pětapadesátiletý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal se zbraní k čelákovickému učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích. Popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
3: 55-letému učiteli hrozí až tříleté vězení, v současnosti je ve zdravotnickém zařízení. Město Rokytnice v Orlických horách sbírá názory obyvatel pro přípravu nového strategického plánu rozvoje. Lidé mohou prostřednictvím dotazníků hodnotit silné stránky města, upozornit na problémy nebo navrhnout oblasti, do kterých by měla radnice v příštích letech investovat. Výsledky mají pomoci při plánování budoucích projektů a rozvoje města.
5: Dotazník je anonymní a zaměřuje se například na kvalitu života v Rokytnici, bezpečnost, služby nebo investiční priority. Obyvatelé mohou také uvést, která místa považují za riziková a co by podle nich mělo město řešit přednostně. Radnice chce získané podněty využít při aktualizaci strategického plánu, který určí směr rozvoje města na další roky a pomůže rozhodovat o budoucích investicích. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Letos se do krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v GDL. Sport. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce. Chytal za Pražany i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Počasí. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na dopravní komplikace na příjezdu do Ostroměře směrem od Hořic, kde máme hlášené porouchané auto a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A už jsme v polovině pracovního týdne, je středa 24. června. Karel Sladký zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové. Přeji vám hezké, dobré odpoledne. Co nového dnes na Mezinárodním divadelním festivalu Regiony v Hradci Králové? Uslyšíte, naše reportérka je v terénu a přihlásí se. Festival řezbářů proměny dřeva obohatí život na Rychnovsku. Přípravy na něj i dnes vrcholí. Ve studiu přivítám Richarda Poláčka, který ho má na starosti. Na Rychnovsko vás na proměny dřeva vyhlášený festival řezbářů velmi rádi pozveme. A dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou blesky. Víc vám o nich poví herec Martin Písařík po půl třetí. A pro příjemné středeční odpoledne zaspívají Buty, Valdemar Matuška, Jennifer Rush nabídneme, Karla Zicha, Hanu Hegerovou nebo Petr Nať také v hudební nabídce. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové 24. června odpoledne dobře poslouchá, hezký poslech. A začneme skupinou Buty, tady je jejich tata.
0: Dobré odpoledne s Karlem.

si Královéhradecka můžete objevovat i bez bariér. Vydejte se na výlet právě do Královéhradeckého kraje, který je dostupný pro vozíčkáře i rodiny z kočárky. Přinášíme tip na bezbariérový výlet do Českého ráje po stopách slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Kde začít? Výlet začíná na jičínském Valdštejnově náměstí, odkud se vydáte směrem k Valdické bráně a dál do Havlíčkovy ulice. Pak se napojíte na Valdštejnovu Lipovou alej, která je součástí barokní komponované krajiny Albrechta z Valdštejna. Stezka vás zavede k valdštejnské loďii, unikátní raně barokní památce. Tato místa jsou ověřená také aplikací Vozejk Map. Tak i rodiny z kočárky a vozíčkáři mohou objevovat krásy Královéhradeckého kraje. A my objevujeme festival Regiony. Co dnes tady v Hradci Králové? Zeptám se naší reportérky už za 3,5 minuty. Dobré odpoledne.

0: teď vás vezmeme do víru divadelního dění. Český rozhlas Hradec Králové, 14 hodin 17 minut.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Počítáme a spočítali jsme, že do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony tady v Hradci Králové zbývají poslední dva dny. O jeho programu vás každý den v tomto čase informujeme, jsou tady festivalové minuty. Seznam typů, kam se vydat, mají dnes připraven reportérka Adéla Kavříková, kterou zdravím přímo do centra dění. Adélo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak já jsem stejně jako v minulých dnech, opravdu i dnes, zamířila přímo do centra dění a po cestě mě zaujala fronta, která se už vlastně od pondělí v odpoledních hodinách i večer prakticky neustále tvoří u vchodu do jednoho z domů na třídě Československé armády. Je to ten dům naproti Adalbertinu. Uvnitř lidé najdou takzvanou temnou kavárnu, která je součástí doprovodného festivalového programu už několik let, jen se z velkého náměstí přesunula na malý městský okruh. Já upřesním, že díky tomuhle sociálnímu a osvětovému projektu se návštěvníci v doprovodu slabozrakých nebo nevidomých lidí můžou sami vyzkoušet, jaké to je žít bez zraku. Dnes je poslední den, kdy má kavárna otevřeno, takže pokud by někdo váhal, má čas ještě do 9 hodin večer. Platí ale, že zájem je velký, ta kapacita je omezená, takže by se mohlo hodit doporučení, že si své místo je třeba předem zarezervovat.
0: Adélo, je v programu i něco dalšího, o čem by měli návštěvníci předem vědět? Tedy pokud nepřijdou právě dnes, další možnost už mít nebudou?
2: Tak a především se to týká inscenace Tohle město není pro starý, která vznikla přímo na míru festivalu Regiony. Odehrála se tady v několika reprízách a k vidění bude právě už pouze dnes. Je to taková festivalová specialita vycházející z autentických výpovědí seniorů a seniorek v podání tvůrců z Chemického divadla a divadla Setkání. Jejichž dnešní a poslední večerní představení začne o 17:30 na malém náměstí.
0: V 17:30 Český rozhlas Hradec Králové mediálním partnerem. To, co tam slyšíte, se natáčelo právě tady v našich studiích. Dnes tady máte poslední možnost Tohle město není pro starý v 17:30 na malém náměstí. Když se ještě podíváme, jak vypadá dnes program v Kamenných divadlech,
2: tak do Hradce dnes znovu zavítá Pražské divadlo Na zábradlí. V sobotu uvedlo na hlavní scéně Klicperova divadla autorskou inscenaci Časokryt. Dnes to bude v divadle Drak pohádka, přesněji řečeno loutková a taky trochu bláznivá, jmenuje se Konina a začne v 17:30. A z programu v Kamenných divadlech zmíním určitě ještě jedno výrazné jméno. Pokud by se někdo chtěl dozvědět, jaké to je, kdyby se do divadla chodilo jako na fotbal, měl by dnes navštívit na hlavní scéně Klicperova divadla v 7 hodin večer představení ostravského divadla Petra Bezruče. Hradeckému publiku dobře známý režisér Jan Holec tam přiveze autorskou inscenaci o fanoušcích a nejen pro fanoušky, která nese název Baníček, ale. V dnešním programu pořadatelé tohle představení označili jako jednoho z headlinerů.
0: Ale, doteď jsi mluvila výhradně tuzemské divadelní scéně, máš tip i na nějakou zahraniční produkci?
2: Mám, ta představení jsou dvě a i v tomhle případě je pořadatelé sami označují jako to nejlepší, co festival Regiony nabízí. A především to bude dnes hned ve dvou reprízách v 16 a v 21 hodin ve studiu divadla Drak k vidění jeden z vrcholů letošního zahraničního programu, to je francouzská inscenace Bad Block. Je to vlastně taková unikátní fúze digitálního umění, zvuku a takové křehké loutkářské intimity. Prozradím, že návštěvník tam uvidí desítky autonomních malých reproduktorů, které to představení sami rozehrávají. No a vedle Bad Blocks to bude taky nizozemský soubor Music Theater Bot, který od 9 večer na plácku u Hradebky zahraje svůj retro kabaret, který se jmenuje Brás.
0: Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové a reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jeho srdce bije pro Skurov nad Bělou. To je tričko, mikina, kterou má na sobě také dnešní host Dobrého odpoledne, Richard Poláček. Vítejte, Richarde, dobré odpoledne, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Přijel ze Skurova nad Bělou z Rychnovska, protože tam právě dnes vrcholí přípravy na vyhlášený festival řezbářů proměny dřeva, festival s celostátní účastí. Tak co už víte, co vás těší, Richarde?
1: No tak těší mě to, že ty přípravy zatím probíhají tak, jak mají. Byť to máme ještě 10 dní, ale už určitá nervozitka je.
0: Já se nedělím 10 dní předtím.
1: Jo, takže příští víkend, sobota, neděle to vypukne a myslím si, že můžeme jenom očekávat snad hojnou účast vzhledem i k předpovídanému počasí.
0: A co víme o účasti řezbářů? Budou z celé republiky? Koho čekáte?
1: Budou v podstatě z celé republiky, vedle osvědčeného Jana Paďoura, Radka Smejkala, Petra Krejcara, Martina Bořuty, Roberta Musila, se nám objeví na place Olda Plíska, Pavel Vrcula a Petr Moravec. Takže 8 řezbářů, kteří se představí ve víkendové akci Speed Carvingu.
0: To znamená co? Vysvětlete.
1: V podstatě jsme letos upustili od řezání hlavního tématu a akce je dvoudenní, kdy první den v sobotu v odpoledne budeme řezat speed carving, to je na 2 hodiny budou vytvářet chlapi lavičku a následovat bude potom nějaký další doprovodný program a v neděli dopoledne budeme dělat hodinový speed carving, miniaturu, něco malého a odpoledne klasický nějakou tvorbu, kterou oni si každý vymyslí sám za sebe.
0: Co obnáší ta příprava, když proměny dřeva musí se připravit dřevo, aby bylo z čeho řezat? No, jak to máte?
1: Samozřejmě bez dřeva to nejde, to už máme na place, takže řekl bych, to zásadní je na místě, no a potom hromada hodin práce a hodně lidí se na to musí podílet, protože není to jenom to dřevo, ale i zajistit občerstvení, doprovodný program, stánky, no mnoho věcí,
0: je to hodně kolem,
1: tak, aby to klaplo.
0: Záštitu převzal Královéhradecký kraj, to vyhlášený festival, leckdy z mezinárodní účastí. Na co se vy osobně letos nejvíc těšíte na začátku července?
1: Na začátku července samozřejmě se těším na tuto naši akci, protože ji mám v hlavě třeba rok, připravuju a my kolegové tak půl roku a prostě ty další až nějakých 30 prostě pomocníků, který tam musí ty 2 dny naplno makat. A já se těším, jestli se nám ten letošní vlastně jakoby program nebo ten jiný formát, jestli se nám vyplatí či nikoliv. Je to vždycky trošičku jakoby krok do neznáma.
0: Ale to je dobře, že obměňujete. Říkáte sám jiný formát, takže formát takový, že na čas budou řezat,
1: prostě
0: vyřezávat.
1: Speed carving.
0: Volně.
1: Protože velké téma jsme opustili, protože dělat sochy, velké sochy na zadané téma, na zásob, na sklad bez adekvátního umístění a místa dopředu určeného nemá smysl.
0: Ale víte, co od vás hezké, že třeba ty sochy skončily mnohdy v domovech seniorů, v domovech důchodců v Královéhradeckém kraji, kde byly ozdobou a dělali radost potom, takže proměny dřeva i takto.
1: My se snažíme i nějakým způsobem, prostě aby to mělo nějaký přesah, tak v loňském roce, ano, jak říkáte, jsme dělali asi 5 soch do zařízení Královéhradeckého kraje, do domů v důchodců.
0: Pokud bych chtěl někdo letos na proměny dřeva přijet do Skuhrova nad Bělou, kde přímo se to bude odehrávat?
1: Odehrává se to v prostorách hradní zříceniny a v okolo ní. Je to krásný prostředí, přírodní, má to sílu i zahraniční účastníci, kteří v minulých letech toto sympózium navštívili, byli unešeni z toho prostoru, z toho místa, že to tam má nějakou energii, sílu a myslím si, že prostě se snažíme, aby tam byl program na celý den pro celou rodinu.
0: Vy jste sám říkal letos dvoudenní, ještě jednou připomeňte ten termín.
1: Termín je příští sobotu a neděli, to znamená 4. a 5. července a začínáme v sobotu ve 12 hodin.
0: Ve 12 hodin v pravé poledne, to se dobře pamatuje a pak tedy do neděle můžete obdivovat mistrovskou práci řezbářů z celé republiky.
1: V podstatě z celé republiky.
0: Proměny dřeva 2026. Richard Poláček přijel ze Skuhrova nad Bělou, aby nás pozval. Krásný tip, tak už si také poznamenejte. Příští sobotu a neděli.
1: Ano, budeme se na vás těšit.
0: Těšíme se také a děkujeme za to krásné pozvání, Richard. Ať se vydaří letošní ročník. Mějte se
1: hezky. Děkuji a na viděnou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou. Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A také na našem webu hradec.rozhlas.cz Petr Nač nebo Robbie Williams, to je nejbližší hudební nabídka. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a přejeme příjemné středeční odpoledne.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

se Nikol Kidman, v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jste to slyšeli, vzácný Kupka dorazí do Rychnova nad Kněžnou. Veřejnost to bude mít možnost vidět jenom jeden jediný den. Na jediný den budou moci návštěvníci Muzea a galerie od lidských hor v Rychnově nad Kněžnou spatřit vzácný obraz Františka Kupky Čáry plochy hloubka 2. Toto výjimečné dílo bude vystavené během vernisáže výstavy děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových s názvem Sacra Familia. Ta se uskuteční už tento pátek 26. června a zúčastní se jí osobně i herečka Aňa Geislerová. Zájemci si pak budou moci výstavu prohlédnout do 31. října ve druhém patře Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, ale vzácný Kupkův obraz jenom jeden jediný den, tento pátek v Muzeu a galerie Orlických hor v Rychnově.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

náš web radec.rozhlas.cz, už přidáváme i tipy na víkend, abyste věděli, kam vyrazit. První prázdninový víkend, v pátek bude na silnicích hodně živo, hodně rušno. I proto jsme už vysílali o uzavírkách a omezeních provozu Královéhradeckého kraje. Informace jsme také přidali na náš web radec.rozhlas.cz, kde neprojedete, jaké silnice v Královéhradeckém kraji čeká přes léto řada oprav. Přečtěte si na radec.rozhlas.cz. Vedra pokračují a to není všechno, prý nám hrozí až nějakých 41 stupňů. Dnes po 17. hodině budu mluvit s meteorologem. No a tak na mnoha místech Královéhradeckého kraje přijímají kvůli vedrům preventivní opatření, kde také povíme ve zprávách v 15 hodin, které chystáme. Dobré odpoledne.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové. Co zajímavého vystopoval, uslyšíte už po 15. hodině o našem vysílání. Zdravíme také přes hradec.rozhlas.cz online. Přejeme dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s Českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají preventivní opatření proti vedrům. Levitovo centrum odlehčovacích služeb v Hořicích se má rozšířit. Dopravní policie nabádá řidiče před cestami na prázdniny k větší opatrnosti a dodržování pravidel. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají v souvislosti s pokračujícími vedry opatření. Například více dbají na pitný režim klientů, upravují jejich pohyb venku nebo odlehčují stravu. Informovalo o tom hejtmanství. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder má zesilovat, vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia. Královéhradecký kraj chystá přestavbu Levitova odlehčovacího centra v Hořicích. Dostupnost následné zdravotní a sociální péče by se tak v regionu měla zlepšit.
2: Rozšíření zařízení představuje významnou investici. Předpokládané náklady dosahují přibližně 130 milionů korun. Právě možnosti financování a případné zapojení jednotlivých partnerů jsou v jednání. Představitelé města upozorňují, že rozvoj zdravotních a sociálních služeb je důležitý, zejména s ohledem na stárnutí populace a rostoucí poptávku po následné péči. Kapacity podobných zařízení jsou dlouhodobě velmi vytížené. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Sport. Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17:30 proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii. Počasí. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V úseku Čestice Borohrádek buďte opatrní, máme tam hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Modrá, žlutý pes Ondřej Hejma už za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Pak budeme snít s Hanou Zagorovou, zaspívá Zdá se, češte se na Paula Simona s Artem Garfunklem, Erosa Ramazzottiho, Anuka nebo Petra Kotvalda. Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 24. června. Zdravíme vás a přejeme dobré odpoledne. Kde tak může být náš rozhlasový stopař? Uslyšíte to v této hodině, spojíme se s ním. A vypravíme se do Krušných hor. Tam začala sloužit klenová bouda. Horská chata postavená ze dřeva, skla, ale také takzvaného konopného betonu. Uslyšíte, kde přesně stojí a komu by měla sloužit. A vám určitě dobře poslouží radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, který pro vás otevřeme v pravidelném čase po 15. hodině 35. minutě. Středa 24. června, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Příjemný poslech a hezký den.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Jsme se zvali do Skuhrova nad Bělou na příští sobotu, neděli na řezbářské sympozium, řezbářský festival a tradiční mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku. Ty začnou už v tomto týdnu 26. a 27. června se budou konat. Do Vamberka města krajek se opět sjedou prvotřídní krajkářky z celého světa. Během akce se můžete přijít podívat na jejich umění, navštívit výstavu české paličkované krajky nebo vidět módní přehlídku krajkářské školy Vamberk s kolekcí šperků. Český rozhlas Hradec Králové si to také nenechá ujít. Tuto sobotu nabídneme hodinový přímý přenos z mezinárodních krajkářských slavností. Bude to od 14 do 15 hodin. No a co vás čeká? Jedinečná to slava tradice, která se ve Vamberku píše už téměř 400 let. Je to neuvěřitelné. Výstavy, paličkování, jarmark, módní přehlídky, bohatý doprovodný program plný hudby. Tak to všechno můžete zažít ve Vamberku 26. a 27. června. My právě v sobotu 27. budeme u toho. Po 14. hodině přímý přenos z letošních mezinárodních krajkářských slavností. Také vám zprostředkujeme atmosféru, to všechno, co letos organizátoři připravili.

0: Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne s datem 24. června. A teď zjistíme, kde je naše létající reportérka.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Opět zdravíme regionálního stopaře Zuzanu Boučkovou. Dobré odpoledne.
2: Přeji dobré odpoledne ze Žírče.
0: Ano, ta už dorazila do barokního areálu v Žírči u Dvora Králové nad Labem. Ty se s nám předtím hlásila plná očekávání. Jak to, Zuzko, na místě vypadá teď, když už stojíš přímo uvnitř té barokní nádhery?
2: No bohužel nestojím uvnitř té barokní nádhery, protože nechci rušit a jsem venku, stojím přímo před kostelem svaté Anny. Pro ty z vás, kteří to tu neznáte, představte si majestátní barokní stavbu, kterou tu na přelomu 17. a 18. století vybudovali jezuité. Propojili ji se zámkem a vytvořili oázu, kde se snoubí duchovní historie s neskutečným klidem. A navíc, pokud teď slyšíte ty krásné libé tóny, Tak to zní monumentální Bartovy varhany. A dnes tu na ně a na zvonkohru právě teď v tomto čase koncertuje uznávaný varhaník a pedagog Martin Poruba. Nádhernou hudbu si užívají lidé, kteří sem přišli přímo na koncert nebo se jen tak třeba procházejí kolem. Navíc mým dnešním andělem strážným a průvodcem je zde pan Jan Staněk, který mě ještě před koncertem vzal nahoru na kůr a musím říct, vidět a slyšet zvonkohru i varhany a vidět vše na vlastní oči je krásný zážitek.
0: Podařilo se ti od Jana Staňka zjistit něco víc o té zvonkohře a varhanech?
2: Ano, ano. Jan Staněk mi prozradil, že unikátní zvonový klavír stál původně na slavném Kuksu u hraběte Šporka a jezuité ho koupili až z jeho pozůstalosti. Je to naprostá světová senzace. Žádný jiný takový funkční kousek na světě prostě neexistuje. Jen mě překvapilo, že je to na první pohled taková celkem velká dřevěná skříň, která však v sobě skrývá jedinečný poklad. Je v ní zabudováno mnoho zvonků a paliček. No a hned vedle zvonkohry stojí na kůru Bartovy varhany z roku 1829 a ty právě teď slyšíte. Jan Staněk mi při natáčení zahrál na zvonkohru a Martin Poruba na varhany. Pokud to chcete také vidět podrobněji a zblízka, mám pro vás jeden tip. Již zítra v 18 hodin v Hradecké galerii Dotek starých časů na Velkém náměstí dávají premiéru dokumentu Barokní perla Žireč. Tam uvidíte totiž úplně všechno, i žirecké mumie, které jsou normálně schované pod podlahou kostela.
0: Zuzko, proč by podle tebe lidé neměli s návštěvou žirčovat?
2: Protože já jsem v Žirči teď poprvé a musím říci, že má obrovský lidský rozměr. Celý areál dnes slouží jako domov svatého Josefa, což je jediné lůžkové zařízení u nás pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Ta barokní krása se tu prolíná s velkou pomocí druhým. Je tu nádherný park, bylinková zahrada, chráněná kavárna a také cyklomuzeum. Zbalte prostě rodinu a vyrazte sem na výlet, protože toto místo vás nabije pozitivní energii na měsíce dopředu.
0: A než to uděláte, podívejte se na naše sociální sítě Facebook, Instagram Českého rozhlasu Hradec Králové, na web hradec.rozhlas.cz, protože tam bude vše zdokumentováno. Zuzana Boučková připravuje fotografie a videa přímo z míst, která dnes navštívila. Děkujeme za zajímavosti a hezký zbytek dne.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klénova bouda. Nová horská chata bude sloužit hlavně spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Ta za něj zaplatila více než 40 milionů korun. Reportér Zdeněk Trnka zjišťoval, čím je výjimečná.
1: Bylo to krásné místo, strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružné.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně. Přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé, aby nás to bavilo.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: Topni se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Takhle.
5: Střílel jsem a střelil jsem nejlepší do žluté.
6: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputný na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.

0: Marcela s Karlem. Čau, lásko. No a my vás teď pozveme do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s inzeráty, protože je tady čas.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Prodám sekačku na trávu značka MF70, záběr liště je 140, je v tom nový motor čtvrtaktní Honda a k tomu obraceč. Mm-hmm. A je to na Broumovsku a číslo 607 865 851.
0: Ještě to počkejte, to poslední trojčíslí, tam nám to trošičku mizel signál.
2: 851.
0: Výborně, teď to máme kompletní. Děkujeme, na Broumovsko, zdravíme, hezké odpoledne. Sekačka na trávu, obraceč k tomu 607 865 851. Posluchačka z Broumovska vám nabízela v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dejte také vědět, co byste potřebovali. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já nabízím s výraznou slevou. 3 kusy letních pneumatik jsou bez disku, zcela nové, ještě v originálním balení. Rozměry 165 na 70, R13, 9T. Kontakt nejlépe SMS na 73, 74, 74, 86, 0. Děkuji.
0: Děkujeme také. 737 474 860. Letní pneumatiky, pokud o ně máte zájem, tak pána kontaktujte nejlépe SMS-kou, jak říkal. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
4: Dobrý den, Veronika Lišková. Já bych nabídla garážová výklopná vrata tovární výroby. Z boku jsou na pružiny, cena dohodou. A dále stavební míchačku na 2 kolečka.
0: Mm-hmm.
4: A cena také dohodou. A telefon by byl 734 637 026.
0: A odkud nám voláte, paní Veroniko?
4: Z Horního Jelení.
0: Zdravíme vás tam, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
4: Díky, mějte se, naschle.
0: Garážová vrata. A potom také ještě stavební míchačka 734 637 026 Horní Jelení, paní Veronika nabízela v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud se vám třeba právě výklopná garážová vrata hodí, tak ji kontaktujte. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazar, zdraví i vás. Dobrý den, dobré odpoledne, můžete inzerovat.
5: Dobrý den, nabízím novou nepoužitou benzinovou elektrocentrálu, výkon až 8 kW, cena k jednání 5000, je to 60% stojí z původní nové. Kontakt je 732 90 45 11 Holicko. Děkuji.
0: Děkujeme za nabídku elektrocentrály, mějte se pěkně na Holicku. 732 90 45 11, telefonní číslo posluchače. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, tady je Radio Bazar a to je také prostor pro vás, pokud něco potřebujete prodat, koupit, vyměnit, třeba byste rádi něco za odvoz, nebo se zkusili seznámit, máte možnost. Teď už spolu, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Králové, Hradecká, ano, jste, Radio Burza.
0: Jste v radiobazaru tady, Českého rozhlasu a můžete inzerovat. Dobrý den.
6: U vchodu a tamhle u toho.
0: Povídáme si ale spolu. Dobrý den. Jste ve výs... Dobrý den, povídejte.
6: Já mám nabídku psacího stolu.
0: Ano.
6: Velkýho, nezvyklýho, zaoblenýho tvaru. Obrysový rozměry jsou 200 x 110 cm.
7: No,
6: je ještě příruční stolek.
7: No já dneska to proleju, to víš, že...
6: 80x140 a to je pro změnu jenom policovej. Psací stůl má 2x4 zástovky a jednu centrální a vyvolávací cena je 20 tisíc.
0: A kontakt na vás. Kontakt na vás. Paní vám tam do toho mluví, jak to proleje a tak s paní slyšíme skoro víc než vás. Tak ještě telefonní číslo. A ještě jednou to zopakujte. Děkujeme pěkně, telefon na vás. Číslo na vás, poprosíme ještě jednou. Telefon.
8: No, já jsem ležela jako mrtvá.
0: Tak to už se asi nedozvíme.
8: Ani neodpočívala.
0: Tak to je škoda. Spíš jsme slyšeli paní, co řešila tam za paní. Tak to je škoda, tak třeba se posluchačka ještě zkusí dovolat do radiobazaru a řekne jí to telefonní číslo. Tak jedeme dál. Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás. Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte, radiobazár.
9: Dobrý den.
0: Dobrý den.
9: Já jenom krátce, měl bych skúter 125 a potom by tady byly stoly, kulatý stoly, které se dají rozkládat, mají tam polohovací do vejšky a jinak je to na Trutnovsku a číslo je 605 169 236.
0: Máme to kompletní. Děkujeme a zdravíme na Trutnovsko. Hezké odpoledne. Naslyšenou.
9: Ano, děkuju.
0: Skútr, kulatý stůl 605 169 236. Telefonní číslo. Ještě máte chvíli na to, abyste zkusili štěstí v radiobazaru. Zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Já bych podala ráda dvě inzerce.
0: Do toho?
10: A prodala bych salaš pro 6 až 10 oveček, šířka je 3,30 metrů, délka je 7 metrů a ve 2 metrech je patírko pro seno a slámu. A dále bych prodala šasí z automobilu, včetně rámu pro podlahu a ten má šířku rámu 2,25 metrů, délka šasí je 3x po 6 metrech, a jednou po 5 metrech a je to vhodné pro stavbu včelína a maringotky a jsme z okresu Semilsko a telefonní číslo je 734 206 221.
0: Tak děkujeme za nabídky, mějte se hezky, naslyšenou.
10: Děkuji, hezky, naslyšenou.
0: Pokud máte zájem o to, co je vhodné pro stavbu včelína nebo maringotky a o salaš pro 6 až 10 oveček, volejte Semilsko 734 206 221. K nám už se do radiobazaru nedovoláte, zavíráme, ale zítra bude také den. Zítra po 15. hodině 35. minutě můžete opět inzerovat.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Věra Martinová pro vaše příjemné středeční odpoledne z Českého rozhlasu v Hradci Králové vás zdravíme i s Harlekinem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Jak dobře se orientujete v české kinematografii, to třeba zjistíme v dnešní kvízovce, ale zahrajete si o velkou deskovou hru o tálpový český film. Právě otázky odpovědi na toto, známé hlášky z filmů, autoři jejich díla, parádní výhra kvízovky Českého rozhlasu Hradec Králové mezi 18. a 19. hodinou, kdy někomu z vás velkou deskovou hru o tálpový český film rádi věnujeme. Seznam písniček už je také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka a je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Podívejte se, hradec.rozhlas.cz, kvízovka. Zábava po 16. hodině humoriáda Českého rozhlasu dnes s Josefem Fouskem, který přijal pozvání a budete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Otázka, na kterou nabídneme odpověď v hodinovém zpravodajsko-publicistickém souhrnu z Královéhradeckého kraje. Mluvit budeme třeba o tom, jaká opatření začínají přijímat domovy pro seniory kvůli vedrům po 17. hodině. No a další informace, které určitě oceníte už za pár minut v 16 hodin ve zpravodajské relaci. Zprávy přidáváme i na web hradec.rozhlas.cz, můžete nahlédnout. Činasky, láská data, to je nejbližší hudební nabídka. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko zažije o víkendu extrémní vedra. Teploty se přiblíží 40. Ve dvoře Králové pokračují opravy historického domu. Plovárna v Mladých Bukách otevře až 1. srpna. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje

0: Pavlína Davidová. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
1: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí také výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Pražská záchranná služba je dnes silně vytížená. Její dojezdová doba se tak u méně vážných případů může mírně prodloužit. Českému rozhlasu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Od dnešního rána měli podle něj záchranáři v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdu dotknout podle Kirse nemělo.
2: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
0: Ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku pokračují opravy historického domu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Radnice za ně zaplatí 65 milionů korun. Práce postupují v několika částech budovy současně. V příštích dnech dělníci dokončí měděnou střešní krytinu. Během letních prázdnin se počítá s osazením okenních výplní a výloh v podloubí. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Miroslava Kameníková.
3: V souvislosti s obnovou vodovodní přípojky a s odpojením už nevyužívané plynovodní přípojky dojde ke krátkodobému omezení dopravy na náměstí TG Masaryka podél budovy a k uzavření podloubí domu pro pěší. Přesný termín veřejnosti včas upřesníme.
0: Plovárna v Mladých Bukách se letos otevře až 1. srpna. Zpoždění způsobily komplikace při rozsáhlé úpravě areálu, při které vzniká například více rovných ploch pro opalovací lehátka. Pro 50-metrový bazén zůstává zachované napájení přímo z krkonošského pramene, díky kterému se daří udržovat stabilní vysokou čistotu vody. Sport. Přestávky uprostřed poločasu by mohly být i na dalších světových šampionátech. Připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. Tříminutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Počasí. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 60. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášený silný provoz. Tvoří se tam kolony. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
4: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: No co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pát, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900, a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho, je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě, takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu s hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujem. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte se stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím pana Fouska.
5: Děkuju.
6: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát?
9: Čtyřikrát, ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou v Líni ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolně všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem včera sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě takrát mluví Josef Fousek? Za A v Kutné Hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít?
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: Tavo niente ammasse ordinuje. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, Sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil to, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Slávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslím, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pane Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pane, jenom paňáčky. A fakt to je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Zná.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím, kdo pomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové, hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Samozřejmě, panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběhl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Je mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se sebelou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, kodle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je, že černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Žádostí a bíně.
3: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost.

0: Však jdete po pracovní době.
1: Na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem moc děkujeme za vaši pozornost a Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
2: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO. Nařídil to Ústavní soud. Česká školní inspekce upozorňuje, že opakování ročníku neznamená automaticky zlepšení vzdělávacích výsledků žáka. V Hradci Králové šestý den pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi zařídit akreditaci na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl Ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
2: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá,

0: že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: O rozsahu kompetencí prezidenta při zastupování státu navenek soud teprve rozhodne. Dnešním předběžným opatřením výsledek nepředjímá. Opakování ročníku je podle České školní inspekce drahé a neefektivní. Nevede ke zlepšení výsledků žáků a může mít negativní dopady na jejich další vzdělávací dráhu. Inspekce to uvádí v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala školy často neposkytují žákům včas dostatečnou podporu, která by opakování ročníku předešla.
2: Ani to nesnižuje potom riziko třeba předčasného odchodu ze vzdělávání. Navíc je to významně jako nákladné, a teď nemyslím jenom finančně, ale i časově z hlediska podpory těch žáků až poté, kdy ten problém nastal.
1: Ročník v tomto školním roce opakovalo v průměru zhruba 10 z tisícovky studentů středních škol. Na základních školách to bylo podle inspekce průměrně skoro 5 dětí na každých 1000 žáků. Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové zbývají poslední dva dny. Dnešní program nabízí 50 produkcí v kamenných divadlech, ale i na ulicích, v parcích nebo na náměstích. Kromě Ostravského divadla Petra Bezruče nebo Pražského divadla Na Zábradlí se večer představí i soubory z Nizozemska nebo Francie, doplňuje šéf spolupořádajícího divadla Drak Tomáš Jarkovský.
3: Je to francouzský soubor Le Bois à Sel, který přivez inscenaci Bad Blocks, což je vlastně velmi nezvyklý způsob zapojení moderních technologií, desítky autonomních reproduktorů. A pro mě úplný vrchol je nizozemský soubor Music Theater Bot, který na plácku Hry rybky zahraje takový retro kabaret, který se jmenuje Brass.
1: Město Týniště nad Orlicí získalo stavební povolení na výstavbu pumptrackové dráhy v areálu kempu Písák. Na ploše zhruba 1000 metrů čtverečních má vzniknout asfaltový okruh s terénními vlnami a zatáčkami určený pro cyklisty, koloběžkaře i další jezdce. Vedení města chce výběrové řízení na dodavatele vypsat letos na podzim, aby se dráha mohla otevřít před příští letní sezónou. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji ve Velké Británii skončila Sára Bejlek po tom, co kvůli zranění lokte nenastoupila do duelu se Sonzemovou z Turecka. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rostlové podmínky budou během dne většinou dobré, aby ohlásí trojku, vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 150. kilometru dálnice D35 ve směru na Hradec Králové máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: S datem středa 24. června provede vás jim Karel Sladký. Dobré odpoledne. Jaká opatření přijímají kvůli horku domovy pro seniory, konkrétně Hradecký u Byřičky? Bude rtuť teploměru atakovat i 40 stupňů? A uslyšíte o nové posile prvoligových fotbalistů Hradce Králové. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne pro vás připravil Český rozhlas Hradec Králové.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn událostí 24. červnového dne má Karolina Davidová. Dobré odpoledne.
2: Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají v souvislosti s pokračujícími vedry opatření. Například více dbají na pitný režim klientů, upravují jejich pohyb venku nebo odlehčují stravu. Informovalo o tom hejtmanství. Město Rokytnice v Odeckých horách sbírá názory obyvatel pro přípravu nového strategického plánu rozvoje. Lidé mohou prostřednictvím dotazníku hodnotit silné stránky města, upozornit na problémy nebo navrhnout oblasti, do kterých by měla radnice v příštích letech investovat. V zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem stále sčítají škody po silné bouřce. Ta areál zasáhla z neděle na pondělí, zvířatům však neublížila. Poničila ale řadu stromů a také dva stany v safari parku. Podle mluvčího zahrady Michala Šťastného je ubytování návštěvníci museli dočasně opustit. V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Královéhradecký kraj nechá v Hořicích vybudovat centrum integrovaného záchranného systému. Potřebné pozemky pro stavbu už vykoupil. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by zlepšit dostupnost zásahů hasičů i záchranářů. Plovárna v Mladých Bukách se letos otevře až 1. srpna. Zpoždění způsobily komplikace při rozsáhlé úpravě areálu, při které vzniká například více rovných ploch pro opalovací lehátka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

promění barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Tropické počasí působí problémy všem, zvlášť starším a nemocným lidem. Jak snáší horké letní dny seniori v domovech pro seniory? O tom si teď budu povídat s Danielou Luskovou, ředitelkou domova důchodců u Byřičky v Hradci Králové. Paní ředitelko, dobré tropické odpoledne.
1: Dobré tropické odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak ho zvládají důchodci u vás v domově?
1: No, ono se to jeví obecné populaci, jakože je to teplo pro ty seniory naše jako něco hodně dramatického, ale ono je to tak, že ta termoregulace u seniorů už není taková jako u lidí, když my běháme v tom produktivním věku a nějak se pohybujeme. Takže z hlediska jich to není pocitově tak dramatické jako u běžné populace. Dokonce někdy vidím, že někdo má i svetřík i přes to, že jsou teploty takhle přes 30 jako dneska.
0: Přesto je určitě důležité sledovat pitný režim, dodržovat ho. Někdy nemáme pocit žízně. Jak to je u vás? Sledujete? Zda doplňují seniori tekutiny pravidelně? Hlídáte to nějak?
1: Určitě ano. Je pravda, že u seniorů nebo obecně s klesajícím věkem je ta citlivost na žízeň nižší. Takže je to určitě řízená oblast u nás domově a nejenom u nás, ale všude. A můžu říct, že asi nejenom domov u Byřičky, ale řada našich kolegů i přešla na trošku jiný způsob dodržování pitného režimu, to znamená, už jsme dávno odešli od čajů, tak jak to známe třeba z nemocnic. Moderní způsob zajišťování pitného režimu je o terminálech, kde je třeba 3 nebo 4 druhy pití, to znamená lehký šťáviček, nebo třeba i jako studená voda, nebo studená perlivá voda. Takže klienti, kteří mohou se ještě obsloužit sami, tak se dojdou se sami napít nebo si napustí koničku. A tam, kde nemohou sami, tak to samozřejmě zajišťuje personál podle toho okamžitého výběru a preference toho, kterého seniora, tak jak si to přeje. Pokud si přeje studený čaj, tak samozřejmě dostane i čaj, ale ty čaje obecně i u téhle stárnoucí populace jsou na ústupu.
0: Je nějak dáno, kolik litrů tekutiny denně?
1: Jako parametr povinného vypití určitě ne, to jsou obecná, taková obecná doporučení lékařů nebo odborníků na tuto oblast, tak jak to známe různě z rádí, ale není to tak, že my bychom kladli každému tomu seniorovi, že musíte vypít. Je to tak, že praxi to chodí tak, že pečovatelka v určitých intervalech, třeba hodinu a hodinu a půl, obchází si ty svý klienty a nabízí jim pití. A ne jenom jako pasivně nabídku, ale snaží se je motivovat k tomu, aby se napili s jejím dohledem, za jeho doprovodu, s dopomocí, s pomocí pítek. My používáme různá pítka u lidí, kteří nemohou třeba použít standardní skleničku nebo hrníček, takže máme různé typy, tak jak to vyhovují každému z nich. A takže ta pečovatelka takhle nabídne, přijde k ním na pokoj, popovídá se u toho a takhle to vlastně děláme to v průběhu toho celého dopoledne. Krom toho, že zařazujeme i svačinové věci typu melon, hodně vody, že v tomto ovoci nebo vůbec obecně ovoce, které to, tu vodu má. A v těchto dnech skutečně jako chlazený melon je jedna z nejlepších věcí.
0: V tomto počasí pociťujeme mnozí únavu, natož seniori. Jak se horko podepisuje právě na jejich zdraví?
1: No, tak únava určitě ano. Takové to zpomalení letní, které je obecné, že vůbec pro každého z nás, pro kohokoliv v našich zeměpisných šířkách i jižněji, tak to pochopitelně u těch seniorů také je, že moc nechtějí do těch aktivit třeba pohybových, takže když se dělá cvičení nebo různé pohybové aktivity, tak se dělají brzo ráno, ještě za chládku, dělají se venku, tak aby si ty pohybové věci takzvaně v uvozovkách odbyly právě za toho chládku a potom ten zbytek dne už si mohou odpočívat tak, jak sami chtějí.
0: A ještě máte možnost využití klimatizace, ventilátorů. Víme, že ne všude je ochlazovací technika k dispozici, proto se na to ptám, jak to je u vás.
1: Já bych řekla skoro, že klimatizace jako taková je v minimálním počtu zařízení našeho typu pobytového. A dokonce vím, že když se staví ta zařízení, tak se ani jako nestaví s klimatizací, protože obecně není dobře tou seniorskou populací snášena. Takže když se staví domovy, tak se dělají určité technologie ve smyslu rekuperace a jako řízeného odvětrávání, to ano, ale ne vysloveně to chlazení, to opravdu jako není dobře snášeno. Nebo se to dává na některá místa jenom, kde je možno se přijít schladit, ale jinak obecně pokud jsou klimatizace, tak se potom nepoužívají. Musí být používány třeba v místnostech, kde jsou uskladněny léky, tak tam samozřejmě musí to chlazení být, protože potom by ty léky degradovaly, takže to si myslím, že každý domov si takto zajišťuje, aby to splňovalo ty teploty. Ale jinak u těch seniorů klasicky se v noci větrá, tak aby se to v těch nejchladnějších hodinách, aby se ty domy vychladily, a pokud je někomu horko, tak mokrá prostěradla nebo nějak jako zvlhčovat vzduch. Prostě postupuje se tak, jako kdyby byly doma. Tak jako to děláme doma, když nemáme klimatizované domy.
0: O tom, jak snášejí seniori v domově důchodců Bořičky v Hradci Králové horké letní dny, jaká opatření tam přijali, jsem mluvil s ředitelkou Danielou Luskovou. Paní ředitelko, děkujeme za aktuální informace a držte se.
1: Rádo se stalo, děkujeme pěkně. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: To opatření v domovech seniorů vzhledem k vedrům jste slyšeli před malou chvílí. A jestli budou vedra pokračovat, tak o tom právě teď.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, má tam klimatizaci. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Klimatizace je nám potřeba, i když rozumně sní. Jaký den dnes je za námi? Ještě nekončí, ale když byste zrekapituloval, 24. červen padaly třeba nějaké teplotní rekordy?
2: To opravdu nevím, jestli padaly teplotní rekordy, nicméně byl to takový příjemný ještě letní den. Ranní teploty byly hodně příjemné, pohybovaly se od 15 do 6,5 stupně, 15 stupňů jsme měli minima v Hradci, Teplice nad Metují měly 6,4, takže ještě to bylo dejchatelný, dalo se v tom i příjemně spát. V průběhu dne samozřejmě sluníčko svítilo a s teplotama jsme se vyhoupli nejvíc v Jičíně, tam jsme měli 31,1, tady v Hradci 30,5 stupně, takže už je to trošku úmornější, nicméně příjemný letní den. Co se týká dalších dnů, tam už to bude trošku horší ohledně teplot, protože postupně porostou a o víkendu budou gradovat. Dnešní noc bude jasná až polojasná, s tím, že teploty se budou pohybovat od 17 do 14 stupňů. Na Broumovsku tam ty teploty budou kolem 10 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů. No a zítra přes den zase hodně slunce, jasno až polojasno. No a teploty se budou nejčastěji pohybovat od 30 do 33 stupňů. Na horách od 22 do 25 a vítr stále jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Jaroslave, určitě to pamatujete, bouřky z tepla. Cože teď nezabouří, když jsou takové tropy, tak vysoké teploty?
2: Nemáme dostatečnou vlhkost na to, aby se něco mohlo iniciovat, takže proto nejsou. No.
0: A iniciovat se asi nebude ani v těch dalších dnech.
2: Nebude. Ani v pátek, ani v sobotu, ani v neděli. Neděle tam se bude bouřit, ale západně od nás. Zatím to vypadá, že u nás nic takového nebude. No a teploty porostou s tím, že v pátek bychom měli mít maxima od 31 do 35 stupňů Celsia, v sobotu od 33 do 37 a v neděli od 35 do 39. A samozřejmě i ty minimální teploty budou postupně se zvedat a v tu neděli minimální teploty budou nejčastěji od 23 do 19 stupňů, takže tam už to bude opravdu takové hodně úmorné.
0: Píše se, že někde hrozí ty čtyřicítky. Co tomu říkáte vy jako meteorolog, tomuto počasí?
2: No tak pomaličku se asi na to musíme zvykat, protože dny s teplotami nad 30 stupňů, pomaličku jich přibývá samozřejmě, takže asi je to takovej teď trend.
0: Tak jak bude do neděle, víme. Po neděli nějaká změna?
2: Po neděli přijde změna a příští týden přeci jenom už bude trošku vlhčí, to znamená, očekáváme tam i v průběhu týdne nějaké přehánky a samozřejmě teploty půjdou pomaličku dolů s tím, že od půlky týdne, to znamená od středy, ty teploty by se už měly pohybovat v našich letních teplotách, to znamená 24 až 26 stupňů Celsia.
0: Jaroslav Tuček nás nechal nahlédnout pod pokličku tropického počasí. Děkujeme za aktuální informace i za výhled, Jaroslave, a budeme ve spojení. Mějte se hezky.
2: Určitě. Hezký den, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, středa 24. června, den v kraji. Už po 16. putují školáci po stopách ležáckých a lidických dětí. Je to v součást projektu Oheň bez naděje. Letošní účastníci se zastavili také v Královéhradeckém kraji, v Josefově a na Dobrošově, odkud pokračují do Polska. Příběhy svých vrstevníků, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce, tak poznávají přímo na místech spojených s jejich osudem.
1: Každý den kolem ní procházím.
2: Říká deváťák Matouš ze základní školy Komenského ve Skuči. Mluví o pamětní desce Marušky Hrdé z Ležáku, kterou nacisté v roce 1942 odvlekli přímo ze školy. Právě osudy lidických a ležáckých dětí připomíná projekt Oheň bez naděje. Od neděle školáci ze Skuče, Včelákova, Nasavrk, Seče a Pardubic navštívili místa spojená s tragédií ležáků. Po zažehnutí symbolického ohně navštívili mimo jiné lesopark Jiřího Potůčka, evangelický kostel v Pardubicích, hrob Adolfa Švadlenky, pardubický zámeček nebo Larišovu vilu.
1: Procházíme vlastně věci, co jsou s tím spojeny, a koukáme na to, kde se třeba procházeli, kde byli, kde se popravovali ty lidi a tak. Říkáme si, kdo všechno zemřel, kolik jich zemřelo. A takovýhle informace přesný. V dějepisu tak se jenom řeší to, jakože obecně, že se vůbec takováhle událost stala.
2: Právě osobní zkušenost je podle účastníků něco, co běžná výuka dějepisu nahradit nedokáže.
3: Je to tady takový, že si asi z toho víc zapamatuju. Je to prostě interaktivní, by se dalo říct, a nevím, jak to úplně popsat. Prostě vidím to.
2: Ellen ze základní školy v Nasavrkách říká, že až během cesty si naplno uvědomila, že některé oběti byly stejně staré jako ona.
3: Je to právě to, že si uvědomím, že protože když se o tom mluví, tak si většinou říkám, jo, to budou nějaký jako starý lidi, nějaký dospělí, a že právě jsou to ty děti a že to je jako pro mě strašně jako ne těžké, ale že to je prostě zajímavý.
2: Podle vedoucího projektu Františka Bobka z Československé obce legionářské právě tohle je hlavním smyslem celé akce.
4: No tak je to potřeba pořád připomínat, protože ono v dnešní době prostě je spousta takových konfliktů vážných a spousta lidí a dětí trpí někde vlastně nedaleko od nás.
2: A jaké ponaučení si účastníci z cesty odnášejí?
1: Asi to, že jsem rád za to, kde teďka žiju.
3: No, že se musí prostě dbát na to, aby ty práva lidem zůstaly a aby se k moci nedostali lidi, kteří chtějí někomu ty práva vzít.
2: Ve středu vyrazí autobus se školáky z Dobrošova na Náchodsku do Polska. Tam navštíví loďské nádraží Radegast a muzeum a lesní pohřebiště v Chelmnu nad Nerem. U památníků lidických a ležáckých dětí pak uloží zapálené svíce, které s nimi putují od neděle z Ležáků. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Den v kraji.

0: A teď fotbal. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové začali přípravu na další sezónu. Po velmi povedeném posledním ročníku, kdy si zajistili účast v pohárové Evropě, potřebovali ještě posílit kádr. Těsně před podpisem je kontrakt s Tomem Slončíkem. První jistou posilou se stal už záložník Tomáš Wiesner.
1: Bývalý fotbalista pražské Sparty působil v uplynulé sezóně za oceánem, když podepsal smlouvu v Major League Soccer. V americkém Houstonu ale nakonec žádnou šanci nedostal. Odehrál pouze dva zápasy za rezervní tým.
2: Byl tam prostě mladší hráč za poloviční peníze a nedali mi tu příležitost, takže já jsem tam byl připravený, já jsem dělal maximum pro to, abych mohl hrát, no ale bohužel se to takhle nějak vyvrbilo.
1: I hned po skončení ročníku tak 28letý křídelník hledal nové angažmá a i když o jeho služby projevila zájem také mateřská Sparta, dal přednost malšovické aréně.
2: Něco tam se málo řešilo, ale Hradec projevil největší zájem a pak nebylo o čem. Já jsem slyšel na Hradec samou chválu, jak na město, tak i na klub, takže to bylo poměrně rychlý.
1: Že by se ale měl rovnou stát jednou z hlavních opor týmu, s tím důrazný fotbalista úplně nepočítá. Nejprve se přeci jen bude potřebovat seznámit s novým prostředím.
2: Samozřejmě já budu dělat všechno pro to, abych klukům pomohl, jak fotbalově, tak třeba i nějakou třeba mentální stránkou, protože něco už jako odkopáno mám. Když kdokoliv cokoliv bude potřebovat, tak rád pomůže jak fotbalové, tak i po jiných stránkách.
1: Aktuálně se startem letní přípravy hledá Tomáš Wiesner také bydlení v Hradci Králové. Dojíždění pro něj nepřicházelo v úvahu.
2: Nějakým způsobem to teďka hledám, že mám rodinu, dcerku, takže chtěli bychom to tady najít nějaký hezký bydlení a jak říkám, slyšel jsem chválu na Hradec, takže už se těším, až tady objevím nějaký krásný místa, kam bychom mohli s rodinkou jít.
1: Nová posila hradeckých fotbalistů se samozřejmě hlavně těší na novou sezonu, kdy celý klub čeká účast v Evropě. Ve druhém předkole konferenčního poháru by měli otroci změřit cíly s chorvatským Varaždinem. Jisté to ale není. Ve hře je totiž kvůli pravděpodobnému vyloučení Karviné ze soutěže také norské Tromsø.
2: Já teda radši preferuju to teplo, když už teda, ale ve finále je to jako úplně jedno, je to prostě důležitý zápas, který budeme muset zvládnout.
1: Ještě před ostrým startem čeká na prvoligové fotbalisty Hradce Králové série přípravných duelů. K tomu prvnímu nastoupí 4. července proti rezervě pražské Sparty. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

40. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Týl z Hradec Králové je s vámi. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, pak dobře víte, že každý všední den vyráží do Královéhradeckého kraje stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, aby sledoval, vystupoval, co se kde děje, a zároveň dali dobrý tip na výlet. A kam se vypravila dnes Zuzana Boučková? Do barokního areálu v Žirči u dvora Králové nad Labem. A měla velké štěstí, tak jako všichni návštěvníci, kteří přišli do kostela svaté Anny. Dnes tam totiž zněla nádherná hudba. Slyšet jste mohli monumentální varhany. A na ně i na unikátní zvonohru tam koncertoval uznávaný pedagog a varhaník Martin Poruba. Náš stopař zjistil od svého průvodce Jana Staňka i jednu zajímavost.
1: Jan Staněk mi prozradil, že unikátní zvonový klavír stál původně na slavném Kuksu u hraběte Šporka a jezuité ho koupili až z jeho pozůstalosti. Je to naprostá světová senzace. Žádný jiný takový funkční kousek na světě prostě neexistuje. Jen mě překvapilo, že je to na první pohled taková celkem velká dřevěná skříň, která však v sobě skrývá jedinečný poklad. Je v ní zabudováno mnoho zvonků a paliček. No a hned vedle zvonkohry stojí na kůru Bartovy varhany z roku 1829 a ty právě teď slyšíte. Pokud to chcete také vidět podrobněji a zblízka, mám pro vás jeden tip. Již zítra v 18 hodin v Hradecké galerii Dotek starých časů na Velkém náměstí dávají premiéru dokumentu Barokní perla Žireč. Tam uvidíte totiž úplně všechno, i žirečské mumie, které jsou normálně schované pod podlahou kostela.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Takové byly události 24. červnového dne, takové bylo vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové do této chvíle. Určitě vás zajímá, co budeme sledovat zítra, co se bude zítra dít v Královéhradeckém kraji. A naším ranním hostem po půl deváté bude starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura. Čím dnes město žije a co připravilo na letošní letní sezónu? Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura bude hostem Českého rozhlasu Hradec Králové 5 minut po půl deváté. S naší reportérkou se opět vypravíme do ulic Hradce Králové. Budeme sledovat aktuální dění na Mezinárodním divadelním festivalu Regiony, který pomalu, ale jistě finišuje. Odpoledne přivítám naše vysílání žáky ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Náchodě. Ti se totiž vrátili z velmi zajímavé expedice BALT. Přijdou i se svým panem učitelem. Bude to zítra odpoledne ve 14 hodin 25 minut. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se zaměříme na kvalitu vody na koupalištích a vodních nádržích v Královéhradeckém kraji. V dětské skupině v Ubyslavicích na Jičínsku se ti nejmenší stávají hospodáři nebo přírodovědci. Zajedeme se podívat na

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Od září by v mobilní aplikaci EZ-karta měly být dostupné i výsledky laboratorních vyšetření. Obyvatelé Rokytnice v Orlických horách se můžou vyjádřit k budoucímu směřování města. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moci jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet také nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
4: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Pacienti by měli od září moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle

0: Ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
1: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Město Rokytnice v Orlických horách sbírá názory obyvatel pro přípravu nového strategického plánu rozvoje. Lidé mohou prostřednictvím dotazníku hodnotit silné stránky města, upozornit na problémy nebo navrhnout oblasti, do kterých by měla radnice v příštích letech investovat. Výsledky mají pomoci při plánování budoucích projektů a rozvoje města.
2: Dotazník je anonymní a zaměřuje se například na kvalitu života v Rokytnici, bezpečnost, služby nebo investiční priority. Obyvatelé mohou také uvést, která místa považují za riziková a co by podle nich mělo město řešit přednostně. Radnice chce získané podněty využít při aktualizaci strategického plánu, který určí směr rozvoje města na další roky a pomůže rozhodovat o budoucích investicích. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Počasí. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a vyohlásí trojku, vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silný provoz máme aktuálně hlášený na 109. kilometru dálnice D35 u Hořic směrem na Hradec Králové. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tady po týdnu.
3: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Karel Sladký vás zdraví z kvízovky Českého rozhlasu. Zdravíme kvízovkáře do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje. Všude tam, kde zkusíte štěstí, protože dnes to bude stát za to. Ve hře je totiž velká desková hra od Alby, český film. To je parádní výhra. Otázky, odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii. Známé hlášky z filmů, autoři, jejich díla. Velká desková hra od Alby, český film, kterou kvízovka Českého rozhlasu nabízí právě dnes. Hezký podvečer. Jakub Kvášovský na vás také připraven, nachystán. Šťastné číslo už jsme umístili na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Najděte si Kvízovka internetové stránky Českého rozhlasu. A je tam i seznam 25 písniček, ze kterých můžete dnes naposledy vybírat. Pak už nasadíme písničky na léto, na prázdniny. O prázdninách tady s vámi bude Kvízovka každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Letní písničky, kterými vás budeme ladit a zpříjemňovat třeba i čas vašich dovolených. Pravidla kvízovky vám představím za malou chvíli, není to nic složitého. Horší je dovolat se do Českého rozhlasu, protože o kvízovku je velký zájem. Tak ať se vám to podaří, to vám přejeme a přejeme i hezké chvíle s námi a dobrou zábavu. Ozvěte se, popovídáme si, pobavíme se. Karel Sladký přeje hodně štěstí.

0: Zahrajte si s námi kvízovku Českého rozhlasu, zahrajte si o velkou deskovou hru od Alby, český film Parádní výhra. A jak hrát kvízovku? Zatelefonujete do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka, pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování o deskovou hru od Alby, český film. Před 19. někoho z vás odměníme. 25 písniček je také připravených, jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře už je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Když budete mít štěstí, dovoláte se, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování před 19. Pod čísly je dnes někde také opět ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je sázka na Jakuba, Kuba vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Jinak je to snad poměrně snadné, tak vám držíme pěsti, ať se v kvízovce Českého rozhlasu daří v té dnešní letní. Jak jsem říkal, i o prázdninách tady pro vás kvízovka bude, takže bude možnost pobavit se. Řekněte třeba i známým přátelům, středy mezi 18. a 19. budou patřit hudebně soutěžní hodině a kvízovce. Já jsem zvědavý, odkud se nám dnes dovoláte do kvízovky Českého rozhlasu, jak jste naladěni, jak jste si poradili s těmi vedry. No a my se třeba ochladíme i písničkami, které jsme nasadili na vaše přání. A teď dávejte dobrý pozor, bude mezi nimi možná i nápověda. Připomeneme si 5 z 25. Život prostě občas není. To je trojka, číslo 3 a Pokáč. Solitér, Pokáč pod trojkou. Pod devítkou Olympik, Nebe nad hlavou. Miroš Birka pod třináctkou, číslo 13. Letní kluci pod 21. Hana Zagorová. A ještě desítka, Daniel Landa, Touha. Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Máte tam i Marii Rotrovou, skupinu Lucie, Krištofa, Petra Nováka, Lucí Bílou, George Harris a mnohé další. Stačí podívat se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. A myslím, že už jste to udělali právě proto, abyste si našli šťastné číslo. Už ho znáte? Tak jsem s ním.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pana Filipa zdravím. Pane Filipe, hezký den, hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer, pane Klájo, k vám do studia v tomto párném podvečeru a pěkný podvečer i všem kvízovkářům.
1: Slyším, že jste schvácený. Je to náročné?
2: Je to náročné, ale pokud člověk doplňuje tekutiny, tak dá se to přežít. Buďme rádi, že je teplo. Když zase by byla zima, tak zase budeme brblat, že je zima. Tak
1: je léto, že?
2: Užívejme si tak teplé dny.
1: Tak, léto začalo, doufejme, že také brzy neskončí. No, teploty jen tak brzy nepadnou dolů, budou dokonce snad i 40, jak říkali dnes meteorologové, ale ti, kterým začínají prázdniny, dovolená, asi vědí potom, jak naloží s těmi nastávajícími dny. Před vámi je nějaká dovolená, Filipe, mě těší se
2: právě na něco. Tento týden prožívám dovolenou, takže já jsem svým způsobem to, když to tak řeknu, možná i špatně to vyhrál tedy, no.
1: Ano, takže může to být třeba i někde u vody nebo u bazénu, já nevím, jak to máte.
2: Dopoledne chodím tady na koupaliště, no a potom kolem třetí nebo druhé hodiny už chodím domů, no a
1: ano.
2: Jsem tady doma, čtu, nebo a čekal jsem dnes na kvízovku a pokoušel jsem se dovolat jako první, co se mi podařilo. Tak
1: to nás moc těší, že to také vyšlo, a jinak vám děláte to dobře, tak toto přesně radí odborníci, lékaři, jak bychom měli kdy omezit pobyt na slunci, kdy raději zůstat doma v chládku, a vy se tím řídíte evidentně. Vy jste říkal na koupaliště tam u nás nebo tady u nás, to je kde, Filipe? Já nevím, jestli to chcete říct, jestli tam chcete mít ještě víc lidí.
2: No, já to můžu říct, jsem Budějčák, takže na koupališti v Českých Budějovicích.
1: Budějice, Budějčák, České Budějovice. A moc ani nemluvíte po Budějicku?
2: Prosím?
1: Že moc ani nemluvíte po Budějicku, ta hantýrka?
2: Ne, tak stačí jenom, když už řeknete, že Budějice, a ne, že řeknete, že jste z Budějovic.
1: Tak.
2: Když řeknete, že jste z Budějovic, tak to nejste Budějčák.
1: Tak vy jste Budějčák a z Budějovic telefonuje pan Filip do kvízovky Českého rozhlasu. Řekl jsem to dobře? Z Budějic telefonuje do kvízovky.
2: Ano, z Budějic, teď jste to řekl dobře.
1: Dobře.
2: Budějic, ne, dobře.
1: Tak pane Filipe, držím vám také pěstí, ať jste úspěšný v dnešní kvízovce. Co my se všechno nedozvíme, a to je dobře, protože si chceme také takto popovídat, zpříjemňovat si středeční podvečery, takže není to jenom o té hře, ale také o tom pobavit se a trošičku se rozptýlit. Pane Filipe, jestli pak jste využil, když jste třeba dnes odpoledne četl, začetl se naši internetovou stránku, podíval se na internet pořadu kvízovka?
2: Určitě jsem se podíval na vaše stránky pořad kvízovka, jaké je šťastné číslo. A jestli ještě můžu něco dodat,
1: kromě
2: toho, jestli, no, abych nezdržoval ostatní volající. Tak ohledně třeba, jak jsem říkal, že jsem z Budějic, tak třeba víte, jak se řekne na jihu párek v rohlíku?
1: No to nevím.
2: To je pikador.
1: Jo, to jsme mohli dát.
2: To je jenom tak taková vsuvka, když jsme se bavili o tom, že každý nějaký ten kraj, ať je to jo, český, západní Čechy jako Plzeň, má takový nějaký prostě tohle nářečí. A jinak, abych se teda vrátil k soutěžní otázce, jestli jsem se díval na stránky kvízovky, jaké je šťastné číslo, tak je to číslo 10.
1: My jsme před mnou chvíli nabídli hudební nabídku, hudební nápovědu, a tam to bylo.
2: A tam je Daniel Landa.
1: Je to tak, Daniel Landa, dopověste?
2: Daniel Landa, Touha.
1: Touha. Kápneme vám do noty, pane Filipe.
2: Určitě, protože kdysi před x lety jsem poslouchal, kde byl vlastně zakladatel ještě s hercem, teď si nespomenu na to jméno toho herce, skupinu Orlík, vlastně to byla taková skinheadová skupina a tohle, takže tahle písnička mi určitě padne do noty. A jestli i můžu říct vlastně, teďko jak jsou hudební festivaly, tak vlastně Hrady CZ, tam bude i vystupovat pan Landa, jestli tady nedělám vlastně takovou
1: vůbec ne, je to kultura. A my si ho teď dáme na přání mnoha posluchačů v kvízovce Českého rozhlasu pod desítkou, pod dnešním šťastným číslem Daniel Landa a Touha. Pane Filipe, užívejte si volných dní ve zdraví, radosti, spokojenosti. Zkrátka, užijte si to, jak nejlépe umíte.
2: Díky. Já se ještě mohu říci, já mám třeba taky pěkné léto, užívejte dovolenou, a tuto písem bych chtěl i nechat zahrát všem kvízovkářům, aby se taky dovolali.
1: Děkujeme za to. Zdravíme, mějte se hezky, zdravíme jižní Čechy.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím dobře naladěnou paní Ladu a vítám v Kvízovce. Paní Lado, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače a vás v hradeckém vysílání všechny.
1: A my zdravíme vás a jak se máte, jak se daří?
2: No, já dobrý.
1: Povinnosti nebo volno, pohoda?
2: No, teď je volno. No, teď jsem přišla před chvíli.
1: No, tak teď je volno čas na kvízovku a prostor také, tak no. Jsme rádi, že jste toho využila, zatelefonovala. Paní Lado, šťastné číslo už bylo před malou chvílí, 10. Pan Filip v Jižní Čechy,
2: ano.
1: Dopoledne chodí k vodě, ano. Paní Lada chodí do práce dopoledne.
2: Ano, ne, až do 4, do 5.
1: Tak jaké šťastné číslo jste si vybrala vy z té naší nabídky?
2: Já jsem si vybrala tentokrát 9.
1: 9? A proč 9?
2: Protože dcera je narozená 9. sice ledna, ale 9 se mě líbí číslo.
1: Tak držíme pěsti, ať ta 9 vyjde, když jste nás i tak hezky pozdravila, popřála. A pod 9 paní Lado je hudební kvíz. Můžeme?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, Lado.

0: Lado, co je to za skupinu?
1: Jojo Band.
2: Jojo Band, říkáte. Tak my vám teď odpovíme, jestli to tak je. Tak, paní Lado. Děda Mládek, Illegal Band, původně naspíval Ivan Mládek, přeci když je, ano, v Praze.
1: Já jsem nevěděla, jak se jmenuje ta kapela, no, já vím, který to jsou, ale nevěděla jsem.
2: Jojo Band určitě ne, ten má jiné rybitví a další, ale Jojo Band si třeba taky dáme v té naší letní kvízovce. Tak, vy taky na nějakou tuplovárnu nebo do bazénu?
1: Ne.
2: Ne? Sprcha stačí plně.
1: Jo, sprcha, přesně. Doma, studena.
2: Tak, paní Lado, dnes to nevyšlo, ale není všem středám konec, takže třeba za týden popřála jste hezky všem posluchačům. Tak my vám přejeme to zdraví, hezké dny a třeba za týden v té naší kvízovce ve středu po 18. hodině.
1: Budu se taky těšit. Děkuju, ať vyberete správný číslo výherce.
2: Tati, hlavně hodně výherců, zatím tam je s desítkou jenom pan Filip. Tak držíme pěsti hned tomu dalšímu volajícímu. Paní Lado, mějte se hezky, pěkný večer.
1: Taky pěkný prázdniny dětem přeju.
2: Jak se máte?
3: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
4: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Je to o tom, abychom si popovídali, abychom se pobavili. Zdravím pana Ondřeje, který skoro nevychází. Dobrý den, pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Krásný středeční podvečer, pane Sladký, já vás zdravím a zdravím všechny ty, kteří už jsou z toho tak vytočený, že už radši ani se nesnažím moc cházet ven a netěší se na to, až padne v neděli ta 40. To je fakt oprus, s prominutím.
1: Tak a co doma, Ondřej?
2: Co doma? Takže poslouchat Český rozhlas Hradec Králové, poslouchat vaše skvělé kolegy moderátory a hlavně vás, pan Sladký, a vzdělávat se třeba v kvízovce.
1: Vzdělávat se v kvízovce? No tak nám dejte něco, ať se vzděláme. Dejte něco do placu.
2: Já nevím.
1: Já vím. Vy nám řeknete číslo a to rozhodne.
2: Hančka Zagorová, 21.
1: 21. Letní kluci. Hana Zagorová. Je tam... A je tam také kvíz, co vám to připomíná. Určitě to znáte, někdy slyšíte nějakou zahraniční písničku z rádia a říkáte si, je, to znám, co mi to připomíná. Tak pane Ondřej, to bude přesně úkol pro vás. Můžeme?
2: Jasně. Jo, tak už vím.
1: Co pak?
2: Jako českou verzi, chce to slyšet.
1: Ano, ale co vám to připomíná?
2: Jasně, takže je to Jirka Korn s, no, jak pan se ne, s Hanekou Vondráčkou, já půjdu tam a ty tam.
1: Tak tady je důkaz.

0: Já to.
1: Pocit sváteční.
0: Já myslím, že to je něco jiného.
1: Tam to byl Tony Orlando. Ano, tak. Ale Kaja vás potěšil evidentně.
0: No Kaja, Kaja mi trochu předbudu. Já myslím, že to je něco jiného. Podle melodie.
1: Je to hra. A protože moc nevycházíte, tak si myslím, že i za týden bude důvod zkusit kvízovku, dovolat se do Českého rozhlasu, pane Ondřeji, a zkusit štěstí.
0: Pokusím se. Přeju štěstíčku těm, kteří dneska jsou v losování zatím, ať těch co nejvíc, ať někdo vyhraje.
1: Je tam zatím pan Filip.
0: No, tak uvidíme, co vůbec nám třeba ne, že?
1: Dobře. Tak vám hezký zbytek dne a posíláme vám ty letní kluky do středních Čech. Mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jan se k nám dovolal. Jene, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Vítejte v Kvízovce, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám přeju i všem účastníkům a posluchačům.
1: Jak slavíte dnes?
2: Já slavím tak, že dělám, že já furt dělám.
1: Ano, tak zase budete bohatý.
2: Dneska, ne, já nechci být bohatý, jste chudej a to. A...
1: Ale jste pracovitý,
2: šťastnej.
1: Ano, pracovitý, šťastný, tak dobře,
2: jo,
1: dobře.
2: Narození je na křtitele, tak...
1: Třeba večer bude příležitost právě oslavit i ten váš svátek i ostatním Honzům. Přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
2: Počím do jezera, jestli něco vyhraju.
1: Tak, Honzo, teď to správné číslo od jedničky do 25. Pro jaké jste se rozhodl?
2: 24, protože narozeně na křtitele mám svátek do
1: 24, 24. Sázka na Jakuba. A je tady Jakub a Honza bude poslouchat a teď to bude tady 50 na 50. Jakub Kvášovský, lovec, na vás připraven, Honzo. Z jakého oboru by vám tak sedla otázka?
2: Historie nějaký.
1: Historie. No, tak...
2: Jagellonci.
1: Tak schválně, co to...
2: Jo.
1: Tak to víte, se mnou to neusmluváte, ale Jakub Kvášovský se vás zeptá, může položit otázku?
2: Jo, tak ať položí.
1: Otázka pro pana Honzu. Jakube Kvášovský.
3: Santiago je španělské jméno svatého Jakuba.
1: Honzo, ano nebo ne?
2: Santiago je svatý. Je Santiago de Compostela, že jo? Tak asi tam je jako svatý Jakub. Tam je chrám svatého Jakuba, tam je pohřbenej svatý Jakub.
1: Odpověď zní ano nebo ne?
2: No ano.
1: Jejda, vy tam máte hodně nahlas rádio. Tak poslechneme si, jak to je.
3: Ano, někteří si to i spojí se svatojakubskou poutí do Santiago de Compostela.
1: Tak, jak jste říkal, ano. U nás se odpovídá ano nebo ne.
2: Dobře, tak ano nebo ne. Ano bylo, ne?
1: Dnes to vyšlo, takže ano, bez toho no. Krásně, tak držíme pěsti v tom závěrečném slosování před 19. hodinou. Neabsolvoval jste někdy třeba kousek takové nějaké pouti, když už tady jsme tu zmínili?
2: Já chodím po poutích tady. Třeba tadyhle nechodila babička s barunkou do Vambeřic a různě tady je i svatojakubská cesta, svatocyrilská cesta,
1: ano,
2: tady
1: vede.
2: Je u nás.
1: Také vede. Tak no, držíme pěsti. Tak, dáváme šanci dalším posluchačům, dalším kvízovkářům, protože ještě bychom nějakého kvízovkáře určitě mohli zvládnout. Jene, s číslem 24 jste se dostal do slosování o velkou deskovou hru od Alby Český film. Otázky a odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii, známé hlášky z filmů, autoři a jejich díla. Držíme pěsti. Mějte se hezky a pěkný večer. Naslyšenou.
2: Vám taky a všem posluchačům.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Příjemný 24. červnový podvečer přejeme i panu Jirkovi. Pane Jirko, vítejte v Kvízovce.
2: Děkuji, já vás zdravím, 50-kilometrový kolego do Hradce Králové.
1: Tak, také zdravíme. Jste u vody?
2: Ano, jsme u vody, hezky u řeky, trošku se zvlažit, protože doopravdy ty úmorná vedra, to je něco šíleného. Ale co jsem teďka koukal, že meteorologové už snad i na příští víkend hlásej, že má být pak nějakých těch našich 20 stupňů, takže už to snad bude to krásný, dechatelný, jak se říká, cestovatelský, aspoň to léto.
1: Jirko, nepřeskakujte, ještě budou 40.
2: Já vím, ale to v Praze u nás má být jenom pohopojit 36 stupňů.
1: Jenom 36, dobré. Tak, ale já si myslím, že vy víte, jak ten program naplnit, co udělat, kde
2: to
1: být.
2: To víte, že ano. Doufáme, že máme, jak my říkáme, ten zlatový moc správně vyklacený, musíme dbát rad lékařů, minimálně 2,5 litru denně vypít a to se nám daří.
1: Pane Jirko, jste takto veselý i v práci?
2: To víte, že ano. Vždycky, když aspoň vytočím svý kolegy, tak mám vždycky hrozně velkou radost.
1: Co pak vytočit, ale udělat radost alespoň jednomu člověku každý den, někoho potěšit, třeba i řidiče autobusu?
2: No. My vždycky říkáme, ono stačí, když se na sebe podíváte, usmějete se a pozdravíte se a hnedka ten den máte prostě krásně udělaný.
1: Nastoupíte, Jirko, do autobusu, řeknete dobrý den a pan řidič má hned hezký den, že?
2: Tak, ale já si jezdím na kole.
1: Na kole, dobře.
2: Ano, ano.
1: Tak. Kam teď v té naší kvízovce? Šťastné číslo bylo, byla ano. Devítka, byla 21, 24 taky byla, tak ale ještě mnohá čísla zbyla, pane Jirko.
2: Ano, já se přiznám, že zatím bych doopravdy uhodl jenom ten děda Malik Illegal Band. Minulej týden jsem narazil na Kubu Kvášovskýho právě po 24, dneska bych ho nedal. A tak já bych vás dneska poprosil o pokáče, takže číslo 3.
1: Číslo 3, pokáč, jak se jmenuje písnička, která tam je?
2: No, od pokáče, ale teď se nespomenu, jaká písnička.
1: No, není to ještě soutěžní otázka, buďte v klidu, Solitér nám zaspívá pokáč za chvíli v kvízovce Českého rozhlasu v letním vydání. Pane Jirko, pod číslem, které jste si vybral pod tou trojkou, je filmový kvíz. Spustíme vám ukázku z jednoho filmu a na vás bude, abyste nám pak řekl, z čeho to je. Posluchači u rozhlasových přijímačů nebo internetu si to vyzkouší mimo soutěž, schválně, jestli poznají. Tak můžeme?
2: Tak můžeme.
3: A dál? Ty 4 kousky, kdybyste mi dala.
4: No jo, chataři. Ty by nejraději skoupili celou ves.
3: Ale něco přece jíst musí.
5: Teď mají auto, tak ať se jedou do Prahy.
3: Ještě chleba, prosím vás.
6: A máte ho objednaný?
3: Jo.
6: Půlku?
3: Radši celý, prosím vás.
6: No hned celý. Zbyde tam taky na nás, paní Smolková.
1: Tak, letní film, letní komedie, má to. Tak, někdo vám tam napovídá evidentně.
2: Někoho... Je tady moje sestra Renča.
1: Renča, tak zdravíme i Renču. Renčo, hezký podvečer, zdravíme. K vodě, tak z čeho pak to dejte hlavy dohromady, to se může při kvízovce, dejte hlavy dohromady, z čeho byla ukázka, Danielu Kolářovou jsme slyšeli, co říkáte?
2: To se říká, že to je letos kovbojem.
1: A vy si to myslíte taky, Jirko? Dáte
2: já
1: na ségru?
2: Já nejsem moc jistý, ale já to zkusím teda, protože teďka mě to fakt nic jiného nenapadá, no.
1: Takže dáte na ségru?
2: Tak dám teďka na ségru.
1: Dobře jste udělal, je to tak, léto s kovbojem.
2: No, takže dobrá. Jo, takže jestli tu hru vyhrajem, tak my nebudeme mít... Jo, ty jsi vzpomněl na sebe, tak to jo.
1: A vy jste, Jirko, nevěděl, že je ségra dobrá do této chvíle?
2: No, průměrná, ale jo, tak dneska už ji teda musí chválit.
1: Dneska má jedničku od vás.
2: My máme od Alby právě tu českou hudbu, no tak teďka, když bude teda ten český film, když by se to ještě zadařilo, tak aspoň to bude doopravdy společný.
1: No jste tam...
2: Dneska bych to doopravdy nedal.
1: Ano, jste tam s číslem 3, držíme pěsti, tak si nás i úvody pořádně zesilte, zdravíme Renču, má jedničku za ten dnešek a příjemný zbytek dne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pane Kájo, mějte se krásně.
1: A teď už pokáča, Solitér.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Za týden už to budou písničky na prázdniny, červenec, srpen, kvízovka Českého rozhlasu. Budeme tady pro vás každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Tak se na další letní písničky, které máte rádi, těšte v kvízovce i v červenci a v srpnu. I když budete na dovolené, ale budete někde na příjmu, můžete kvízovku Českého rozhlasu každou středu mezi 18. a 19. vyzkoušet. Ještě připomínám, že v kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc, ale protože příští středu vstoupíme do nového měsíce, tak to bude opět šance i pro vás třeba, kteří už jste měli štěstí, štěstěna byla při vás. Teď jsou všem napjatí ti, kteří se dnes dovolali a dostali se až do toho velkého finále o velkou deskovou hru od Alby Český film. Otázky a odpovědi, jak dobře se orientujete v české kinematografii, známé hlášky z filmů, autoři a jejich díla, to se nám hodí do té naší kvízovky Českého rozhlasu. Výherce může být ovšem jenom jeden. Kdo to dnes bude? Rozhlasové přijímači teď zesíleny, určitě internet, a také úvody teď zesíleno, pan Jirka tak natěšen před chvílí, tak jak to dopadne, kdo získá velkou deskovou hru od Alby Český film? Je to číslo 24, kterou si vybrala nebo vybral pan Jan. Gratulujeme, 24 vyšla, dnes je toho 24, tak to vyšlo velmi hezky. Gratulujeme ke výhře panu Honzovi, který získává velkou deskovou hru od Alby Český film. Určitě i další ty otázky ohledně filmu přidáme do kvízovky, známé hlášky z filmů, autoři a tak. No ale pan Honza to bude mít doma na léto, zahraje si s přáteli, určitě se známými a užije si to. Gratulujeme k výhře. Za týden nezapomeňte na první prázdninovou kvízovku Českého rozhlasu ve středu po 18. hodině, kdy se ozve znělka, spustíme další hru a připravíme také další výhru pro vás. Určitě bude motivace k tomu zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu a do kvízovky. Za malou chvíli, ale už to budou zprávy v 19 hodin, po nich další pořady, třeba hezky česky, o krásách i záludnostech naší mateřštiny, anebo písničky, které máte rádi, hned po 19. divokej byl spustí. Tak se těšte a těšte se i na kvízovku Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Krásný letní večer s datem 24. června vám přeje Karel Sladký, abyste se měli co nejlépe. Naslyšenou s kvízovkou ve středu po 18. hodině.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle. Soudce obvinil z podjatosti. Se začátkem letních prázdnin posílí České dráhy kapacity vlaků, a to i v Královéhradeckém kraji. Čeští fotbalisté zakončí skupinu světového šampionátu na Azteckém stadionu proti Mexiku. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
2: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni v návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. V krajském kole jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje zvítězila obec Studnice. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života obce. Letos se do krajského kola přihlásilo rekordních 21 obcí.
3: Druhé místo získal Žernov jako průkopník v oblasti moderní energetiky a bronzová příčka patří obci Sněžné za výstavbu vodojemu. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci si odváží Choteč, kde místní vysadili na 1000 stromů.

0: Zelenou stuhu za péči o životní prostředí pak získal Dubenec, a to za propracovaný systém protierozních opatření. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa zápasem s Mexikem. Hlavní hvězdou domácího výběru je Raúl Jiménez. Zkušený útočník před šampionátem podepsal smlouvu s anglickým Wolverhamptonem, za který nastupuje reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
2: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má neskutečnou kvalitu. Počasí.
1: Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 650. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova, kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí, neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, šprycl, nebo šprycle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 8.

0: 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak jak bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka pojedu, poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl. A nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočínám. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, dva měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkal, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že čtvrtý týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMS-ku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi spíš? Po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny
1: jsem tam prostě jenom v zástěře a Miu auto jsem tam polonála, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko, dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Pani Ctirad řekl.
1: Pani Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, co jsem říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi někdy
1: stačí.
0: 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové miniturné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku. Alex a host.
2: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O pět let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se Vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: Tomu hvězda sláva.
1: To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámorského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou s líným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Míňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Faster Horses. Jako rychlejší koně ji nabídli Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal, ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

hochu, mladší holky, lepší džípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

dneska neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a rychlostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Pochut mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Najednou jsem nemohl slyšet smích, kterým se smál. A cítil jsem, jak zavyklal se ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to praví.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera. V němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Hosty byli moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří? 45 let. Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Han po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecker, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santýmku.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti...
11: Nechci rovnice, chci přístroj! Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata... Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž
10: pouhostíte.
12: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
13: Svět je tak velký.
14: Býval velký, milý Sullivane.
13: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
14: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
13: No a to znamená?
14: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
13: Ne.
14: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
15: 7?
14: Odtud loď do Bombeje je 13 dní.
15: 20?
14: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
15: 23?
14: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
15: 36?
14: 6 dní to trvá do Yokohamy.
15: 42?
14: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
15: 64?
14: Vlakem do New Yorku 7 dní.
15: 71?
14: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
15: 80
14: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
14: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
13: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
13: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
14: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
16: Ale pánové, ale pánové...
13: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
14: Dobrá, vykonám ji.
13: Kdy?
14: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
13: Ujednáno.
16: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
14: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
16: Ano. Ano.
14: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?
16: Ano. Ano.
14: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
16: Ano.
14: Ano. Hm. A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
16: Co?
13: Co?
14: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne.
3: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
4: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
4: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
4: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
4: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
4: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
5: Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
6: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
6: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: A co? Jsem ve výpovědi.
6: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
6: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
6: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
6: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
6: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
4: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
4: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
4: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru... Ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
4: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
4: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
6: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
4: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
6: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
4: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
6: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
4: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
6: Nerozumím vám.
4: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
6: Jak to myslíte?
4: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
6: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
4: Tak tedy, kupředu.
6: Zadržte! Ne, nedělejte to.
4: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
6: Ne, stát!
4: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
7: Na kolena! Padněte na kolena!
4: A to je přece Paspartu!
7: Udeřte čelem o zem!
6: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
4: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegraphu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
6: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
6: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
6: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
6: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
6: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
6: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
6: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
8: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíháním.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rebáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Žoljevete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Jděte.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
7: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
7: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
7: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí, upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou lupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
1: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
10: Smysl, hlupáku, dokud je čas. Musím zatarasit dveře.
7: Pane poručíku!
10: Jsem kapitánem.
7: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
7: Oh,
0: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
7: A když vás prozradíme?
0: Ogarev mě nechá popravit.
7: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva a to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat?
0: A proč? No, vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
7: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
0: Ano.
7: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
0: Ano.
7: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoliver.
5: Za svou redakci deník Le Matin Paříž.
7: To jistě každý pochopí.
11: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
2: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky z Kopřivnice.

0: máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Mm-hmm. Zatím.
1: To je příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období, na to, kdy jste jezdil na tábory vy, nebo
0: na všechno, na všechno.
1: Kdy jezdili vaše děti?
0: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Tam asi pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčina, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčině, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do vzdálenější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodělat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
1: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
0: Ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě děti v Nové Myčině fotokroužek.
1: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
0: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků. Takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe. Takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty. Protože těch klišťáků je strašně moc.
1: A vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
0: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda já jsem neuměl moc plavat.
1: No.
0: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
1: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
0: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
1: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit.
2: Nejde to. Tak zkusme mluvit. Nejde to.
0: No. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sam odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni paní kuchařky, on byl hodně na jídlo a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dávali jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela, a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchačkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti.
1: Já jsem nejezdila, jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, tetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden. A to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, a tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ním vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka, takže
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře. Zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil.
4: Kapsy má

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: po strach
1: na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dodat, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem teda, no omylem, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky nebo stanové
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky. No. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme,
1: no,
0: děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. Jasný. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou,
1: určitě.
0: Michale.
1: Děkuji to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnili dva turnusy 14 denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder, sem do Chlumu Třeboně, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři a do městečka nebo takový osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ze Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak a našich zaměstnanců a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbilo, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat a domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat řezníkovi, který měl taky jako soukromí řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil na nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mě se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam měla teda celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka se šli do kuchyně jako takovou službu. Poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takové jakoby kuchyně nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedli venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A...
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, točky to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měl i časy s těma dětma chodit hrát, hrál, já jsem se s těma prostě zkamarádil a jsem se tam prostě, když se tam při té práci, musel se samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídaní, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no, ale mě ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
1: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naši vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře v Chlumoutřeboně českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak to dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali vždycky čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.
2: Až

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já?
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. Ahoj, Rádio.
0: Mhm. Budeme rádi.
1: Ne, to bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula Rádio, můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Mm-hmm. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocely, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je, jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete, přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To už je, ano.
1: Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že?
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajel, že by se zvykl, on opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost. Jo? Měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský, tu všade je oddělili různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec z toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne, teda ne, já ne. To vůbec ale... nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře, tak paní Marie, děkujeme, bylo hezké vás to mít, hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš, takový ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň
1: Proboha
0: poklad.
1: Vás,
0: to je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: Uh-huh. A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili.
1: Uh-huh.
0: Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře, to si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli a já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává.
1: Možná, že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé
0: místo, co se
1: mi tam líbilo. Mhm.
0: Tak to je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, abych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn a oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali,

0: tady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení, a oni tam byli absolutně v pohodě.
1: Měli to jako dobrodružství. No.
0: No, takže jsme se v klidě vrátili v noci na zpátek a bylo to.
1: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do deváté, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
0: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory.
1: Mhm.
0: A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka, a ta už jde do tábora po třetí.
1: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
0: No, 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
1: Od 4 jste říkala?
0: Mhm.
1: Teda. Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
0: Dělával, tatínek tam taky dělával vedoucí. Mhm. To. Takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem. Že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
1: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
0: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volá, takže se dovolám.
1: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
0: Děkuji, mějte se krásně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou a ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově a tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat. Jak se tam má, a tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila, pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli, ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo, jezdili každý rok, protože co s ním, v práci vás udělali, nemůžete tak dlouho nachybět. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No a já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a daná dcerka se mi nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, radní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni? Co si myslíte, že měli děti nejméně rádi? Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No, aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak
1: to
0: jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem mě vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: No, rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď.
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že se nezjít taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo jako zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, kde se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my jít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na boku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že bylo tmá, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytaru hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevíc se to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí. Měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolesti, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolesti, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříčí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Když jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za ním a kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohánce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně, holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tu hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybarvoval, jo, a podobně, bylo by zvýšení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik elegrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě elegrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, já to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, velkáce, no.
0: Vlastníku,
1: Ohně se dělal, tak...
0: Byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. A oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já jsem jde s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povád bylo něco, povád se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povád by tam byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a nějak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne? No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli ze sousedama, jo? Tak syn se ještě, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomínám
0: perfektní.
1: Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že
1: jo, děkuji. Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno na nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo, Kežby. Mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a... Teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory? Co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku? Dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle celé. No naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jak jim večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma vysílat.
1: Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No, paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout. A prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo. Nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčička rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak stalo. Právě teď nad čím uvažuji, jestli to není ten stejný klučina,
0: který že by to rozbil. On vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teďkom, já si říkám, mě se tam jako nelibo. Potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu. Ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina, měl byl trošku přitěle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jakože jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to a já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, jakoby udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: tak
0: je to bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
1: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer, nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: mile.
1: Jo, já ano, jsem
0: dovolila jednou... jste se.
1: V uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát... vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků, takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale... Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šlo, ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špina škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku na... A on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková... Chtěla být, já nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučit.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Varvoříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrr, celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra.

starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů-hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je, se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Je tak dobře v mé mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali
a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal v činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu, ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě sem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí, jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, o kterém

Nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí,

lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak